0: jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
1: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
0: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
1: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
0: Problém každé kampaně.
1: No jo, ale z takovýhle ještě, ne?

0: Život na zámku Selmeč se ukázal být příjemně stereotypním. Zámek byl mnohem menší, než Bernard očekával, a přilehlá obec byla také menší, mnohem menší než několik mil vzdálená Korpona. Zámek však obklopovala velká, hustě stromy posázená příjemná zahrada s jezírkem a běhaly po ní pávy. Jejich nepříjemný hlas doléhal brzy ráno do Bernardova pokoje, připadal mu ale jako poplatek za luxus. Kuchaři používali hodně smetany a červené papriky. Hraběcí synkové se jmenovali ve Vídni Johann Amos a Adam Wolfgang, v Selmeči Jánoš a Adam. Bylo na nich něco divného, na jedné straně jakási přejemnělost, na druhé straně zvláštní provokativní hrubost. 12letý Adam a 13letý Johann zpočátku sedali proti Bernardovi chladně a vyzývavě se na něj dívali. Čekali, co udělá. Bernard si toho nevšímal a mluvil s nimi jako s dospělými, takže brzy vznikla nepronesená a nepsaná dohoda, že si navzájem nebudou víc komplikovat život, než je nezbytně nutno. A v zásadách této vzájemné obezřetnosti spolu vycházeli bez důvěrností, ale s respektem. Zřejmě byl prvním vychovatelem, kterému se něco takového povedlo, protože hrabě byl jeho úspěchy evidentně velmi příjemně překvapen. Nejzajímavějším člověkem na zámku se však ukázal být tchán hraběte, starý baron Selmeči, o jehož existenci neměl Bernard původně ponětí. Starého pána nechávali na zámku celý rok, do Vídně ho nebrali a věděli proč. Baron nebyl tak šílený jako jeho dcera, rozhodně nebyl autista. Výstřední však byl dostatečně. Občas propadal na několik dní melancholii, ale následovali hyperaktivní týdny. Sluhové ho střídavě 24 hodin denně hlídali. Baron je byl holý, jakmile se mu nějak znelíbili, ale stejně jim občas uprchl. Neměl rád děti, mladí lidé mu byli odporní. Kněze nesnášel a zetěm hluboce opovrhoval. O své dceři říkal, že se zbláznila, protože byla vždycky neukázněná a nikdy se nedokáže ovládat. Stařec měl kolem 80 let, chodil většinou oblečen v hedvábném županu a na hlavě měl buď šátek nebo domácí čepičku. Jestliže se ale rozhodl účastnit společné večeře, přišel oblečen do rokokového kroje, v jakém chodíval manžel císařovny Marie Terezie, František Štěpán. Považoval se za Voltaireova žáka, prý dokonce s Voltairem občas korespondoval. Zlé jazyky tvrdili, že korespondence spočívala ve dvou dopisech, které baron Voltaireovi poslal a na které filozof neodpověděl. Pokud se baron vydal do zahrady, kde s lupou prohlížel květiny, listy stromů a chycený hmyz, popřípadě psí výkal na zemi, narazil si na hlavu s rozcuchanými velmi řídkými vlasy široký slaměný klobouk. Několik dnů trvalo, než si Bernarda vůbec povšiml. Pak ho jednoho dne zachytil ohnutým koncem hole a přitáhl si ho. Jak se jmenujete? Otázal se. Bernard řekl své jméno. Jak se jmenujete opravdu? Mávl rukou stařec. Přece se nemenujete Goethe. Jmenuju se Schiller, opravil ho Bernard. No to je snad ještě horší, řekl Selmeči. Slyšel jsem, že jste psal nějaké noviny. Absurdní zaměstnání, to za mých mladých let nebylo možné. Máte vzdělání? Ano, kývl Bernard. K vyučování těch zpratků mé dcery ho nebudete potřebovat. Hlavně jim žádné nevnucujte. Musím si ale vyzkoušet, jestli s vámi mohu mluvit já. Bernard se usmál. Co víte o Abrahamovi, vy učiteli, zeptal se. O kterém, zaváhal Bernard. Znáte dějiny židů, našich učitelů a nepřátel. Věříme jim a nenávidíme je. Toho Abrahama myslím. Arabové, řekl Bernard, myslím, také tvrdí, že z něj pocházejí, že praotec Abraham založil Meku a že tam zemřel. Ah, vykřikl starý Selmeči. A jak pak mohl být Abraham otcem tak rozdílných národů, židů a Arabů? Něco s tím praotcem nehraje. Neznal jsem ho, nevím, odpověděl Bernard. To není vtipné, zavrčel baron. Umění dialogu už dnes naprosto upadlo. To je ten pokrok? Jako kdyby se rétorika ani nevyučovala. To už bych se mohl klidně bavit se zetěm nebo s místním farářem. Obé mě stejně nemine. Snažte se trochu, vy primitivé.
1: Bernard přiznal, že o Abrahamovi mnoho neví. Očekával, že ho Selméši pošle studovat Bibli, ale baron se spíše chtěl vypovídat.
0: Geneze píše, že mu bylo 75 let, když vyšel ze země Haran, houkal. Ale také se tam píše, že jeho otec Terach splodil Abrahama v 70 a umřel ve 205. A když Abraham odešel až po otcově smrti, muselo by mu tedy být 135 let.
1: No to zní logicky, řekl Bernard hloupě.
0: Če, pravil Selméči. V tomto věku odešel z Mezopotámie přes Sichem až do Memfidy, prý hledaje obživu. Dohromady asi 500 mil ve 140 letech. Podivné cesty.
1: Bernardovi se vynořila vzpomínka na biblický údaj a hbitě ji použil.
0: A měl sebou svou manželku Sáru? Zeptal se. Výborně, jistě. A ta byla téměř dítě vedle něj, protože jí bylo teprve 65, chechtal se baron. Jelikož byla velice krásná, vydávali za svou sestru a faraon se do ní zamiloval a zahrnuli ovcemi, oslicemi, velbloudy, kravami a služebnictvem.
1: Vzpomínám, poznamenal Bernard, že jí bylo podle písma 90, když jí Hospodin slíbil, že povie Abrahamovi do roka dítě, ne?
0: Právě! A ač mu bylo 160 let, jelikož rád cestoval, odebral se do pouště Kadeš se svou mladou, těhotnou a stále samozřejmě krásnou ženou, líčil baron barvitě. Jeden z králů v té poušti se do ní rovněž neopomněl zamilovat, no a Abraham ji znovu vydával za svou sestru, takže získal další voli, osly a oslice, velbloudy a služebníky a služky.
1: Řekl Bernard, dá se říci, že tento Abraham ze své věčně mladé ženy dosti zbohatl.
0: Výtečná poznámka, zaradoval se baron. Tudy na to. Je jasné, že to všechno musí být pravda, nep je to v písmu.
1: A to obětování syna nahoře, navrhl Bernard, nebudeme se bavit o dětech, odmítl Selméči téma štítivě.
0: Stačí, že jsou nějaké v domě. A ti hošíci jsou aspoň temperamentní, že?
1: Jsou zvláštní, řekl diplomaticky Bernard.
0: Jejich matka se štítila mužů, kývl baron. Připomenul Bernardovi, aby četl v budoucnu písmo svaté pečlivěji a propustil ho s tím, že si příště popovídají o andělech.
1: Hrabě Erdédy jezdil v průměru dvakrát týdně do župního domu, kde pak několik hodin úřadoval. Vracel se unaven a zhnusen, okamžitě se šel vykoupat a nechtěl nikoho vidět. Bernard se nejen neodvážil zavést hovor na Korponu, ale ani se nezmínil o tom, že snad to město už zná. V témže měsíci předvedli bratři Montgolfierové veřejně ve svém rodném městečku Annonay balón plněný horkým vzduchem. Zatím v něm ovšem nikdo neletěl. Za to později v září vypustili před králem Ludvíkem XVI. A Marií Antoinetou ve Versailles aerostat, jak balon nazvali Réveillon. To znamená štědrovečerní večeře. Spojitost nechápeme, ale možná jsme zvolili špatný překlad. S prvními živými bytostmi v koši. Prvními vzduchoplavci byla ovce, kachna a kohout. Ovce se jmenovala Montossiel, což znamená výstup na nebe. To chápeme. Let byl dlouhý asi 8 mil a dosáhl výšky kolem 500 metrů. Let zvířata přežila, ale jejich další osud nám už není známý. Asi byl běžný. Proč ovce, milý Montgolfiere, zeptal se Ludvík XVI. Technika ho zajímala, jeho koníčkem bylo zámečnictví. Její fyziologie nám připadala podobná lidské, pravil starší z bratrů Joseph Michel.
0: Ovčí fyziologie, protáhla Josefova sestra tvář. A kohout?
1: Je to pták, který tak vysoko nelétá, vysvětlil mladší montgolfier Jacques Etienne.
0: A kachna naopak, kývl král.
1: Ale nač to všechno? Snad nezamýšlíte?
2: Ano, sire, přikývli bratři.
0: Zamýšlíme jednoho dne vzlétnout také.
1: Král se zarazil. Ale kdyby si Bůh přál, abychom létali, byl by nám dal křídla, řekl pomalu.
3: Marie Antoaneta se postraně na manžela zadívala a dotkla se mimoděk umělé pyhy na své tváři. Pak pravila, sire, Bůh nám dal i věci, kterých jsme se museli zbavit, jak vzpomínáte.
0: Třeba na křídla jenom zapomněl.
1: Týžden hrabě do župního domu nejel, ale pozval si na kuličník souseda, Zemana Pustaje a pana děkana. Bernard seděl v knihovně a četl s Johanem a Adamem francouzskou historii. Slyšel z vedlejší místnosti zvuky kulečníkových koulí a občasné klení a smích pana Pustaje. Zeman měl silný hlas a kulečník hrál špatně, ještě hůř než Bernard. Takže důvodů nadávat měl během hry o peníze dostatek. Nadával většinou maďarsky. Smál se nahlas a znělo to jako řechtání koně.
3: Johan a Adam vždy zpozorněli, když zaznělo sprosté slovo. Pokud jeho význam neznali, požádali Bernarda o vysvětlení. Bernard nedovedl dost dobře maďarsky, ale slíbil, že si chybějící významy ověří. Hrabě otevřel dveře knihovny.
0: Jsou chlapci hodní? Zeptal se.
3: Tche, řekl Johan.
0: Tche, přidal Adam.
1: Všechno v pořádku, milosti, odpověděl Bernard. Otevřenými dveřmi zahlédl muže stojícího za Erdédym. Byl to muž kolem třicítky, drobnější a štíhlý, a zřejmě dával v oblečení přednost růžové barvě. Se zájmem pohlížel na oba chlapce.
0: To jsou synové? Zeptal se pán hraběte.
1: Ano, odpověděl Erdédy.
0: Netušil jsem, že už jsou tak velcí, řekl pán uznale.
1: A vy jste vychovatel.
0: Bernarde, řekl hrabě, jděte a dohrajte za mě partii, ano? Musím s panem komisařem probrat jeho poslání. Merci.
1: Komisař se usmál na chlapce i na Bernarda a spolu s hrabětem odešli.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořad Na férovku. Já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: A dneska nejen sám, beru si sebou morální autority právního světa, protože jsem si říkal, když už jsme pustili tu sodomii politického života a sex, drogy, rock and roll, teďka zase vystrnadilo soudničkaření, no tak paráda, pojďme to otevřít.
1: No já jsem tady kolem nás porozsvěcel všechny morální majáky, protože samozřejmě
2: výborně.
1: Dnešní téma je úplně jasný. 5 měsíců po své inauguraci nový prezident Petr Pavel sundal helmu, nejen metaforicky, a okamžitě zle narazil. Samozřejmě dnešním tématem bude jeho poslední patálie velká, já bych řekl první velká, skutečně rozmáznutá a jdoucí do různých struktur politiky, a sice jeho výběr ústavních soudců, kdy on, samozřejmě ti nejkřiklavější jsou Robert Frömmr a Josef Baxa, hlavně Robert Frömmr, u kterého se ukázalo, že nejen, že byl těsně před koncem totality členem KSČ a že odsoudil kauzu zmanipulovanou STB tehdy, ale teď se ukazuje, že odsuzoval i emigranty, kteří byli potrestání záhy režimem i konfiskací majetku a tak dál.
2: A kuriozně vlastně největší jeho problém je, že lhal senátorům, protože my až to pak budeme rozebírat v detailu, tak ono se vlastně ukazuje, že pokud on by se nedopustil toho morálního šrapnelu, to znamená opravdu v přímém přenosu na zasedání na plénu senátu nelhal senátorkám, senátorům do očí, tak by prošel, protože až si budeme rozebírat jeho životopis, tak on je dost nápadně podobný životopisu našeho pana prezidenta. A v tu chvíli odsuzujte někoho, když v podstatě jste s podobnými předpoklady začal dělat kariéru, měl jste očekávání, která sázela na určitou stranu barikády, a ono se to zlomilo. A ono se to zlomilo nečekaně rychle a nečekaně razantně. Na druhou stranu oba dva pánové prokázali, že v nových poměrech se také etablovali, odpracovali hodně, nabrali mezinárodní zkušenosti.
1: No odpracovat si začíná,
2: tam je?
1: Odpracovat si to začíná být fenoménem pavlovské éry, protože i u Roberta Frömmra se začal používat argument odpracoval si to, ale já k tomu, co jste říkal, vlastně mě napadá taková ironie, nebo to ani není ironie, protože se říká, člověk se moc nemění. No tak Petr Pavel prostě se na Hradě záhy začal chovat jako starý dobrý Petr Pavel, to, co ho naučil totalitní režim, to, co do sebe nasál, byl to komunistický lampasák, byl to rozvědčík, a tak teď si prostě začal vybírat na ústavní soud kádry sobě podobné, protože Robert Frömmr zvlášť je jako by mu z oka vypad. Oni mají tu minulost vlastně v jistém ohledu jak přes kopírák, takže si musí rozumět. Ale já jsem řekl, že
2: i v tom, Petr, že se v tom moc nechtěli hnípat a moc se tomu nevěnovali, vy jste ten panel prezidenta.
1: Jasně, nebudeme se vracet do minulosti.
2: Který prostě udělal jednu velkou tlustou čáru.
1: Ale
2: a mají špatný internet, očividně.
1: Ono bylo něco přeznačilo, když Petr Pavel odložil tu helmu, sednul na motorku a jel si, jak to říkal, přihustit pneumatiky, protože je měl měkké, zapomněl na helmu, byl natočený a on se záhy, řekl bych asi poprvý po nástupu do funkce, se kál a jako omlouval se prostě, že to je taková...
2: Což jako bylo gentlemanské a bylo dobře. Ale,
1: ano, ale záhy
2: ale
1: se
2: aby o víkendu jim říkal ostatním
1: noste helmy.
2: No tak to bylo mě pavlovský. Přišlo, to bylo opravdu kazatelství typu sám si dal bečku vína a ostatním doporučil pramenitou vodu.
1: No a já si myslím, že záhy přišel boží trest, protože došlo na výběr a jmenování nových ústavních soudců. Petr Pavel už předtím vlastně určitou bouři, dneska většina médií jsou pro pavlovská a fialovská, takže jak bych minoritní bouři způsobilo to, že on na ústavní soud poslal i Kateřinu Ronovskou, která patří vlastně do té vyvolené grupy jeho mecenášů miliardářů. Takže ti si teď řekli, přišel čas
2: splatit dluh.
1: Kouzelně
2: se to přišlo, mimochodem mlčením, to bylo úplně úžasné, jak vlastně se tomu nikdo nepověnoval.
1: Neuvěřitelný. Prostě splátka za podporu...
2: Kdyby tohle udělal Václav Klaus.
1: Ježíš Maria, ale počkejte, Václav Klaus, Miloš Zeman.
2: No tak to.
1: Protože to
2: by bylo nepřípustný.
1: To by Pavel Novotný dostal svým slovům a šel by vypálit Pražský hrad. Ale Kateřina Ronovská, ona je vlastně novou místopředsedkyní ústavního soudu. Takže ta rovnou vlastně šla takhle přímo do vedení ústavního soudu.
2: Povýšila. A dokonce kuriozně, což mě, promiňte, jenom využiju vašeho nádechu, a zaujala mě její argumentace, což bych u dámy s rozhledem a zkušeností úplně nečekal, a budu mírný optimista a budu věřit tomu, že to je čistě neskušenost začátečníka, kdy připustila, že jeden z důvodů její nominace a i toho, že zasedá ve vedení ústavního soudu, je žena. Tak jsem si tak řekl, jestli tímhle tempem půjdeme, tak zdravím mé oblíbené Slezany. Připravte si kandidáta, nominanta do ústavního soudu, protože kvotně jste na řadě, pak už přijdou Chodové a vyzývám speciálně malé muže, ty tam ještě svého nominanta nemají. Takže opravdu, jestli takhle už najedeme na takovéto kastovní, typu hledáme individuálně invalidu Černocha s indickým přízvukem, který miluje Valašsko a přešel mezi tím k buddhismu a nemá jako u holců bazén, tak to je cesta do pekla.
1: No počkejte, jeden bazénář by tam měl být taky.
2: Tak je to dobrý.
1: Zapomněl
2: tak
1: jste to na něco, na důležitou komunitu LGBT+, ne, dneska se říká.
2: Ty teďka za to jdou, no.
1: To jsem od vás cítil jako nehezkou xenofobii, ale to, jasně, každý by tam měl mít svýho zástupce, ale...
2: Já ujíždím na Slezany, to víte. No.
1: Já vím, tak každý máme něco, ne? Pavel má teď Roberta Fremra.
2: Je to tak Fremrem a bude to ještě docela si myslím zajímavý, protože promiňte jenom zase drobnost, já jsem dneska strašnej, teda jak přijde na ústavní soud.
1: No ne, tak tohle je využívám... kauza, která naplnila oba z nás, ne?
2: No tak každý jsme soudce like, samozvaný soudce Lynch, ale musím říct, že já si od toho slibuju dvě věci a musím si říct, že se trošku usmívám, protože jednak se naplnilo to, co my jsme tady hodně říkali, že to je takový ten plakátový prezident, marketingový prezident a že jedna věc je to vyhrát, marketingově to uchopit, vytvořit si léčku a to takovou tu past, že jsem kandidát pravdy a že se mnou vítězí pravda, což by nemohl vyhrát ani opravdu morální Kalvínův kazatel, natož člověk plukovnického ražení s vojenskou minulostí, průpravou světu obou studenoválečnických barikád, kdy stihne bojovat za světový mír a pak ještě dobojovat i kapitalisticky to obsazení světa a všude a všem velmi úspěšný. A přesto tam jde jako prezident morálky, prezident pravdy. No jo, a teď se ukazuje, že druhá věc je, když sice vyhrajete a jste na vlně oblíbenosti marketingu, roztleskávání, tak taky umět ten mandát naplnit, uvažovat prezidentsky, zvládat tu prezidentskou agendu. No a tady to už obrovsky kulhá. Jedna věc je se obklopit odborníky a říct, nechť oni vyberou, já posvětím, ale taky se ukazuje, že to není úplně absolutní, protože odborníci spolu mluví, držej při sobě, vybírají určité kandidáty, očividně nedělají hluboké rešerše, což teďka vidíme. No a teď
1: nejsou zpravodajci. Nebuďte
2: analytika kůhala, ale ve výsledku teďka má problém Pavel, Baxa, protože si samozřejmě budou mnozí rešeršovat i minulost předsedy ústavního soudu Baxy.
1: A ten už taky na sebe prásnul zajímavou věc, tomu se dostaneme.
2: Ústavního soudce Šámala, který doteďka tam měl klid, fungoval si tam, má vlastně taky podobnou složitou minulost. Takže myslím si, že teď se všichni modlí, aby prostě kandidát Fremr, senátem zvolený, ale prezidentem ještě stále nejmenovaný, se prostě na to vybot lidově řečeno a řekl, že se omlouvá a udělal to, co tady už jsme jednou zažili v dobách ještě federálních, kdy vlastně jeden z soudců zvolený, nepřijal, nevstoupil do ústavního soudu, kandidaturu vzdal. Myslím si, že ten moment přišel a hlavně já pevně věřím, že to bude precedent, že se to opravdu v detailu prozkoumá, aby zároveň se nemuselo furt čermovat minulostí typu on před 40 lety na někoho křivě se podíval a potáhne se to s ním,
1: no.
2: Ale ono přece jen 105 případů. Fakt nejsou dva případy. To už si na tom někdo asi dělal nejmenovaný kariéru.
1: No, vy jste řekl, že by mohl to zabalit sám, soudce Fremr. Já spíš zatím bych řekl, že sledujeme opak a že vlastně sledujeme příklad Pavlem. A sice minulost už vlastně nemá žádnou cenu, ať je sebehorší, myslím, řekněme kádrově. A Petr Pavel ukázal prostě cestu, že i když máte minulost jeho typu totalitní, tak prostě když se správná část společnosti rozhodne, že se stanete prezidentem, tak se jim stanete a ta minulost se smije. A když se takovýhle prezident rozhodne, že vy budete ústavním soudcem, tak se jim prostě stanete. A já myslím, že Fremr zatím sází na to, že když to prošlo Pavlovi a mohl o své minulosti lhát, klidně svoji minulost oficiální změnit těsně po inauguraci v tom oficiálním životopise. No tak proč bych to měl zabalit já, Ježíš Maria, tak tohle je prezident, já jsem v úvozovkách jenom případně ústavní soudce, tak to nebudu balit. Ale ta celá kauza má samozřejmě několik rovin. První je, že se týká Petra Pavla a jeho poradců a jeho týmu. Hlavně teď se to týká jeho právního poradce Jana Kysely, ústavního právníka. Pak je tady samozřejmě rovina samotného Roberta Fremra a Josefa Baxy. Pak je tady rovina, že Petr Pavel vlastně tímhletím svým rozhodnutím nebo výběrem znesvětil i premiéra Petra Fialu a hlavně ODS, která mu dala podporu a která se slovy šéfa Senátu Miloše Vystrčila pokoušela z nějakých morálních důvodů nebo důvodů, které občas postihnou Miloše Vystrčila, zastavit tu nominaci nebo jmenování Fremra ústavním soudcem. To se nepovedlo. Takže současně to ukázalo, že senátoři ODS nechodí do práce v klíčové momenty. A pak tady samozřejmě ještě vidíme zásah do médií. Takže ta kauza má několik struktur. Pojďme začít samozřejmě výběrem Roberta Fremra na ústavní soud. Protože ústavní soud je něco, jako když to řekneme, morálka společnosti a politiky. Prostě ten neřeší běžné kauzy, ale řeší to, když si politici začnou uzurpovat trošku víc moci, než jim náleží, a on prostě musí být schopen říct dost, takhle ne.
2: Měl by to být vlastně nejvyšší rozhodčí, nejvyšší strážník a zároveň také takové Athénéum v jednom, jenže to by nejen, že to máte za odměnu a vrchol kariéry, ale ono by to mělo být takový trošku už jako i morálně vysoko. Ač teď si mnozí posluchači řeknou, no oni už tam prošli mnozí, ale dost kdo. Ale to je pravda, ale vždy to může být lepší. A druhá věc je, teď se ty nominace dějí, znova opakuji, od premiéra, prezidenta, který měl být ten nejlepší a rozhodně měl být lepší než předchůdci, sám to sliboval, že to bude dělat velice pečlivě, bedlivě, s morálním akcentem, už i kvůli své zkušenosti, což vždycky dodává. Děje se to v době, kdy společnost je extrémně otřesená, její důvěra ve spravedlnost, vymahatelnost práva, instituce tohoto státu, nějakou férovost elementární je opravdu hodně nízko a velmi pošramocená. A tohle je zase vzkaz, jo? Když řeknete, že prostě vám tam jde někdo, kdo šel vstříc poptávce a v podstatě si na tom postavil kariéru, protože znova opakuju, jako nechci uvažovat jako Stalin, jo? Jeden, dva mrtví jsou tragédie, 100 tisíc miliony statistika. Takže nechci říkat, že když dvěma lidem tamhle někde zkomplikoval život, někdo vyvolal lidskou tragédii a někdo to udělal 105 v úzovkách lidem, respektive rodinám, ale dává mi to přinejmenším informaci, že si z toho fakt někdo udělal biznis, že to prostě byl styl práce a že vzal to jako příležitost typu porostu a v tom režimu budu platnější a s rychlejší kariérou. A to je prostě jako v roce 2023 fakt si myslím jako příliš vysoká daň a vysoká cena za jednoho muže jménem Fremr.
1: No.
2: I v situaci, že ten člověk mnohé dokázal, je respektovaný, uspěl mezinárodním prostředí, mimochodem to je taky strašně zajímavá informace, to trošku připomíná privatizaci, kdy ti bývalí špioni, obchodníci zahraničního obchodu, bývalé vysoké kádry komunistického režimu byly najímány západními firmami, které samozřejmě velice rychle přetavily ve vysoce a dobře ohodnocené manažery.
1: No počkejte, tady můžeme jenom analogii udělat
2: podobného,
1: Petra Pavla v NATO. V podstatě
2: přesně,
1: jako zahraniční firma
2: to,
1: v uvozovkách. Opracoval si to tam, že jo, říkáme. Ale já jsem chtěl navázat na to, co jste řekl, že máme, letos vlastně oslavíme 34 let od pádu totality. A je fakt ironie, že čím více od ní vzdalujeme, tak teď máme poprvé, jak se říká, komunistického prezidenta a prezidenta komunistického, který na ústavní soud posílá komunistické soudce. Tak proto já říkám, že těch 34 let už bychom mohli bohužel použít k tomu, že už by jsme tam neposílali bývalý komunistický soudce. Ano, je pravdivý argument, že záhy po pádu totality prostě nový režim demokratický neměl k dispozici celou novou garnituru nekomunistických soudců, takže musel prostě v justici nechat i ty, kteří měli podobné kádrové škralupy, které předtím fungovaly jako výtah k moci. Ale skutečně 34 let po pádu od komunismu, už bychom to nepotřebovali.
2: Máme navíc.
1: A teď pojďme ještě říct, že Já jsem zmínil, co ústavní soud je. Ústavní soud, když pokud jde o ústavu, tak i komunistická totalita se oháněla ústavou, kterou samozřejmě ráda pošlapávala ohledně lidských práv. A ústavní soud je pořád i garantem tohodle a teď tam pošleme, tak, nebo náš prezident to ví, tam chce poslat takovéhle
2: člověka,
1: kádry.
2: Člověka, který se osvědčil.
1: A prostě těsně před pádem komunismu, to byl člen KSČ, v tom zmanipulovaném soudním případu zničil na nějakou dobu život trojici mladíků a ještě ten další flaster, teda, který na něj teď vyplaval, že soudil emigranty, kterým se bralo občanství, konfiskoval majetek a tak dál, tak to je samozřejmě příšerný. A Josef Baxa, ten teda toho stihnul míň, což je už nový šéf ústavního soudu, dokonce ne, řadový soudce, tak ten teda byl adeptem KSČ, neboli jak se říkalo kandidátem KSČ, od toho ho zachránil pád komunismu, no ale teď se rozpomněl na zajímavou věc, řekl, já si vzpomínám, že jsem jeden takový emigrantský případ soudil taky, ale už mě trošku klame paměť a nemůžu si vzpomenout, jestli jich náhodou nebylo víc. Tak za prvý i to, že on měl našlápnuto k něčemu, co už si prošlapal Robert Fremr, a že nám v podstatě říká, že náš nový ústavní, nebo šéf ústavního soudu je člověk, který říká, že už moc neslouží paměť, tak je taky bizár.
2: A pro mě největší bizár, kuriozně jenom drobnost k němu je, že sám několikrát vzpomínal, že vlastně působil že na plzeňských právech, de facto od začátku, byl jsi jeden ze spoluzakladatelů, což dobře, ale i v tom velmi problematickém období, kdy se prostě ty tituly některým dávaly, velmi nestandardně dokonce připouštěl, že měl blbý pocit, že měl pocit, že se tam něco děje, ale že se věnoval zkrátka své soudcovské kariéře typu měň, kde jsi pánem. A to si taky řeknete, že není úplně jako ideální předpoklad pro ústavní soud, ale já chápu, my tady máme jeden fenomén. Ústavní soud, kuriozně si nepískali ani tak čeští prezidenté Petr Pavel, Miloš Zeman, ale Pavel Rychetský. A Pavel Rychetský prostě chtěl svého nástupce, chtěl toho, kterého si vybral dávno před lety a tak trochu tu cestu mu umetal. A kuriozně teďka problém Roberta Fremra, myslím si, že bude velký tlak na to nějak rychle vyřešit, protože opravdu začíná jako velmi problematizovat autoritu, morální kredit, pozici přinejmenším dvou, jak předsedy ústavního soudu Josefa Baxy, tak už vlastně teďka dlouhodobého ústavního soudce profesora Šámala. A myslím si, že teďka fakt je hodně lidí nervózních a vůbec netušilo, co jedním nebohým Fremrem, který už byl několikrát zvažován, tak co všechno vlastně spustí. Jo, mě nejvíc mele, že já rozhodně se nechci přidávat k těm, kteří jako rozhodují, kdo na to má, kdo na to nemá přes stůl, aniž by měl detailní znalost. Ale nejvíc mě mele, že si opravdu nikdo tu práci poctivou nedal, protože si řekněme otevřeně, že i kdyby pánové v tichosti prošli, tak to, že někdo má klíček jejich kontroverzní minulosti, znamená, že je může vydírat. A v situaci, kdy ústavní soud opravdu je tady klíčový muž s píšťalkou, který velice často rozhoduje opravdu velmi delikátní případy, často spolitizované případy, vzpomeňme, a posluchači by určitě vzpomněli teďka desítky případů, kdy opravdu ústavní soud fungoval jako naše třetí parlamentní komora a fakticky nejvýznamnější, kdy se tady rozhodovaly volební zákony, zdravotní reforma, důchodová reforma, otázky pracovního práva, mezinárodní politiky, a mohl bych pokračovat, opravdu to byla celá řada, a ve své době vlády Jiřího Paroubka, Mirka Topolánka, to fakt bylo, tam se dělala politika, tam vlastně všechny kontroverzní anebo výrazný zákony a rozhodnutí končily a v podstatě

0: velmi přidrzlé prohlášení profesora Kysely typu, tak po tomhle, co jsme viděli, tak jsme se dohodli, že už tam žádný jako komunista bývalý nepůjde.
1: Ne, pozor, on tak řekl, dohodli jsme se, že tam budou maximálně dva. Tak přesně. Já nevím, s kým tu dohodu udělali.
0: No ale jako hlavně sami je to, se sebou, je to neskutečný. Jo? Zase se dostáváme fakt k tomu typu, že prostě to tam je kastovní. A tak já čekám, kdy tam teda vyberou. Jo, že já jsem se tady kdysi v tomto pořadu rozčiloval, že nám tady Petr Pavel skáče a ochotně kýve na Marka Bendu. Ale tohle je tak trošku jako v podstatě bendismus praxi. Typu, tak on je fajn, má telefonní čísla na zahraniční soudcovské celebrity, autority, vykoupil se zahraničím, má dobrou angličtinu, tak ho tam dáme. Má pískat primárně domácí věci a fakt má mít nespochybnitelný morální kredit, protože potom opravdu přijdou šíbři a budou tím Brnem hýbat sem tam, jak budou potřebovat, protože pokud na každého třetího budou něco znát z minula, tak je to velký problém pro nás všechny.
1: Budou Brnem hýbat jako Brňáci svým hlavním nádražím, ne?
0: To by bylo hezký, kdyby se to bylo takhle zasekaný, ale situace, kdy primátorka a velká část magistrátu Brna má zase takový jako
1: vyvíjelý problém. Ty si dělají drogový testy teď. Ty
0: tak
1: si dělají
0: zase,
1: drogový
0: a vypůjdu ústavní soud ale... černej. To mě taky přijde jako problém.
1: Vy jste zmínil Jana Kyselu, ústavního právníka, který už, řekněme, jak to je. On je známý kritik ex-prezidenta Miloše Zemana. Jeho vždycky zkritizoval, že prostě jde proti ústavě, že už jí překračuje ty ústavní mantinely. Samozřejmě je to a i byl proti vládě Andreje Babiše. On komentoval to, vlastně ten střet zájmu a tak, a jestli má Evropská komise právo tolik zasahovat do naší legislativy. Čili on byl vždycky proti Babišovi, proti Zemanovi. Současně už dlouhou dobu pracuje pro senátory a vlastně senátory vládní, z vládních stran. Čili je to provládní ústavní právník a je to pro...
0: Na druhou stranu velmi zkušený.
1: Asi jo, ale má znalý. Prostě, je v tomhle podobný jako Pavel Rychetský, prostě dává, neskrývá svoje politické osobní preference. Teď se samozřejmě Petr Pavel, kterého on předtím taky podpořil, tak logicky si z něj udělal svého poradce a současně ho vystrčil do čela toho, jak on tomu říká, panel pro výběr ústavních soudců. A Jan Kysela se teď s neuvěřitelnou arogancí ohradil proti tomu, jako... Vy jste nevěděli, nebo vy jste neznali minulost Roberta Fremra. Pro boha, je to kandidát na ústavního soudce, tak to si nemůžete dát trošku větší práci.
0: Hlavně říkali, že to budou dělat jinak, ale
1: ano, a nejsme rozvědčíci. Ježíš Maria, tak to si, já nevím, jestli nejde Wi-Fi na Pražském hradě, někdo ji tam ruší.
0: No ne, hlavně mám velký problém s tím, že Petr Fiala zrušil statistiky a já se obávám, že teď panel Petra Pavla ruší archiváře jo. A historiky práva, protože prostě pokud by chtěli, hledají. Já vím, že teďka to vypadá, že každý je odborník na Roberta Fremra, všichni věděli, jakou má pohnutou minulost. To rozhodně ne, ale já jako politolog říkám, že fakt jako největší problém vedle toho, že se schazují ty morální mohyly, a to bylo jasný, to byla otázka času, prostě když tam někdo přijde a mluví jak Jan Hus na koncilu a tak trošku zapomene, že má nějakou minulost a že jako jde dělat užitní řemeslo a že se bude pohybovat jako v šedé zóně a pragmatismu a praktických řešení a v nesnadné době, ale začne to komolit a kazit hned tam, kde může prokázat tu vysokou morálku, to znamená fakt u toho nejvyššího kontrolora, to znamená ústavního soudu, no tak je to škoda, je to hloupý, je to amatérský hned od počátku, ale aby jako ještě vůči těm lidem jako arrogantně nastupoval ve stylu, co byste jako chtěli. Prostě tenhle ten se vykoupil a tenhle se nevykoupí pro jistotu nikdy, protože dekadence, neargumentujeme, nevysvětlujeme, rovnou nálepkujeme, tak je to a v situaci fakt jako vysoký nedůvěry v právo a hlavně jeho vymahatelnost a dostupnost a férovost, tak mně to přijde strašně nešťastný, protože opravdu těch šíbrů světem chodí a nebudem si nalhávat jako... Ústavní soud není nedobytná pevnost, není to trezor, není to ani morální maják a když tu minulost nebudeme znát my a nebudeme my s ní pracovat, tak někdo přijde a bude s ní pracovat s velkou chutí a velmi intenzivně za našimi zády. A to je podle mě ten úplně ultra průšvih a fakt mě to velmi nápadně připomíná, jak tu prezidentskou kampaň, že prostě o někom se řeklo, že ta minulost je přípustná a nemluví se o ní a den po zvolení, respektive uvedení v úřad v rámci životopisu je přiznáno. Jo? No tak je to karikování reality a důstojnosti nás občanů a tady vidíme ty plody. Jo?
1: No, ale... My jsme tady v celém tom moři objevu Petru Pavlovi vlastně jeli takový kasířství husický, že jsme říkali, jaký je to alibista a popisovali jsme to.

0: A pro mě tenhle ten
1: chtěli jsme
0: případ,
1: se mýlit, rovnou říkám. Chtěli jsme se mýlit, jako strašně rád bych tady jel pořád,
0: já nechci mít
1: řekl,
0: za prezidenta alibistu.
1: Kajuse, nejhorší byl alibistu. Lepší, než jsem čekal. Jo.
0: No a teď vidíme ten nejhorší alibismus, jaký Petr Pavel kdy předvedl, nebo to, co známe. Protože mě pobavily dvě jeho vyjádření. Jedno je strašidelný a druhý je směšný, nebo ukazuje vlastně na jeho retorický a mentální deficit. To strašidelný je, že on řekl, no co, tak Robert Fremr soudil podle dobových zákonů. No podle dobových zákonů poslali Miladu Horákovou na Šibenici a nejen jí, komunisti. Takže jestliže Robert Fremr soudil podle dobových zákonů, znovu já to chápu, Petr Pavel měl minulost podle dobových zákonů.
1: Ano,
0: byl to
1: ano.
0: Kariérista, on vlastně se o to nedokáže odpoutat. Mně se na tom líbí vlastně, že člověka tahle ta mentalita a váš charakter, že vás nikdy nezradí, že se vždycky stejně projevíte to, jaký jste. No ale druhý vyjádření, a to bylo směšný, já koukám na prezidenta v televizi a on říká, nové informace kolem Roberta Fremra vlastně jsou důkazem nebo důvodem, proč ho teď nejmenuji. Nové informace o Robertu Fremrovi jsou důvodem, proč jeho nominaci nezruším. Tak já jsem úplně nevěděl, jak si to mám logicky vysvětlit.
1: No je to jak stejný, jak udělal a je vidět, že on opravdu v tom právu on opravdu plave úplně neskutečně, kdy prostě řekl, že je proti, že se mu nelíbí snižování valorizace důchodů, že to podepisuje, má spoustu výhrad, jak to bylo přijatý, jakou formou, jakými argumenty a je připraven to poslat do ústavního soudu. Což ukazovalo buď neznalost, anebo lživost, protože v momentě, když podepisujete, nemůžete už posléze si stěžovat u ústavního soudu. Ale je tam ten vrcholný alibismus. Já vlastně s tím extrémně nesouhlasím. Všechno bych vám podepsal. Argumenty opozice jsou reálné, ale přesto podepisuji. A mně tohle to přijde, že jako má tendenci to přemlčet. Průšvih je ten, že opravdu prostě pouští tam člověka, který pak udělá cokoliv, protože je pro něj důležitá kariéra. A to se fakt může objevit ještě nesčetně mnohokrát. A tady mimochodem vidíte, já vím, že někdo může říct, hele, vy jste kluci zapšklí, vy prostě číháte, kdy udělá chybu.
0: Nejsme, my máme rádi život.
1: Ale... Jo. A veselí lidi. Pozor na veselí lidi. A hlavně se s nikým nebavte o sochách. To je velmi nebezpečné.
0: Jo?
1: Jo, jo, jo. To já už teďka opravdu... Ovšem,
0: jo, myslíte, jak uděláme sochoborectví?
1: Tak jak jste přesně vzpomínal, že jsme jako veselí, máme rádi život, tak mě to zase připomnělo to Brno. Ale tady přesně se ukazuje to nebezpečí. Já pevně věřím, že si to prostě Petr Pavel, hele, každý udělá chybu, není ten, který chyby nedělá jenom ten,
0: co,
1: který nic nedělá.
0: Říct?
1: Tak. Jednak doufejme, že si to odpracuje. Doufejme, že ještě furt jako pochopí toto nebezpečí a couvne a prostě se nějak elegantně dohodnou. Ideálně, aby prostě Robert Fremr sám už kvůli tomu, že teda působí, pracuje a pracovat chce, takže prostě stáhne tu svou kandidaturu, protože já se přiznám, že jako vedle toho, ale to se samozřejmě musí projít a fakt jako v detailu posoudit, ta kauza těch 105, možná i více rozhodnutí verdiktů je pro mě nejfatálnější to, že opravdu s těm senátorům lhal a prostě řekl něco, co sám dovodit nemůže a to už jenom ukazuje, jak přemýšlí o senátu, jak přemýšlí o své kandidatuře. Naprosto účelově ohýbá to a to prostě je neslučitelný s ústavním soudem. Ale když ještě od tohleho odejdu, tak tady názorně vidíte, jak je nebezpečný ten alibismus prezidentů, protože tady to fakt jako zavání už tím vydíratelností a kulháním ústavního soudu a v situaci, kdy fakt tady bude něco jako velmi prekérního, velmi emočního, to pro někoho může být korespondenční volba, elektronická volba, pro někoho to může být otázka fakt důchodu do budoucna.
0: No, elektronickou volbu teď zvednul sám prezident Pavel, že jo?
1: Jo, může to být v budoucnu otázka třeba eutanázie a dalších témat. My fakt potřebujeme instituci, kterou respektujeme a který věříme, protože v momentě, když pak někdo řekne, já to neuznávám, protože polovina jsou tam lidi, kteří se tam dostali účelově, protože s někým prostě mluvějí a mají blízko k někomu v senátu nebo u prezidenta a druhá polovina má hříchy a někdo z minulosti, někdo z nějakého kariérního pochybení, někdo něco přehlížel, no tak kam jsme se dostali? Jo, no, my fakt potřebujeme někoho, komu ještě budeme věřit a budeme ho respektovat.
0: Díky za tu analogii s prezidentem Pavlem a tou valorizací penzí, kterou on podepsal, ale současně řekl prásknu se ústavnímu soudu. Já jsem milovník absurdit, teď mě napadlo, on nakonec Roberta Fremra jmenuje a ústavním soudcem a záhy se udá na ústavní soud. Co myslíte?
1: No jako fakt je to zvláštní uvažování, protože vlastně argumentoval jako Andrej Babiš, ale podepsal důchody jako Petr Fiala.
0: A to je dvojedinost.
1: A to je dvojedinost. Bavilo ho to, fungovalo to, dělá to často. Teď jsme to viděli u té motorky, že jiný by řekl, já se takhle musím říct, a to teda vysekávám poklonu, oceňuji, že se okamžitě omluvil, postavil se k tomu. Říkám, ve výsledku na tom získal, no jo, protože málo kdo z politiku je schopen omluvit, ale aby hned za 2-3 dny kázal, typu dělejte.
0: Vidíte to, on to záhy pokazil, co? Ale víte co, jak jsem říkal, že no. Petr Pavel dvojediný, tak vlastně už mu chybí jenom krůšek trojedinosti boží.
1: Že by teda si taky jako našel něco ještě. No, je pravda, že některé instituce ve Francii třeba mají takovou tu zásadu, že pak bývalí prezidenté jsou věční členové senátu, někde mají právě, že jsou věční členové právě takových ústavních soudů, tak třeba se někdo najde do té doby, že řekne, teď on by vlastně na to měl a něco mu dejme, buď toho věčného senátora nebo věčného soudce, protože tak trošku už samosoudce je. Jo,
0: mě napadlo, že bychom všechny mohli nechávat jako bydlet na Pražském hradě, že by se tam postupně scházeli
1: a potkávali. To bych jim nepřál.
0: Ale no. Pojďme teď k další dimenzi celý té patálie s Robertem Frémrem, a sice to je ta parlamentní nebo parlamentně vládní. On samozřejmě, když vyplavila ta minulost na Roberta Frémra, tak senátoři ODS v čele s předsedou senátu za ODS Milošem Vystrčilem, kterého prostě občas přepadají záchvaty morálky, on to má rád.
1: No já tomu vždycky říkám takové tchajvanské odpoledne.
0: Tchajvanské odpoledne. A on teda řekl, že se vlastně pokusí tu nominaci zvrátit, protože prostě takovouhle minulost, není to prostě ODSácká minulost, nebo minimálně minulost, jakou by si představovali senátoři ODS. Jenom připomeňme, že premiér ODS Petr Fiala Petra Pavla podpořil otevřeně v té prezidentské volbě, prostě bojovali za něj, aby se stal prezidentem. A pochopitelně pro něj to byla už, pro celou ODS to byla velká bolest, protože...
1: Tak byla to velká výzva.
0: Velká výzva.
1: Podporovat špiona
0: a bývalýho komunistu, tak to byl velký ústupek samozřejmě. No a on se jim teď odvděčí tím, že za prvý udělá výběr takovýhle nových ústavních soudců a za druhý, že ještě to na ně pukne, takže je z toho takováhle kauza. No, ale...
1: A zajímavé je, že to dělá tak silově, jo? Protože si řekněme otevřeně, že i ten Václav Klaus, kolikrát kritizovaný, nebo Miloš Zeman, tak tam docela jako vystupovali pokorněji. No, pravda je, že jak říkám, no Miloš Zemanovi procházelo to, dokud prostě vybíral nominanty Pavla Rychetského. Ostatní neprošli. Ale tohle je takový jako zvláštní trend a jak kdyby prostě Petr Pavel říkal, jsem normální kandidát, jsem kandidát, který tam jde s těmihle cíly, tohle chci pro republiku, tohle chci pro společnost, tohle chci pro prezidentský úřad, tak neřeknu popel. Ale poslední fáze, kdy mě tady opravdu nabízeli Františka z Assisi, kombinovaného šlehnuté a někdo si tam přidal Kalvína, někdo Jana Husa, někdo Petra Chelčického, prostě dle chuti a zájmu, no tak potom to vezmete vážně a posuzujete to, jo, a tohle je fakt jako velký problém, plus mě teda mimochodem vadí, že zase kritici Roberta Frémra chodí světem a říkají, jdem přesvědčovat, nám se to nelíbí, takhle to nemá být, no tak já bych čekal, že budou první, kteří zasednou, projdou ty dokumenty, vytvoří kvalitní analýzu a na základě těch faktů předstoupí. Jo? Protože mě zase se upřímně řečeno nelíbí, aby to bylo zase jako dojmový. Typu někdo říkal, nějaký historik upozornil, my už to vlastně probírat nebudeme, prostě je tam kaňka, máme pocit a budeme toho člověka honit i po 40 letech. Jo? Já říkám, tak pokud je to provinění vážné, tak nechce dokáže, nechce prokáže, nechce řeší v detailu, protože je to důležitý precedent i pro další rozhodování. A ne, že typu, tak teďka Frémra necháme projít, každý si na to řekneme svý, už tam dalšího postkomunistu nedáme, protože teda už jsme kvótu vyčerpali, nevím teďka, koho si vyberou jinýho, aby to zase ta kvóta byla naplněná a skončí to blamáží a lidi si řeknou, ty jo, tak další takový prostě no, ušolichání mocí.
0: Jak teď máme, jak zažíváme ten pavlovský nebo pavlovsko-fialovský relativismus, já vlastně ani nevím, jestli třeba přestanou počítat Josefa Baxu do toho, protože on byl jenom kandidátem KSČ, tak řeknou, to nebyl ještě komunista, skutečně pravověrný.
1: A hlavně ale, on to na sebe prásko.
0: Jo, ale když už jsem u něj...
1: V knize o sobě.
0: Já jsem zvědavý, jestli vlastně nám tu nezraje druhý Frémr, protože když on řekl, já jsem soudil takový jeden případ ale nemůžu si vzpomenout, jestli jich nebylo víc. Tady to trošku smrdí, ale...
1: Tak je to hozená rukavice k tomu, aby se někdo podíval.
0: Aby se někdo podíval na Wikipedii, ne?
1: A máme, minimálně. A mimochodem máme dobrý archiváře, takže to je výzva, jako, že archiváři...
0: To je mohlo jejich poslední možná... kousek, než je jako cek zakážou.
1: Než se jako cek zrušej.
0: Ale já jenom chci pro mladší posluchače připomenout, jak vlastně tyhle ty případy fungovaly, a sice to odsuzování emigrantů, protože já jsem to zažil téměř na vlastní kůži v tom, já jsem chodil do školy, sportoval jako kluci malí s jedním klukem a jeho rodina se rozhodla emigrovat. A tehdy to bylo tak, že prostě se to do poslední chvíle tajili a oni prostě prodali barák a veškerý majetek, auto, aby měli peníze do začátku na západě, a jenomže někdo je udal. Takže oni skončili tak, že neemigrovali, přišli o veškerý majetek, ten barák jim sebrali tak jako tak, nedostali žádný peníze a skončili někde v garzonce na sídlišti. A ten táta byl ještě odsouzený za pokus o emigraci. Takže tohle to byly, to skutečně zničilo rodinu. To nebyla to sranda, protože odsuzovali se nejen lidi, kteří emigrovali, ale i ti, kteří se pokusili emigrovat a měli tu smůlu, že někdo udál nebo je prostě chytili ještě než opustili Československo. Takže to je jenom pro dokreslení, o co se jednalo. Nebyla to jenom žádná proforma věc. A taky pak tady docházelo k takovým věcem, že jak konfiskovali majetek, když tady emigranti něco nechali, tak pak někdo potkal někoho v kabátu svých příbuzných na ulici a tak dále. Takže prostě byla to svinárna, to si řekněme, klasická, totalitní.
1: Mě právě překvapuje u těchto lidí, že mají pajšl na to, abych to řekl hezky, po selsku, jak to říkají babičky naše, že mají pajšl na to jít do ústavního soudu. Že pochopím, že jdou, nebo pochopím, nepřekvapí mě, že jdou standardní soudní cestou, specializují se na něco, v úzovkách odpracovávají si to, ale nemají ambice pak jako opravdu vstoupit hlavní branou do instituce, která by fakt měla být jako takovou morální výstavkou a moralizujícím doporučením, jak říkám, situaci, kde fakt jako nás čeká spousta opravdu morálních zákonů. Typu právě to jsem záměrně třeba vybral zákon o eutanázii, protože to je jenom otázka času, kdy tohle to vstoupí jako téma, zvlášť když nám politici jenom berou a v ekonomice se nedaří, tak budou vtahovat tyhle morální témata, aby jsme se tady mohli hádat, kdo je pro, proti a komu to pomůže, nepomůže, v čem je to nebezpečný, v čem to naopak potřebujeme, kdo trpí víc, anebo trpí méně. A ve výsledku stejně s velkou pravděpodobností takovýto zákon, pokud vůbec projde, tak skončí ústavního soudu. Pro někoho může být takováhle debata o předčasném důchodu, o důchodu obecně, o otázce třeba nějakého opravdu sociálně právního zákona, náboženských svobod. Možná za chvilku tam bude debata o, já nevím, jestli to bude partnerství, registrované partnerství, manželství pro všechny, nebo jak to nazveme, ale taky pro někoho to může být navýsost jako opravdu jako esenciálně důležitá otázka fakt jakoby morálního až filozofického vidění světa. Skončí v Brně. No a když tam budete mít pocit, že prostě z velké části je to nějaká soldateska, která prostě měla problém a má na celou historický hřích, přijmete to? A nebo si opravdu řeknete typu, jestli tam náhodou někdo jako u mě nechodil a neříkal, já mám dobré archiváře, já jsem si pár věcí prošel, tak jenom abyste věděli, zkuste zohlednit tohleto hledisko typu pro nebo proti. Jo, tohle je to nebezpečí, tohle je ta... Já kuriozně vám řeknu, že vlastně když na Petra Pavla tohle víme, teda pokud tam není ještě něco, nedej bože, jinýho, ale když tohle to víme, tak svým způsobem já říkám a razím heslo, raději jsem, když je na fůzovkách ozářen, osvětlen, jak byste řekl, těmi morálními majáky nasvícen a víme o tom poklesku a je to součástí už jeho života a přiznání, než když to za tímhle člověkem bude, budou to vědět jenom určití a ty si budou tohle člověka tahat po šachovnici, jenže to je pak jak s těmi sponzory, že jo? To je taky trošku nepochopím, proč prezident Petr Pavel první touhu má dámu, která má blízko k jeho sponzorskému prostředí, hned nominovat do ústavního soudu.
0: Já vám to řeknu jednoduše, taky to smrdí protože, nějakým zájmem, no počkejte, že? Protože nic není zadarmo, ne?
1: No, proto
0: tam je to velmi jednoduchý a protože ta parta, která je za ním, tak si pomalu, ale jistě privatizuje politickou moc, to vidíme.
1: Jen je zajímavý, že jsou tak hladoví, že jako nepočkají,
0: no oni jsou,
1: že tak tlačí na pilu.
0: Tlačejí na pilu, ale dělají to velmi chytře, dělají to vlastně nenápadně dost, protože jsou pořád vzadu, takže nejsou nikomu moc na očích, ale je to krůček po krůčku. Ale,
1: až ten Fremr se jim nepoved.
0: Až ten Fremr se jim nepoved, no já jsem zmínil senátory, A to, že ODS chtěla teda zastavit jmenování nebo nominaci Roberta Fremra na ústavního soudce, protože Senát musí prezidentovi schválit ty nominanty a on je pak jmenuje. A zrovna když Miloš Vystrčil teda chtěl rozsvítit ten svůj velký morální maják, tak hlavně senátoři ODS nepřišli do práce a i Robert Fremr senátem prošel, byl schválený jako kandidát.
1: A ještě si postěžoval, že na ní nebyli hezcí. To mě mimochodem taky zaujalo. To jsem si říkal, nevím. Pak jako opravdu no, nevím. Je. Jako, to je naprostý nepochopení a opravdu totální nedostatek sebereflexe, protože místo toho, aby si řekl uf, jako něco jsem si prožil a logicky se ptají. Asi nevím, asi nikdy neviděl, jak se vybírá nominanti do americké vlády, do Evropské komise, kde si ty komisaři, já vím, potom jsou dobře zaplaceni, no ono ústavní soudci taky.
0: No,
1: řekněme si, že ono jako soudcovská. No víte co, to je totiž tam je nádherně vidět to, jak ta soudcovská planeta si funguje sama. To jsou kluci a holky, který spolu mluvěj, na český poměry mají neskutečný peníze a to jako proti ním i politici jsou opravdu chodící žebračenky.
0: Jsou nedotknutelní,
1: přesně
0: mají
1: tak,
0: spoustu času
1: nekontrolovatelný, volnýho. Něco jako střet zájmu, něco jako tlak na práci neexistuje. Vemte si, řeší se otázka třeba valorizace platů, okamžitě je to útok na ústavnost, na nezávislost justice. Je to de facto jediná skupina společně s politiky, která v době ekonomické nepohody si zvýšila platy a bylo to naprosto tabu a nespochybnitelné. No jo, a oni najednou přejdou před ty politiky, kteří proti ním mají teda v úzovkách poloviční platy a musí se jim zodpovídat. No to je asi jako, to jim nevyhovuje. No. Tady názorně vidíme střet s realitou a vidíme opravdu, jak ta planeta justice uvažuje o nás, daňových poplatnících, voličích, o politicích. Jo.
0: Víte, na co já se teď těším v téhle souvislosti, až nejspíš...
1: Že budete soudcem?
0: Ne, to už mě mine, ale... Já taky jsem nebyl nikdy v KSČ, takže já dlouho budu stávat stranou.
1: Jo, že máte složitý předpoklady.
0: Mám špatný kádrový profil.
1: A nějak ty sportovní výkony, nešlo by to tam nějak tak?
0: To ne úplně, to by možná v Americe mohlo pomoct.
1: Jo.
0: Ale v souvislosti
1: Běhal jste za špatný tým.
0: Jo.
1: Jak a si... proti větru, že? Přiznejte se.
0: Proti větru, to hlavně. Ale jak si oni zvýšili ty platy? Nebo bojovali proti tomu, aby jim nebyly snížený hlavně. Tak až teď s největší pravděpodobností posvětějí tu sníženou valorizaci penzí, tak vlastně řeknou, nám se to nesmělo snížit, ale tohle to jsou jenom důchodci, těm se to smí snížit. Ano. A my sice bereme třeba 150 až 200 tisíc, ale oni mají jenom v průměru 20 tisíc, tak tam se to...
1: Ale je jich hodně.
0: A je jich hodně a nevolej vládu.
1: Tak, přesně. Přesně. Vidíte, lidi, Ježíš, vy jste se minul. Vy jim dělíte občana zpravodaje.
0: Že jo, soudce z lidu, ne?
1: Ano,
0: to bych mohl dát.
1: To jako frčelo to, mnozí by tam na to ještě sepli.
0: Ale ono se to ruší, ne? Prej nějak soudci z lidu.
1: Já myslím, že oni by vám tam někteří kolegové, soudruzi ještě poradili, tak pamatujou to, sepli by.
0: Že bych oslovil Roberta Fremra, jak to chodí?
1: A nebo se normálně nazvěte samosoudce Lynch?
0: Jo, vidíte, Petr Fiala je se samozvaně nazval demokrat. Tak já se takhle nazvu soudcem.
1: Je to pravda,
0: ne?
1: Protože jako vyargumentovaný to máte jasně,
0: slušně,
1: stručně, přehledně.
0: Slušně, ne? Petr Pavel svoje
1: já
0: rozhodnutí.
1: Já si myslím, že přesně, že to jako na tom by se našlo lidi, řekli přesně. Ale fakt jako průšvih je, že, protože na rovinu, čekám, že zase ústavní soud se stane třetí parlamentní komorou. Jo, protože ta situace houstne, jak to tak bývá, když jste v nepohodě ekonomický, tak přitvrdíte vůči veřejnosti, vůči opozici, čili opozice se taky přitvrdí a zabetonuje a začne vám něco, taková studenoválečnická mentalita v poslanecké sněmovně, drobně v Senátu, ale spíš v poslanecké sněmovně. Čili jinými slovy, držíte se pod krkem.
0: No.
1: A potřebujete, aby vám to někdo pískal a aby to někdo, jak se říká úplně, abyste ukázal, že to protlačíte silou a opozice ukázala, že to nepustí za žádných okolností. A přichází Rada moudrých, jsme si mysleli donedávna, která má své volístky a bude to pískat. Že?
0: No, když jsme ještě načali senátory a ODS, tak Petr Pavel v podstatě ukázal ODS-ce, že se jí absolutně nebojí a že necítí žádnou potřebu splácet dluhy za podporu. V podstatě proti její vůli tam Roberta Fremra dal. A ukázal, že jestli tady někdo bude vrtět vládou, tak to bude on. A vládou a premiérem, která si ho tak přála nahrad, tak že nebude mít žádný zábrany a myslím, že že Petr Fiala asi možná ještě bude litovat, a nejen on, protože já jsem mluvil s pár ODSákama, ty přesně říkali, teď se nám to vrací velmi rychle, těch 5 měsíců po inauguraci nám Petr Pavel poprvé vážně ukázal, kdo je tady pánem.
1: Je to tak. Akorát vlastně to udělal odlišně než jeho předchůdci, kteří to rádi dávali i do rozhovorů, do titulků a rádi zmiňovali, buď že mají jakoby velkou podporu společnosti v historické chvíli, silný mandát tehdy ještě potom od poslanců a senátorů, anebo první přímý mandát, silný mandát od veřejnosti. Teď máme prezidenta s nejsilnějším mandátem, který tady kdy byl v dějinách moderního českého státu. To prostě Petru Pavlovi musíme nechat uznat, pozlatit a vyleštit. Prostě vyhrál s obrovskou podporou, obrovským počtem. Teďka prožívá období Michaela Jacksona, tady pomalu do netleska, tak jako by nebyl, anebo je podezřelej.
0: No počkejte, teď začíná první nějaký děti, ne? Se začínají vozejvat metaforou Michaela Jacksona.
1: Ano. Teďka se tak trošku začíná pohlížet, jako kde vlastně to tak jako fungovalo a jak vypadá šatna, a jestli se tam pere prádlo, nebo se tam a větrá, anebo to tam zapáchá. No a najednou je to problém, jo. A málo kdo se s tím umí poprát, blbě se s tím budou prát politici. A problém je, že prostě pokud tohle se stane precedentem, že přemlčet a silově se dá protlačit vše, protože to mám pocit, že je zatím devíza stávající prezidentského úřadu typu mlčíme, zarytě mlčíme, ale jednáme a tlačíme, tak počítejme, že tak se začne chovat i ústavní soud. A politici budou mít problém. Ale ne ve prospěch jako kvality rozhodování, ale tak, že v podstatě namísto toho, aby ústavní soud byl autoritou a ti politici pochopili, že tam potřebují konstruktivní prostředí v poslanecké sněmovně, protože ústavní soud si s nima zamete, tak naopak ti politici si řeknou silově. Silově přitvrdit, držet se víc pod krkem a potom prostě všemi možnými cestičkami tlačit na ústavní soud, povídat si s ústavními soudci, mít archiváře, mít dobré vyšetřovatele, analytiky, špiony, to, jak si to kdo pojmenuje, a máme v tu chvíli, jak se říká, přímou červenou telefonní linku do Brna, do ústavního soudu. A povede to fakt jako principům džungle, no, protože nemáte žádný korektiv a už se pak ničeho nebojíte.
0: Doufejme, že to je aspoň WhatsApp, že to neposlouchá Biska. No ale ono je tady ještě jedna ironie ohledně senátorů, protože senátem prošel Robert Fremr s tím flastrem toho verdiktu nad těmi třemi mladíky, což byl soudní proces manipulovaný STB. No ale když Marek Hilscher, senátor a senátorka Hana Marvanová vlastně zveřejnili ty případy, kdy Robert Fremr odsuzoval i emigranty, tak najednou i Petr Pavel zbystřil a to jmenování Roberta Fremra, pokud náhodou nejmenoval už zatím, co vysíláme, tak to pozastavil.
1: Myslím si, já jsem mírný optimista, protože já si vždycky říkám, o čem se na ty férovce budeme bavit. A vždycky do momentu našeho vysílání Helena Langšádlová, Pavel Blažek, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Tomio Okamura, a ty bych mohl vyjmenovat, vymyslej témata. Takže já jsem optimista, já vám garantuju, že Petr Pavel teďka se těší na další podcast, řekne si, jak to ty kluci rozebrali a něco nám připraví, protože jako
0: Mohl by nám připsat ještě něco, trošku nastavit na příští férovku, ne?
1: Já doufám, že Piráti si zase trošku jako někde porvou a připravej téma.
0: To s tímhle souvisí, protože Hana Marvanová je ta renegátka ODS.
1: Žena, co zradila
0: ODSku, tak prostě týká se to pražských voleb tady, takže ti ji zatratili. A Marek Hilscher je dlouhodobě samozřejmě nahlížen jako pravda láska, nebo takový solitér v Senátu, takže
1: taky ho v podstatě nemá nikdo rád, protože nechce k Pirátům, nechce
0: nikam, chce prostě být jenom v Senátu.
1: Kazí hry, že přesně.
0: Jede jenom na sebe.
1: Tak.
0: A zatím mu to prochází.
1: To mimochodem spojuje oba dva, že oni mají den a opravdu, že
0: jsou oba solitéři,
1: sebe,
0: jasně.
1: A že musím říct, že musel být i zajímavý, když dávali dohromady ten dopis, jo, protože si říkám, že oni jsou takový, že jako nevěří nikomu dalšímu a jedou vysloveně na sebe, jsou to fakt tenisti, solisti a musel být zajímavý, jak si třeba jenom ten dopis vyměňovali. Jo?
0: No,
1: jak,
0: ale mi se na tom líbí, že zrovna tyhle dva, když to řeknu jako v uvozovkách disidenti Senátu, tak vlastně ukážou nebo prostě styčej prostředník i Miloši Vystrčilovi, morálnímu majáku, nejvyššímu v Senátu, a nejvyšší síle v Senátu, prostě oni to zvrátili zatím dočasně.
1: Jo,
0: takže řekli,
1: jo.
0: Tak vy jste nechali Frembra projít, protože se neobtěžujete ani chodit do práce. My jsme tady napsali dopis s kolegou Hilšerem a podívejte se. A toho nenáviděného Frembra, který jste chtěli stopit vy, tak jsme zatím stopnuli zrovna my dva.
1: Jo, je to pravda. Ne, já musím jako nechat, kolikrát jsou opravdu jako extra solitéři, ale teď se to hodilo. Prostě zafungovali jako pojistka, jako hlídací element. A musím říct, že fakt já mám jako velký problém, protože nemám tu znalost. A opravdu nebudu ten, který tady prostě od stolu, od čaje řekne, Frembr se provinil nebo neprovinil, protože jsem ty detaily neviděl.
0: Počkejte, od čaje se to rozdává nejlíp.
1: No ale že jo, tak to už jsou miliony, tak musí být někdo takový trošku uvážlivý solitér.
0: Jo, drže, hlas rozumu.
1: Tak. A sleduje ty šíbry, kde všude chodí a na koho mají, jak se říká, číslo a klíče. Ale pro mě samozřejmě první jako velký varování je jako to červené světlo, rozsvícený fakt kvantita. Prostě 105 rozhodnutí znamená, že prostě musel se osvědčit, šlo mu to, jako chtěl být platným
0: šlo mu to je systému. Asi nejlepší ocenění.
1: Jo, prostě fakt jako musel si na tom postavit část své živnosti, protože takovýhle množství neuděláte. Pravda za 3 roky, ale myslím si, že kdyby se to srovnávalo, tak prostě i v tomhle je to abnormál. Čili je vidět, že to byl takový trošku Marián Čalfa toho systému a chtěl být úspěšný v jakýmkoliv režimu a udělal pro to asi poměrně hodně. Ty ambice mu očividně nechyběly a uměl to ve všech dobách, vys i teďka, ta velmi úspěšná, nablízkaná kariéra.
0: A jenom, víte, co je v tomhletom zajímavý, že tyhle lidi spojuje to, že uspěli v obou těch režimech vlastně za totality, si dokázali prostě lecos omluvit a dělali kariéru a záhy potom, co totalitní režim padl a spousta těch lidí dostala strach vlastně, co s nimi bude, jak uspějí v tom novém pořádku, tak oni uspěli taky, ještě se možná měli líp a v nich tohleto zbudilo takovou aroganci, že vlastně oni, co by se komu zodpovídali, oni si myslím, sami v sobě řekli, jo, my jsme si to odpracovali, ty mi nemáš vůbec co vyčítat.
1: Plus je teda kouzený, že takového člověka jsme měli mimochodem jako odborníka při Mezinárodním soudním tribunálu nebo odborníka na korupci. Jo? To je,
0: no
1: tak to je.
0: A před ním odborníka na to. To je druhá věc.
1: Je to pravda. Je pravda, že oni byli odborníci.
0: No, jasně.
1: Oni opravdu testovali ten terén vlastním životem a to prostředí nasáli. Je to prostě pověstný kozel zahradníkem. Proč to jinak pojmenovávat, ale přiznám se, že druhá velká kontrolní rozblikané varovné světílko je, že prostě těm senátorům hál, jako pak přece nemůže čekat, že senát ho bude respektovat a že potom opravdu může psát a obhajovat verdikty, které jsou často moralistní. Prostě tam to přepálil, byl ochoten udělat pro to cokoliv, neznaje mezí. Kuriozně, když by pokračoval, a asi pokud zdá tu kandidaturu, bude pokračovat v vrchním soudu, nikdo ho řešit dál nebude, ale fakt jít, jako, jak se říká, do Atény a nebo jít jako vrchní rozhodčí to všem pískat. To chce opravdu trochu jiný předpoklady. A musím říct, že mně přijde pikantní, jak třeba Pavel Rychetský, který ke konci říkal, že vlastně spoustu silných prohlášení a politických prohlášení říkal a vyhraněných prohlášení, protože spolupracoval s disidenty a cítil vůči ním závazek. Tak je fascinující, jak třeba tohle to přemlčel a zatím ten závazek necítí se k tomu nějak postavit, být třeba jeden z těch, který si to nasvítí, který si možná nasvítí i svého nominanta Josefa Baxu. Prostě je to kouzelný, jo? Jak vůči některým prostě ta tiráda byla jasná a byl to spravedlnostní, moralistní boj a vůči některým klapky na očích, na uších a tak.
0: No řekněme,
1: prostě,
0: podívejte.
1: Prostě kluci a holky, co spolu
0: Pavel Rychetský no? Už není úplně nejmladší, ale pořád má flexibilní páteř, řekněme. Ale mě se, když se zmínili...
1: Cit na vítr,
0: ano,
1: se tomu říká.
0: Josefa Baxu, ještě aby jsme se vrátili k němu, nový šéf ústavního soudu, tak ono samozřejmě, tato kauza má dosah i do médií a tady vidíme, no, stát se to Miloši Zemanovi, tak je mediální povstání samozřejmě.
1: No jasně,
0: tady spíš
1: milion
0: vidíme,
1: chvílek by zapomněl na srpnové dovolené a řekl, tak přece něco uděláme. Mimochodem opět, omlouvám se, ale využiju tu příležitost. I touto cestou, i v tomto podcastu se ptám, kde máme milion chvílek? Pro demokracii nebo
0: pro... A já se ptám s váma.
1: A mě už docela chybí.
0: Kam zmizel milion chvilek?
1: Tak.
0: No,
1: slovy opravdu z křivánku na níti.
0: Mojí, ale
1: nemáme mlékaře, nemáme milion.
0: Mojí škodolibost strašně potěšil komentář Václava Dolejšího ze Seznam zpráv, kde on napsal, že vlastně Josef Baxa bude zárukou toho, že ústavní soud nebude ohýbat páteř, nepůjde na ruku politikům. A já nevím, jestli on nevědomky píše ironii, ale Ježíš Maria, zrovna teď vidíme takovýhle kádr, který tu páteř začal ohýbat za totalitního režimu, aby těm politikům a režimu šel prostě na ruku, vstoupil by do KSČ, už odsoudil, jak sám teda řekl, jeden emigrantský případ, jestli jich nebylo víc, a on má být zárukou toho, že ústavní soud nepůjde na ruku politikům a že to je vlastně člověk s jakousi morální integritou a odvahou a kuráží. Mně se to začíná líbit víc a víc.
1: No, je tady jako spoustu kouzelného nechtěného, jo? Jako musím říct, že být teďka poradcem Petra Pavla, tak prostě chodím světem a říkám, proč pro Bůh jste někdo poslal tohleho nominanta? Protože fakt tomu Petru Pavlovi neprospíváte. Protože jak ten se k tomu má vyjádřit? A jak jako má být kritický, když fakt jako obdobně žil? Jo, je to opravdu až parodický. Jakože prostě vidíte, že někdo má velký mocenský hlad a zapomněl a mlaská. Jestli to je soudcovský, takhle, já nechci celý stav do toho házet, to rozhodně ne. Jestli jsou to prostě určité osoby, soudci, tak trochu moralistní samosoudci, nebo jsou to donátoři Petra Pavla a podobné mocenské kliky, ale prostě vidíte, jak je blbé, když opravdu někdo pospíchá, má hlad a nemá problém laskat, protože tady prostě očividně přepálili a mně to dává jenom zprávu, že nás bude čekat asi hodně specifických a kontroverzních rozhodnutí v zákonech, protože někdo si prostě ten ústavní soud chce pojistit.
0: No, vy jste zmínil kouzla, já bych u kouzel skončil, jenom teď mě vlastně v rámci kouzel napadá, podivně k tomu mlčí, anebo jsem to nezaznamenal, ježišmarja, bych řekl, morální maják, ale morální majačka, když teď máme přechylování moderní i u podstatných jmén, Markéta Pekarová Adamová, šéfka sněmovny no a šéfka pravdu? TOP 09 a to já jsem
1: pravdu?
0: Nenašel jediný slovo,
1: Ježiš,
0: ta zatím
1: pravdu?
0: Morální maják vůbec
1: některý
0: nerozsvítila.
1: Mě teda chybí i Petr Fiala. Aby
0: no Petr Fiala čte knihy v Chorvatsku, takže jo, ten jako jo. Je skovaný zatím.
1: Protože mě zaujal to teda, jak řekl, že se těší na spolupráci s ústavním soudem.
0: No samozřejmě.
1: Což je teda taky jako trošku zabrnilo a zamrazilo, jsem říkal, teď oni si tak trošku spíš mají kontrolovat,
0: než kooperovat. No Petr Fiala se od knih z Istrie, nebo kde to je, vrátí do Česka do pěkný šlamastiky, kterou si
1: a
0: pomohl...
1: A nepojde přes Brno, mám pocit.
0: kterou si na sebe pomohl uvařit. No ale když jsme ukouzel, tak já si myslím, že Markéta Pekarová Adamová se nakonec tomu vyjádří. A jak teď říká Martin Kupka, nejen v souvislosti s kauzou Markéty Vaňkové, postaví se k tomu čelem a řekne, že Roberta Fremra v podstatě na hrad propašoval Andrej Babiš.
1: No je to pravda, že já jsem si zrovna říkal, že jako jediným možným řešením je zase najít něco na Babiše.
0: Jak říká jo. Petr Fiala, viník bude odhalen.
1: Tak, ač chápu, že archiváři mají teďka hodně práce, protože řeší nebohého soudce, kandidáta Roberta Fremra. Ale no, prostě chybí soudnost. Chybí soudnost a nejsmutnější je, že to zase odkašle systém, běžný člověk a víra ve spravedlnost. To mě, jako kdyby opravdu pan soudce Robert Fremr byl soudný, nejen soudce, ale opravdu soudný, tak prostě teď dojde k tomu, že za těchto okolností, tak jak to postavil, tak jak se odprezentoval, tak jak uvedl mnohé lidi v omyl, je nejlepší prostě to stáhnout. A zase v úzovkách no. Svou prací drobnou, mravenčí, drobečkovskou prokazovat úctu demokratickému zřízení tohoto státu. Protože je. Fakt to skončí zase jednou velkou blamáží a lidi za chvilku začnou mít z toho ústavního soudu srandu.
0: Vidíte a já to teď zakončím s pomocí Silvia Berlusconiho. Víte, že on měl takovýto mládežnický hnutí, ještě že je tady Silvio. Bez ironie nazvaný. Já bych řekl ještě, že je tady férovka, ne? Aby jsme se vyvarovali blamáží.
1: No tak je pravda, že já už začínám mít pocit, že to už není statisticky možný. A že opravdu se někdo rozhodl, prostě říkal, kluci, ať nemluvíte na prázdno, netlacháte, my vám vždycky šoupneme téma. Jo. A tady to vidíte. jak to je nebezpečný udělat dvěma komentátorům radost a každý týden zlovolně, plevelně nějaký rest a průser nacházet, jen aby bylo o čem mluvit, protože to fakt, tohle už není statistika.
0: A já teď,
1: to je...
0: a já teď všem slíbím, za týden jsme tady s tím znovu. Se mnou ve studiu byl jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
1: Takže myslíte, že nám něco pošle Helena Langšádlova za téma?
0: Zlovistýho, zlovolnýho, zdravím. Ano, ano.
1: Protože věda musí žít. A Brno přežije všechno.
0: Brno, jo.
1: No já myslím, že srpen je město, měsíc města Brna.
0: Já vám říkám, že jednou bude férovka a nebude to dlouho trvat o Brnu, které brzo politicky exploduje.
2: Hraje vám Rádio Xaver.
3: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. A dnes je 18. září. Pozor.
4: Xavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo no, dva týdny dovole.
3: Že to za dveřma, už to ťuká.
4: To, počkejte, a... to neťuká, to bouchá, to řeže, ne, jako.
3: A představte si, že mě už se o tom zdá.
4: A ne.
3: Já
4: ne,
3: jsem
4: ne.
3: měl dneska se...
4: ne.
3: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
4: To snad ne, to by si nedovolil.
3: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
4: To snad ne.
3: Já jsem byl podržtežka.
4: A držel jste?
3: No, držel jsem ten transparent a potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít a já jsem říkal, kde je ten minister vnitra, teď mě má svést do Prahy.
4: Počkejte, jaký minister vnitra? On tam nebyl jako minister vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
3: No,
4: pozor na jazyk, Xavre.
3: Jak to? On, jak
4: to řekl? Soukromá, to já řekl. Jsem tam nebyl jako politik český, já no, jsem tam byl jako dobrý. Soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
3: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
4: No tak on je zoufalý, že jo, teď si vemte, nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
3: Dozík, vy tomu říkáte dozík.
4: No dozík, helejte, mě to baví, mě to dozík. Baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba trojku, 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
3: Trojku?
4: Trojku, no tak trojčičku.
3: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
4: Jo, dobrá, trojčička.
3: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
4: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
3: Ne, to je přece jasný, že ten Redl, je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
4: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
3: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
4: Corleone. Vidíte srdíčko na dlani?
3: Vidím, jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
4: To se může stát, ale založí Rakušané, ne?
3: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
4: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
3: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
4: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
3: A to víme, že je blbost.

0: Hele, s jakým pocitem ty sledoval třeba ty třednice uvnitř divadla Semafor? Protože byla Šimkova parta, Suchýho parta, Dvořákova parta.
1: No, já jsem se Suchým právě, teda teď se Suchým jsem za dobře, ale když to vrátili, že jo, po té revoluci, tak byla schůze a tam Suchý řekl, kdybych byl na místě pana Dvořáka, tak bych v září odešel. Kdybych byl na místě pana Šimka, tak bych v září odešel. Má k tomu někdo něco? A já jsem stál a povídám, kdybych byl na místě pana Suchýho, tak bych v září odešel. A všichni jako říkali, jako proč by měl odejít? Já povídám, a proč by měli odejít ty ostatní? No on to založil, no já jsem říkal, no tady dřív byl taky Oldřich Nový, já nevím. Taky tady byli jiní lidi. Hráli tady prostě v tom divadle. Prostě nějak jsme se nepohodli, ale potom jsem si uvědomil, že mě to napadlo, když jsem byl na Okoři a šel jsem kolem táborového ohně, kde zpívali ty čundráci Suchýho písničky a uvědomil jsem si, že to, že ten Jiří Suchý napsal Po babičce klokočí, je daleko důležitější a daleko větší síla, nežli jestli nějaký kašpárek urazil druhýho nebo neurazil, že to není podstatný. Mm-hmm. Ale podstatný je to, co zbyde, ta hodnota.
0: Souhlasím. A když jsme se teď bavili o Slávkovi Šimkovi, pojďme jenom rychle projít ty nejdůležitější lidi, kteří tě v životě, v tom uměleckém životě potkali, nebo který spotkal ty.
1: Tak já jsem největší vztah jsem měl k Jirkovi Bednářovi, což byl jednak můj kamarád od prvního ročníku až do smrti. Měli jsme se hrozně, hrozně rádi, jako zažili jsme spolu neuvěřitelné věci jako mladí a pak jsme spolu dělali, začínali jsme v Paravánu, pak jsme dělali v Rokoku jsme dělali jeho hru Muž, který přišel do jiného stavu, to byla velice úspěšná hra. Pak jsme dělali asi tři hry Neskrotná Lady Hamiltonová. Jirka napsal několik her a v tom jsem ve všem jako hrál. Takže k tomu Jirkovi jsem měl opravdu takovej nejbližší vztah. No a pak k tomu Šimkovi. Já jsem k normálnímu divadlu vztah neměl, jako mě normální divadlo jako takový, mě to nikdy nějak nelákalo. Jo. Byl jsem v divadle na Zábradlí, kde to bylo vynikající. Hrál jsem tam dokonce krásný role. To bylo hned po škole. No a pak jsem odešel, vrátil jsem se a to jsem neměl dělat. Tam už jsem neměl mezi tím Bartoškou, Hermánkem, Zedničkem, to už byli, ne, tím nechci nějakým způsobem říkat, že by byli špatný, nebo prostě byli jiný.
0: Jiná parta už.
1: Jiná parta prostě, která mě nebrala. Oni se ke mně chovali bezvadně, jako jo. Ale už to prostě jsem tam nepatřil, tam jsem nepatřil. Tam jsem neměl co dělat. To byla největší chyba mýho života, že jsem tam les.
0: No a kdo byl ještě teda z těch herců, protože se zeptám za chvíli na režiséry, kdo ještě byl jako důležitý pro tebe, kromě pana Bednáře, kromě Šimka, kdo ještě byl tak jako pro tebe důležitý parťák? Luděk Sobota právě třeba?
1: No, tak s Luďkem jsme jako kamarádi od dětství nebo od mládí, ale s Luďkem jsme nikdy nic nějak nepsali nebo nebyli jsme v nějaký úzký kontaktu, nějak to ne.
0: A z pánů režisérů, tak my už jsme zmínili pana Sekvence, myslím, že si říkal dokonce.
1: Tak já jsem měl hrozně rád třeba, no tak těch režisérů byla spousta, že jo, Františka Filipa, s tím jsem dělal strašně inscenací. Pak navíc, pak jsem dělal s ním seriál 13-dílnej, do dneška z nepochopitelných důvodů, nevím, proč to nevysílají, to, co napsal Ringo Čech. To je výborný.
0: To pra, pra, pra?
1: No. To je zajímavé, jak oni to nechtějí, nechtějí vysílat a už byly dvě reedice. Už se to dvakrát prodalo desetitisíce nebo snad, já nevím, snad 100 000 těch CDček se prodalo. A každý, kdo to viděl, tak každému se to líbilo. Oni to nedávají. A přitom některé ty seriály, tak to jsou proti tomu, to je Shakespeare, jako si myslím, ten Ringo Čech.
0: No a kdo tedy z těch režisérů, který ti prošli rukama nebo ty jim, tak kdo ti dal ty nejlepší příležitosti?
1: Tonda Kachlík, Antonín Kachlík za mladá. Ten mi dal, jak jsem říkal, bylo nás 10, pak mi dal toho Trefulku, Prošlo jim štěstí, Dvě věci pro život, no několik filmů za sebou jsem s ním dělal a ten byl bezvadný. No.
0: No s Vítem Olmerem si dělal film?
1: Vítem Olmerem, Vít Olmer, to je výborný, výborný režisér, který z nepochopitelného důvodu, nevím prostě proč, ho odsunuli na druhou kolej, to nechápu teda, to jako...
0: No, sleduješ, Jirko, filmy, které se točí v posledních, řekněme, 20 letech?
1: Ano.
0: Máš tam favorita?
1: Tak mně se líbí několik, já mám teda, mě osobně v současné době se mi stala věc, že jsem byl asi před 3 měsíci nás pozval pan ředitel Barandova do Vinohradského divadla. Jako, co tam určitý, no prostě nějaký ty známý ksichty, na Brouka v hlavě. A stala se mi věc, která se mi nestala leta letoucí, když hrál ten Ivan Trojan Brečel smíchy, kdy mi opravdu doslova do písmene tekly slzy smíchy, když jsem se smál jak idiot. Tak to já považuji v současné době za, pro mě to je nejlepší herec.
0: No a filmy? Na co se podíváš s chutí třeba po několikáté?
1: Po několikáté, no tak to nevím.
0: Já mám třeba Zapomenutý světlo.
1: Zapomenutý světlo je krásný film.
0: Nebo Je třeba Zabít Sekala. Mám třeba.
1: To je taky dobrý film, ano.
0: Ale moc jich nemám popravdě. Já mám pořád pocit, já jsem nepropadl umění pana Hřebejka, kterýho si určitě vážím.
1: Tak,
0: ale mám problém, že mě to nebaví.
1: No ne, no tak třeba Pelíšky, každý, to se mi líbilo, ale Pelíšky, tak to není film, to je v podstatě, to je televizní Leporello, že jo?
0: No ať je to, žánr. Ať je to, co je to, tak mě to nebaví. Já s tím problém, když jsou v televizi Pelíšky, tak musím buď
1: tak
0: to
1: přeladit
0: jinam.
1: Když si vemu třeba, tak teď jsem se díval na Černý barony, tak to bylo opravdu bezvadný.
0: Jo.
1: Tankovej prapor, taky? Výborný. Nahota na prodej, bezvadná.
0: Taky ještě s Ivanem Johnákem?
1: No, jo. Tak to jako, to je...
0: Nahota na prodej je Olmer, jestli
1: ano,
0: se nemýlím.
1: Ano. No některý ty herci, mě jako jednu věc nechápu, že... že hraje v podstatě, ne že bych to těm hercům nepřál, ale že hraje asi 20 herců, který hrajou pořád.
0: No.
1: Pořád dokola hrajou a ty ostatní jako kdyby neexistovali.
0: A Jirko,
1: tak moje generace to je odepsaná úplně. My nehrajeme ničem. Nikdo. Nemyslím já. Jako. Ale vůbec prostě o nás nestojí.
0: A je ti potom smutno po tom natáčení?
1: Tak smutno mě je, ale... Abych ti řekl upřímně, že bych viděl nějakou roli a řekl, ježíš, tohle, to bych si zahrál. tak to jsem zrovna, jako to jsem nějak neměl. Mně se líbily, v poslední době se mně strašně líbilo první oddělení, to se mně hrozně líbilo. Ondra Vetký, výborný, Polívka výborný, jako tam hlavně skvělý byl ten režisér, ten Hanuš, ten byl snad nejlepší. A teď se mně líbil ten, jak se jmenuje, Řehák, nebo ten plešatý kluk, ten...
0: Nevím, který ho myslíš.
1: Detektivky.
0: Jo, ty myslíš to s tím polským jménem, toho herce? Já nevím, koho myslíš totiž.
1: Ne, ten...
0: No, Jirko, poslední, ještě tady k tomu. Čím to je, že se mně zdají ty seriály, které byly dřív a filmy, že byly nějak lepší, že byly nějak líp napsané.
1: No byly, no tak...
0: Ale v čem to je?
1: No tak v tý... To je jako dřív, když ti šili šaty na míru, no tak to opravdu ten salon, tak na tom kalhotář šil kalhoty, mistr šil sako, formoval a hráli si s tím. Teď točí seriál a jak můžeš zahrát, já nevím, dokonale něco, co nevíš, co ještě není napsaný třeba.
0: Takže takzvané nekonečné seriály, to
1: já
0: tě nebe.
1: Já to nepomlouvám, ale jako já se na to nedívám, protože mě to nebaví.

když mě poprvé táta vez na své čezetě. Na zadním sedadle trůnil jsem si jako král a on vlasy ve větru mě

všechno, co budem chtít, leží před náma. Sedni a pevně se drž mých zad.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karol. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Vy jste dneska jako královna?
2: Myslím, že tenhle kostýmek minimálně tou barvou by se jí asi líbil, to máte pravdu.
1: Víte, jak se říká té barvě?
2: Já nevím, co by to mohlo být, lila?
1: Lila.
2: Lila, ano.
1: Lila.
2: Ne lilek, ale lila.
1: Lila. Dobrý je to.
2: Děkuji, vy jste dneska také takový hezky průhatý.
1: A kolik to stalo? No to je. Tak, spoustu věcí, paní Karol, zajímavý.
2: Tak, půjdeme do toho.
1: Opozici vadí výše stropu i u elektřiny. Jo, pozor na to. Máme platit 4x víc než Slováci. 4x víc.
2: 4x víc. No normálně se říká pozdě, ale přece, tak tady nejenom, že to je pozdě, ale ještě ke všemu máme, jak vyplývá z titulku, platí 4x víc než Slováci. Já jsem koukala na Twitter Petra Fialy a on ještě v dubnu, což by bylo dobré připomenout, v dubnu, teď máme září, půlku září, a on ještě v dubnu říkal, že zastropování cen je to špatné řešení, že bychom ho nakonec všichni zaplatili, což měl teda pravdu, ale teď očividně k tomu špatnému řešení sáhli a ještě k němu sáhli takovou, jak je evidentní, špatnou cestou.
1: Takže na Slovensku je to všechno 4x levnější, jo?
2: No všecko ne, no, ale potom zastropování budou mít levnější elektřinu, než máme u nás, nebo energie.
1: A kolik tak může stát na Petržalce jednopokojový byt, že bychom se tam přestěhovali?
2: A myslíte, že nám stačí jednopokoják? Já bych chtěla aspoň 2 KK.
1: Promiňte, vy máte tu vilu rodinou, já jsem zapomněl. Ale my chlapci z takových normálních poměrů.
2: No právě tak, to je krásný kompromis mezi vilou a jednopokojovým bytem, je aspoň to 2 KK, Ksavere.
1: No ale zase bychom měli levnější tady elektriku a plyn, ne?
2: Počkejte, proč elektriku? Tu budeme mít levnější stejně, co pak vy potřebujete nějakou elektriku, vy budete pořád na mobilu.
1: Musíme dobíjet někde.
2: No dobře, tak pojedete třeba na benzínku.
1: Určitě.
2: Tam si ho někam dáte, vyřídíte si e-maily, až ho budete mít dobitý, tak se vrátíte.
1: Já to tak nemám, paní Karol, to vy jezdíte do XTV si dobíjet mobil.
2: No on se cestou strašně rychle vybíjí.
1: Vybije,
2: no.
1: já tomu rozumím.
2: On pozná, že jedeme do XTV a v Mžiku je vybitý.
1: Ale zajímavé je, že někdy si přivezete mobily celé rodiny, to mě překvapilo. Tolik zástrček tady ani nemáme.
2: No vidíte, musíme nějaké přidělat.
1: Ale je to dobrý, je to dobrý. No a co teda budeme dělat? Zastropujeme to ještě níž, nebo co?
2: Teď o tom mají jednat poslanci, což bude určitě zajímavá debata. Uvidíme, jestli opozice nebude třeba obstruovat, nebo jestli nebude to jednání nějak zdržovat, to všechno uvidíme. Ale každopádně debata ohledně toho bude určitě barvitá, na to si můžeme těšit. A my s tím nic neuděláme, teď to má v rukou Petr Fiala.
1: No ale četl jsem paní Karol v tisku i v tlači.
2: Tak to bude pravda.
1: Že 30 miliard korun připravili jako pomoc těm firmám.
2: Já myslím pro nás, že to připravili, tak pro firmy.
1: Pro nás ne, ale 30 miliard to už je hodně peněz.
2: To je hodně peněz a zaplatíme to my všichni, stejně jako to zastropování.
1: Já vím.
2: Takže si připravte portmonku, budete platit, Ksavere.
1: No, dlužíme prej každý 330 tisíc. Každý Čech.
2: Jenom.
1: No, ale v Německu jsem se dozvěděl, na český koruny dluží přes 700, tak my jsme na tom ještě úplně v pohodě.
2: Já si jenom nejsem jistá, jestli ten váš údaj s třemasty tisíci je úplně správný, abych řekl, že to je víc, není
1: ne,
2: to víc?
1: To
2: víte to bezpečně?
1: No.
2: No tak já vám to budu věřit.
1: Jsem to četl někde.
2: No někde, počkejte, jestli jste to četl na nějakém dezinformačním portálu, musíte si vybírat, kde co čtete.
1: Na prestižním portálu
2: musíte
1: jsem
2: si to
1: četl.
2: Ověřit, musíte se vždycky podívat, jaké portály jsou dezinformační a ověřit si, jestli ta informace je pravdivá.
1: Na prestižním portálu parlamentní listy CZ.
2: Tak to bude pravda.
1: Jo, já nevím, co vy pořád máte tady s tím. Tak jedeme dál, paní Karol, jo. Maďarsko už podle europoslanců není demokracií, mein Gott, a čím teda je, vyzvali k zastavení evropských peněz. A je to tady.
2: Je to tady.
1: Už se nám to routí.
2: Mně se tohleto, co tady vidíme, tomu se říká konsenzuální pojetí pravdy. Pravda je to, na čem se dohodneme, že to pravda je. Tak europoslanci se nám dohodli na tom, že Maďarsko už není demokracií. protože spousta evropských politiků, kteří vyhrávají volby s odřenýma ušima, nebo je voliči už dávno nechtějí a proto zakotvili právě v Evropském parlamentu, tak nemůžou rozdýchat to, že Orbán vyhrává volby úplně bez problému s nadpoloviční většinou. Do toho jim vadí jeho názory, vadí jim jeho postoje, vadí jim to, jak se Maďarsko chová k takovým těm módním tématům, že třeba LGBT a podobně, všechny tyhle ty módní záležitosti. No tak je potřeba toho Orbána nějak trochu vytahat za uši, přistřihnout mu křidílka, jak jste hezky naznačil, a tak tady přijali takovouhle rezoluci v Evropském parlamentu. Můžeme se těšit, co přijde příště, jestli se europoslanci třeba nedohodnou na tom, že země je placatá, že v noci je světlo, mohli by se dohodnout na spoustě věcí.
1: No a taková náhoda, jo. Víte, že mi to včera podobná myšlenka napadla ve vaně? To, co jste teď řekla.
2: Že země je placatá?
1: Ne, já jsem totiž přemýšlel, přečetl jsem si předtím, než jsem šel do koupele, ty aktuální preference SANEPu. Pak se taky málem utopil, jo. A tam je napsáno, že TOP 09 má 3% něco. A vlastně, když si to vezmete, lidi, kteří teď, jo, Svetrová show, všechno, TOP 09, Meda a tak,
2: ano.
1: Teď řídí nejenom ten stát, teď Prahu a oni vlastně nemají žádnou podporu.
2: No jo, ale tak hele, zase jsou průzkumy a průzkumy, jo. Zrovna tyhle průzkumy bych brala s velkou rezervou, tam vycházejí velmi zajímavé věci. Pamatuju si, jak jeden pro jistotu nejmenovaný subjekt, kterému tam vycházely preference před volbama kolem 8-10%, nakonec skončil na necelých 3%. Takže zrovna tuhle agenturu.
1: Říká se něco, no.
2: No, to víte, že jo, tak tam jako tam vůbec vyšlo spousta zajímavých věcí, takže zrovna tam bych tomu nepřikládala váhu. To stačí se podívat na Facebooku, kdo tyhle ty průzkumy sdílí, a hned máte jasno.
1: Víte, jak je to s těma hradbama a zlatým koněm?
2: Já vím, jak je to s hradbama a trojským koněm.
1: Ne. Říká se, že neexistují hradby, které by nepřeskočil zlatý kůň. A tam to tak nějak bude. A dokonce mě kdo si říkal před lety, že u SANEP bude zařídit, že Jezevčík má nějaký preference do parlamentu. Že tam je všechno možné, ale já to nechci
2: zkoušovat. Já jsem viděla, že Piráti byli někde asi na 10% nebo na kolika, no tak to je skoro jak ten Jezevčík.
1: No. Ale přesto to čtu a beru si z toho poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti.
2: Jo, já si z toho beru jenom legraci. Mně to přijde úsměvný.
1: Jo, neberete to vážně, ne, jste odbornice.
2: Ne, speciálně tohle vážně fakt neberu.
1: Se na druhou stranu od vás rád něco přiučím.
2: Ale to jsme trošku utekli od toho Orbiho, podívejte se, jaký tam má výraz.
1: Orbiho vy už jedete
2: Orbiho,
1: takhle na kamusko.
2: No jo.
1: Víte, jak říkají lidi z SPD tomu Okamurovi, jeho kolegové?
2: Tomio.
1: Ne, oni mu říkají Oky.
2: Oky mu říkají, ano.
1: Takže máte Oky, Orby, vy jedete v těchto těch...
2: Předtím byl Gorby,
1: Gorby
2: už není.
1: No, už není. Takže, a on tady... Já nevím, co, jak on se tváří, oni mu to berou krev, nebo co?
2: Já bych řekla, že tam otvírá nějakou, že sedí za pultíkem a snaží se otevřít lahev s pitím.
1: A nebo má na videohovoru Ursulu.
2: Naopak, to by se takhle kysele tvářila ona.
1: A ona mu sděluje, že prachy... No, ještě paní Karol, když se zastaví evropský peníze, tak to Maďarsko vystoupí, ne?
2: No, oni tím vyhrožujou, ale já si myslím, že s tím zastavením evropských peněz to z logiky věci nemůže být zase tak snadný, že jo? Maďaři pořád do toho společného evropského rozpočtu přispívají, takže jedině by musela Evropská unie říct, tak my od vás nechceme. To by bylo korektní říct, my od vás přece nechceme ani žádný peníze a žádný vám nepošleme. Ale říct, my od vás peníze chceme dál, ale zpátky nepoteče nic, to si myslím, že by nemělo být.
1: No, aby nebyly nějaký sankce na čabajky třeba.
2: Honem rychle se po natáčení vypravíme do Maďarska.
1: Tady to zavádí sankce má,
2: no,
1: pozor.
2: Ano. No.
1: A čabajská, a co tam ještě uheráče?
2: Paprika, papriku, gulášovou. Papriku do guláše, hele, to je originálně jenom v Maďarsku. Nikde lepší neseženete.
1: Včera jsme měli k obědu Segedin. To byl možná poslední záchvěv.
2: To byl možná poslední předsankční Segedin, ano. Posloucháte
1: Radio Xaver. Já vám říkám, v týmu je kukačka. Týmu je kukačka, která je placená od motoristů, od Rajchu, od Okamuru, od Babišů, od někoho, ne-li od té Kateřiny Konečné.
3: Dobrá satira,
1: co uděláte všechno takhle, tak za to máte příplatek 10 000 korun.
3: Ne, je to dobrá satyra, za to musíme poděkovat, že nám tenhle ten matroš dává, ale víte, co je fakt nejhorší k severu, že je to realita. Já i ty lidi znám a oni se zradikalizovali a sfanatizovali s ním. No, a oni si myslí všechno, že je dobrý, jak on říká, a jsou už tak, jak si říká, v zadku slušně.
1: Ne, já vám říkám, že to je
3: sprzněj i tohle, protože nejsou už schopni udělat pořádně vůbec nic.
1: Pane Hoče, vy mě neposloucháte, neposloucháte. Já vám říkám tady se srdcem na dlaní, jak to bylo. Moje hypotéza je jasná, to dělá někdo schválně. Myslíte, že mu někdo schválně nepodsunul tu nutelu? A pak si říká, ty vole, to je vůl, ona to skočil.
3: A já vám říkám, Xavre, že...
1: Myslíte, že schválně, nechte mi domluvit. Myslíte, že schválně někdo mu neřekl, řekni o německých platech, uvidíš, jak ty preference poletí nahoru. To si říká, skočil na to. Toto dělali Grossovi.
3: Xavre, já vlastně bych si přál, abyste měl pravdu, aby vaše hypotéza byla pravdivá. Ale obávám se, že opak je pravdou, jak už je to s Fialou vždycky, že tohle to je realita a že oni si to neuvědomujou. Říkám vám, že oni si mysleli, že to bude dobrý s Nutellou, udělali to. On se pak omluvil asi půl roku na to, že jo. Teď se tak jako omluvil, neomluvil, jak on to dělá za to, že teda porušili ty volební, povolební sliby. Chodil to na Putina a to. Sice ty sliby opakoval ještě 3/4 roku po invazi ruský, ale to je Fiala. Já vám říkám, že tohleto je to super matrošná satiru, ale tohleto je bohužel realita tam.
1: Fakt, jo? Na satiru?
3: Jo.
1: Já nevím, pane Holče, já to teda musím přijmout, že za ty sliby může ten Putin.
3: Jo?
1: No, tak můžete si vybrat, buď to Babiš nebo Putin, tak lepší je, když za to může Putin.
3: No počkejte, ale občas u něj za to můžou oba, ve spolupráci.
1: Ve spolupráci.
3: Vy jste neviděl ty billboardy, nebo co, kde byl Putin s Babiše?
1: Ne.
3: Tam byli spolu, to jsou spolupachatelé.
1: Se vyfotili spolu, jo?
3: To byl takový Photoshop ve Strachovce.
1: Ve Strachovce. A proč ve shop photop, nebo jak to říkáte, nespravili tu fotku, jak on telefonuje a vidíte, že netelefonuje?
3: Jsou zoufalí, Xavre, no.
1: Protože když jsou všechny ty záběry, jak on úřaduje, třeba na tom, tak on možná neúřaduje.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí,

Činorodému člověku není dopřáno dlouho kochati se zármutkem. Po odchodu tatičkově zaměstnala mě vážná otázka. Matka důtklivě žádala, abych již z domova neodcházel. Její smutno mezi čtyřmi stěnami a těžce na ní doléhají mátohy vzpomínek. Neodcházej, žadonila, neopouštěj stařenu. I mně nezbývá mnoho života, patříc na tebe vidím v tvé líci tahy zesnulého a lehčeji ponesu své břemeno. Dostavili se k nám také pánové Dalibaba s Menšíkem, aby svou domluvou podporovali přání matičky. Pane Kobosile, pravil pan Dalibaba, přicházím vás požádat jménem všech přátel a rodáků, abyste neodcházel. Hle, co vám může poskytnout cizina? Zde nebude nikoho, kdo by vám odpíral cti i vážnosti. Jsem téhož mínění, připojil se pan Menšík. Vy jste povinen převzít živnost po svém otci. Nic ovšem nepřekáží tomu, pokračoval pan Dalibaba, aby vdova vedla dále živnost po zesnulém manželovi. Svoji způsobilost zajisté prokázala. Několikrát zasáhla do hry rozhodujícím způsobem. Mě samotnému připravila dvakrát trudný los přihlížeti k tomu, kterak byly rozmetány mé naděje ve vítězného betla. I já, dodal pan Menšík, účastnil jsem se s vaší paní matkou tažení proti dvěma cizincům z města Vamberka, kteří přibyli k nám v bláhovém domnění, že se jim lehce podaří stéci hradby našeho města. Po celovečerním zápase byli odraženi se skrvavenými hlavami, zanechavše bohatou kořist v našich rukách. Pravá a hluboká láska, uvažoval pan Dalibaba, a naprostá odanost k manželi způsobila ten div. Tasky přila půdu a dala vykvésti hráčské dovednosti, která je jinak cizí ženské povaze. Tomu říkám splynutí duší. Ženy jinak nemilují karbanu a odpírají mu s úrputnou houževnatostí. Nemají milosti. Jenom dámy ze společnosti odávají se hrám. Ale ty se vzdálili přírodě. Já soudím, dumal pan Menšík, že je jim odepřen dar pozitivistického myšlení. Příliš podléhají mysticismu. Pravý hráč nehledá v kartách jiného smyslu, než jaký je odedávna ustanoven. Hráč ví, že král s Filkem značí 20 a za jistých okolností 40. A ženy věří tomu, že v kartách je utajen jakýsi jiný význam. Jsou přesvědčeny, že svršek značí ženicha, zelené eso radost a kulová devítka cestu. Hráč může podle své konkartace soudit i na svoji nejbližší budoucnost, a to pouze na vítězství nebo zkázu. Ale ženy jsou nakloněny věřiti, že celý život se všemi osudy je v kartách obsažen. Tak rozmlouvali oba pánové a neustávali přitom usilovati, abych zůstal doma a převzal stolec po otci. Chválili sice hráčské cnosti mé matky, ale poukazovali na její pokročilý věk, který nedovolí, aby dlouho třímala v ruce otěže živnosti. Šťastný a spokojený život vám, kine, hlásal pan Dalibaba. Život v cizině je pln záludnosti, mnohého zklamal a nalomil. Zde však budete chován jako v bavlnce. Podívejte se, dejme tomu, na našeho pana Říhu, jehož stříbrná brada zdobí od nepaměti jeho kruparský závod. Oko tohoto růžového kmeta nespatřilo ve svém dlouhém životě cizích krajů. Sám se chlubí tím, že nikdy neviděl vlak, jenž je předmětem jeho pohrdání, poněvadž unáší lidi z domova, což považuje za vrchol pošetilosti. Nezná jiného světa než svůj kruparský závod. Neuznává jiné vlády než sbor obecních starších. Branou moc představují mu naši 3 strážníci. Jejichž bdělé oko a odhodlaná mysl dovede uchránit kruparský závod před úklady zločinných lidí. A až bude skončena jeho životní pouť, tu tisy a tuje, které rostou z naší svaté půdy, budou mu šepotati z kasky o cenách pečiva a vařiva. Nože, mladý muži, uposlechněte mých slov a vzdejte se myšlenky na cizinu. Sám vám vyhledám nevěstu, krásnou a půvabnou dívku, s níž mnohých radostí užijete a splodíte řádné potomstvo. Vyžádal jsem si několik dní na rozmyšlenou. Ale já věděl, že neuposlechnu rad svých rodáků,
neboť moje mladá mysl byla okouzlena pomýšlením na mnohá dobrodružství, která poskytují cizí kraje. Ujel jsem z domova skoro tajně, s nikým kromě matičky se nerozloučiv. Spěchal jsem do města Dobrušky, kde se právě konal výroční trh, abych zastihl principála, jenž se svými podniky zde prodléval. Pan Ulián mě uvítal zvěstí, že v tomto městě je mnoho vynikajících živností hostinských, kde karbaníci provádí svoje umění. Mezi jinými jmenoval hostinec u Petránů, který je mimo to sídlem místní kultury, neboť hostí ve svých zdech občanskou knihovnu a dva podpůrné a vzdělávací spolky Dobroš a Vlastu. Principál se mě pochlubil, že se mu již podařilo seznámit se se sympatickým domorodcem panem Beckem, o jehož hráčských schopnostech mluvil s nadšením. Pan Beck, pravil můj zaměstnavatel, je muž vždy jaré mysli. Ve dne pilně zušlechtuje líce občanů dobružských, aby se večer veselil v kruhu svých přátel. V průvodu tohoto bodrého muže navštívil v pondělí Petránku hostinec, v úterý zavítal do hotelu Steiner, ve středu besedoval na Červené, čtvrtek je zastihl u nádraží. V pátek bylo volno, neboť tento den zasvěcuje pan Beck koupání. Osvěžen na těle i na duchu, vrhá se v sobotu v seč u Tomášů. V neděli rozbíjí svůj stan u Steinerů. Nuže, dnes je neděle a my vydali se v průvodu pana Becka do Steinerova hostince. Vstoupili jsme do podlouhlého lokálu, jehož asi jedna třetina je oddělena záclonou. Za touto záclonou prohánějí se karambolisté okolo kulečníku. Zdá se, že pan Steiner nemiluje hráčů kulečníku a pečuje o to, aby zůstali skryti světu. Svoji přízeň věnuje karbaníkům a sám častokrát účinně zasáhne do boje. Pan Beck nás představil štíhlému Jinochovi. Byl to místní lékař doktor Káš a jak pravil náš průvodce, neméně obratný ranhojič než hráč. Ukázalo se, že výtečný pan Beck mluvil pravdu. Štíhlý Jinoch okouzloval exibiční hrou. Záhy počala se místnost plniti a veškeré stolky byly obsazeny hráči. Naše hra byla přerušena nenadálým výjevem. Do místnosti vstoupil jakýsi kostnatý stařík. Přísnost vanula z jeho rysů, zastavil se ve dveřích a pozorně objal pohledem hráče. Tu zastavil se jeho zrak u jedné partie. Rozhodným krokem přistoupil ke stolku, zlostně zavrčel a usadil se za jedním z hráčů. Pozoroval jsem, že ruka hráčova, která již vynášela kartu, se zachvěla. Pokorně se zahleděl do tváře přísného starce. Avšak jeho rysy stuhly a nedávali najevo žádné hnutí mysli. Rozpačit, dlouho přemýšlel a pak nerozhodně vynesl. Ale v zápětí rozlehl se místností zvuk políčku. Tak se vynáší, ty makovče, zařval přísný stařík. Ty lálo, tvarohu, neužitečný člověče, o, ničemu, tak jsem tě učil. Nikdy nic nebudeš umět, ničemu neporozumíš, neboť tvoje mysl je zatemněná. A jak se měl vynést, pane Podleno, tázal se pokorně nešťastný hráč. Jak, vztekal se přísný kmet. Jinak, všelijak, jenom ne tak, jak jsi vynesl. Již 30 let tě pozoruji a ničemu ses nenaučil. Pamatuješ se, jak jsi v roce 97. nesl zeleným esem a tím všecko prohrál? Poučte, ale nefackujte, zapištěl hráč. Kdybyste v mírnosti ukázal chybu, pak bych se napravil, ale vy hned do hlavy, pak nemá být můj rozum zakalen. A holomku, tak ty budeš ještě odmlouvat? Pánové, proč ho neodeženete od stolu? Vy strpíte, aby byl sprostý proti starému člověku? O, mizero, na starce nad hrobem si zdovolil? Hned se spakuješ a domů. Já ti mě se zdá. Pokáraný hráč se zvedl a chystal se k odchodu. Ale stařec zahřměl. Kam?
Vždyť jste mi velel, abych šel domů. Žádné domů, tady zůstaneš a hrát budeš za mého osobního dohledu. Byli jsme velmi udiveni a tázali se pana Beka, jak to, že onomu starci je dovoleno trestat hráče. Je-li to příbuzný či pěstoun onoho spolíčkovaného muže? Pan Bek se usmál a pravil. Ani to, ani ono. Pan Podlena má takovou povahu. Je příliš prudký. Kdybyste přišli sem jinou neděli, pak byste možná spatřili, an Políčku je zcela jiného hráče. To už je takový zvyk. A co jej k tomu opravňuje? Je snad znamenitý hráč? Nevím. Nikdo jej ještě nikdy neviděl hrát. Jak tedy to vysvětlíte? Pan Bek pokrčil rameny. Prosím vás, pravil, starý člověk má své vrtochy. Fackuje, no což. Přejme mu to. Dlouho li tu ještě pobude. Prudký kibic, ale jinak je to hodný pán. Dá facku, ale v tu ránu už na to nemyslí. On jen tak poučuje. Někdo má takového koníčka. Přejme tu radost starému muži.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Počkejte, zachytil jste ten jeho tweet, když umřela Dana Němcová?
2: Chartistka.
1: A jak on jí pochvál za ten dizent a to, za tu statečnost? Nepochopil, že to bylo namířený proti němu.
2: To je
1: celý.
2: To je normálně...
1: Hele, ten borec nemá záklopku drzosti.
2: Na to je taky terminus technicus.
1: Jo. Na Pavla.
2: Ne, na tu situaci. Nachcat někomu na hrob.
1: To se řekl nádherně.
2: No, ale to se říká.
1: To se řekl nádherně.
2: A to je hrozný, když prostě aparátčík komunistický tady, ježišmene, ten měl chodit po špičkách a říkat, a proba, ať už je to 3 dny, ať se mě na to nikdo nezeptá, na tu Němcovou. No to je úplně šílený.
1: Hejte, já už se nemůžu dočkat letošního 17. listopadu. Já vám říkám, že on půjde ten průvod z Albertova na Národní.
2: Ne, to už máme, to už jsme řešili.
1: No, říkám, ale jak ho sleduju,
2: tak to vy chcete uzavřít sázku, mimocí, že jo?
1: Už jsme nějakou uzavřeli, nebo ne?
2: Ne. Já vám říkám, že bude na dovolené. Jestli jenom trošku chytrej, bude na dovolené.
1: No a teď se ukazuje, že není, že on je tak drzej. To není chytrost, on je tak drzej. Víte, proč to je? On pochopil vlastně, co mu společnost naše umožnila, co mu jeho voliči umožnili. Vlastně, že už ta minulost je pryč, tu smil v těch volbách. Takže už není žádný rozvědčík, agent Pávek a to je Havel. Má tu koloběžku, takže už se vlastně může chovat jako Havel a tomu projde. To nemá nic společného s chytrostí, to je jenom to, co mu fakt dovolí společnost. Já, a média.
2: Pane Holče, pozor, brzděte. Co mu projde? U koho mu to projde? Mně se z toho zvedá kufr a já vždycky budu říkat, že to je na poblití a že jsme dosáhli ten kocáb má absolutní
1: pravdu. Jasně, ale já vám říkám, my jsme disidenti.
2: My jsme disidenti, když se to může.
1: Protože jsme menší, ale já...
2: Kdyby na nás klekli, tak budeme
1: protože
2: taky
1: protože jsme, zpívat. Myslím, disidenti metaforicky, protože jsme menšině. Prostě... To se sem přinesl vy z Český televize.
2: Já jsem to měl dělat.
1: A víte proč? Protože prostě u většiny společnosti a v médiích mu to projde. Kdyby to udělal Babiš, tak je okamžitě estébák a všichni si z něj budou dělat prdel a to. Tady máme Pavla, který má ještě horší minulost. Ani vlastně mu to projde. A na Twitteru má 1000 lajků za to.
2: Víte, co mě nejvíc vytáčí, když někdo řekne, že to odpracoval?
1: Jo, a nebo, počkejte, to je jedna věc, a že z toho vyrost.
2: Nebo z toho vyrost. No tak já nevím, jestli někdo, když někdo zavraždí, tak potom to odpracuje, nebo...
1: Já jsem na něj, já vám musím říct, já jsem na něj včera koukal, on je menší než Petr Fiala, jak z toho mohl vyrůst?
2: Kdo?
1: Pavel.
2: On je menší?
1: Jo. Tak jak z toho mohl vyrůst, ne?

0: Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
1: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, takže to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
2: Radio Xaver.

Kapitola 16. Kauza číslo 2187 Antonín. Antonín byl chlapec jako každý jiný. Nastoupil do učebního oboru a jelikož mu učení šlo, měl zájem udělat si maturitu. Učební obor s maturitou nebylo nic výjimečného a rodiče měli z potomka radost, že se tak rozhodl sám. Byl to kluk ani ne nesmělý, ani ne smělý, spíš zdrženlivý. Z děvčaty to ještě moc neuměl, ale zamilovaný byl až po uši, aniž by to Maruška věděla. Jen tušila, že ten klučina po ní na zábavě pokukuje. Nebyl jí lhostejný. Po půlnoci, snad krátce nad ránem, vtrhla do bytu, kde s rodiči bydlel policie. Odvedla ho. Tuto část Nora přeskočila, protože se podobala téměř všem začátkům jednotlivých kauz. Antonín nevěděl, co se děje, jeho rodiče už vůbec ne. Výjev, který všichni té noci nebo spíš nad ránem zažili, byl hrozný i z toho důvodu, že se jednalo o spořádanou rodinu, která neměla doposud žádné opletačky se zákonem. Matka slabá na srdce kolabovala, jejich téměř roční štěně Labradora se vyděšeně dívalo. Antonín byl zadržen. U výslechu byl informován, jakého činu se měl dopustit. Loupežné přepadení pošty zněla mu v uších možná další 3 měsíce, kdy už seděl ve vazbě část věty prokurátora, který si pohrával s mobilem, když ho poprvé vyslýchali, a vypadalo to, že se nesmírně baví tím, jak je chlapec vystrašený. Antonín byl ve vazbě, z obvinění byla obžaloba a pochopitelně následoval soud. Antonín byl uznán vinným za loupežné přepadení pošty, ublížení na zdraví a další zločiny, které nestíhal ani vnímat. Neustále opakoval u prvoinstančního soudu, že na poště nebyl, nikoho nepřepadl, peníze neukradl. Představitelé zákona se jen podvousky usmívali, vlastně prokurátorka vousky neměla, ale asi se také dobře bavila, jak se oběť brání. Vrazi v taláru předvedli své divadelní představení nad zkázou životu hned několika na jednou. Lze také říci nikoliv 2 mouchy jednou ranou, ale mnoho much jednou ranou. Nikoho nezajímalo, že nejsou žádné důkazy, snad jen nějaká asi podloubně vyrobená pachová stopa. Prostě nic. Několikaleté martyrium nervového vypětí, žaláře soudů, stále se opakujících tvrzení, že nic neprovedl, nikde nebyl, s případem nemá nic společného. Rodiče se dávali jako 2 trosky na všech líčeních. Báli se vystrčit hlavu z domu. Synovi věřili, ale když prohrávali, jeden soud za druhým dostávali se do skepse. Když jste vláčen soudními procesy, média z vás udělají zločince. Jste ve vazbě, kde vás totálně psychicky nejen zlomí, ale zničí. Začnete uvažovat, že ten hrozný sen, který trvá už několik let, je asi pravda. Asi jste opravdu zločinec. Přestože jste nic neudělal, začnete pochybovat sám o sobě. Začnete bláznit a slabší povahy se skutečně zlomí. O to vrahům v taláru jde. A nebo vlastně nejde. Je jim to úplně jedno. Antonín, kluk, který měl před sebou celý život, byl odsouzen na 12 let, přestože nic neudělal. Jednodušeji řečeno, nebyly proti němu žádné důkazy, jen nějaká padělaná pachová stopa či padělané svědectví. Rodiče nemohli verdiktu věřit, všechny odvolací soudy potvrdili, že jejich syn je zločinec. Byli ze staré školy, soudy přece nelžou, ale jak to mohl jejich Tonda udělat, když tam vůbec nebyl? Matka do roka zemřela žalem, jakého syna vychovala. Nemohla uvěřit té zradě, vždyť se choval doma tak bezvadně, ve škole byl oblíbený, byl hodný, mouše by neublížil. Matka zemřela. Jeho pes, kterého tak miloval, svého pána od zatčení neviděl. Bolest na obou místech byla tak silná, že to hloupé štěně zemřelo krátce po smrti matky. Zůstal jen otec, který pomáhal splácet dluhy, které jim dlouhým soudním procesem vznikly. Jim jako rodině, protože zpočátku synovi plně věřili a všemožně mu pomáhali se z té šlamastiky dostat. Účty za advokáty platili vzorně, pravidelně, jakmile se objevila další faktura. Prodali auto, vše, co měli cenné.
nebylo toho hodně, ale nějaký zlatý prstínek maminka za svůj život dostala, jeden byl dokonce po babičce, jak se v rodině dědil. Ožebračená rodina, zbyl z ní jen uplakaný otec. Plakával doma, když byl zcela sám. Tak hluboce ho bolelo, co jim jejich Tonda udělal. Někdy za ním zašel na návštěvu do vězení, ale zuboženého chlapce pak

kolik peněz si odnesl, všechny detaily to opravdu mohl znát jen ten, kdo byl na místě činu, jen ten, který loupežné přepadení provedl. K usvědčení nebylo potřeba ani dalších stop, které na místě tenkrát byly nalezeny. V té době je neuměli nikomu přiřadit a tak se na to vykašlali. Skutečný viník loupežného přepadení pošt byl dopaden, byl shledán vinným, sám se přiznal, byl pravomocně odsouzen a putoval do vězení, kam se i tak trochu mezi kámoše těšil. Snad bude zase barakovi, bude řídit celou sekci. V kriminále je alespoň pořádek, pomyslel si při vynesení rozsudku. Nyní nastává něco, čemu nebude nikdo věřit. Dochází k druhé vraždě. Vrazi v taláru pokračují ve svém díle proti Antonínovi. Pokud byste očekávali, že už při zjištění, že je v kriminále zcela nevinný kluk, se ve státních strukturách něco stane, třeba přiběhne ministr spravedlnosti nebo nevím kdo, kluka okamžitě pustí, hluboce se omluví a začnou napravovat tu neskutečnou křivdu, která zničila život celé jejich rodině, tak to se sakra pletete. To rozhodně stát nedělá. Stát to totiž vůbec nezajímá, natož aby ho zajímalo, kdo je za takto nenapravitelně zničený život zodpovědný. Chlapec seděl v kriminále dál a otec splácel jeho dluhy. Pokusili se o obnovu procesu, aby byl definitivně zproštěn viny, očištěn. Otec znovu ožil a pomáhal, jak jen mohl. Prokurátorka místo toho, aby si nasypala popel na hlavu, odstoupila, hanbou se propadla, že něco takového i se soudem připustili, mlčela. Soudy dál otálely s propuštěním tohoto nevinného kluka dlouhé 2 roky. Nevinný seděl v kriminále o svých narozeninách, jedněch dalších, o Vánocích, Velikonocích, jedněch dalších. Nevinný kluk, kterému utíkal život mezi prsty. Své vysněné děvče Marušku nestihl ani políbit či chytit za ruku. Jeho život byl v troskách bez budoucnosti. Jen těžko zaměstnají, pokud se vůbec dostane z vězení ven toho, kdo seděl. Mohou vás tisíckrát očistit. Jste poplývaný, jste zneuctěný, jste nula, jste nikdo, jste horší než nikdo. Soudní tahanice o obnovu řízení trvaly 2 roky, než se kluk dostal z vězení. Nedokončená škola, kdy měl určitě šanci se svým nadáním a pílí vystudovat vysokou školu. Rodina úplně zničena, zadlužena. O práci kriminálník, přestože je zcela nevinný, nezavadí. Dnes roznáší Antonín reklamní letáky v Rakousku, aby si vydělal aspoň na slanou vodu a pomáhal otci splácet dluhy. Tak co, fízle A, prokurátorko X a soudci Y, úžasní členové soudních senátů, kteří si čtete Blesk v průběhu hlavního líčení, když likvidujete lidský život. Co vy na to? Vy jste asi slavili své narozeniny doma se svými blízkými, stejně tak dovolené Vánoce, Velikonoce, zatímco nevinný kluk seděl. Vy se nestydíte ani před svými dětmi, rodiči? Jste vrazi v taláru, běželo hlavou Noře, když si dělala analýzu, kdo je fízl A, prokurátorka X a soudce Y. Neskutečný šlendrián, neskutečná nezodpovědnost, žádná empatie, místo srdce kámen, tak lze popsat všechny účastníky, kteří zlikvidovali život nejen tohoto kluka. Nora pokračovala celé týdny ve čtení a analyzování, propojování osob. Do kartotéky hrábla vždy jen tak, vybrala si kauzu a četla. Začala si v poznámkách dělat další kolonku, kolik osob bylo zlikvidováno jedním vykonstruovaným stíháním, vykonstruovanou obžalobou, soudním procesem. Ať se nikdo neplete, jen to, že jste obviněn, nebo jen tak z legrace fízlů chodíte na výslechy, pak se vše odloží, i to je zásah do života člověka, pokud nic neprovedl, takový, že jen málo kdo si to dokáže představit.

bráně, kde houfec dravců pěl. Tu skřehotavou, ale jistou mši, bez chrámový kostela, tam se rozletí

0: večer netopír a stráží jejich klid.
1: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne, jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc stran a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver. Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den, představte si.
5: Xaver to vždycky taky vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
5: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
5: Xavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem v ohlas.
1: Já jsem taky čet.
5: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
5: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
5: Na mě sedli hodnoty, Xaver.
1: No, to je skoro...
5: Když jsem se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
5: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
5: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
5: Fialu.
1: No.
5: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
5: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
5: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
5: Já je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
5: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
5: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
5: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději to, tady toho pana Rakušana.
5: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
5: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
5: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
5: Střelec?
1: Střelec.
5: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
5: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
5: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, Ferda, prostě.
5: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne,

0: Pane prezidente, díl 52. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane prezidente, začnu dnes radostnou událostí, což je ta zlatá medaile na šampionátu světovém hokejistickém. Je to věc, která vám udělá radost, že si třeba připijete skleničkou nebo jdete s přáteli oslavit?
1: Bylo to úžasné. Já jsem teda nebyl tam na stadioně, ale byl jsem v partě spousty lidí a byl to úžasný večer, úžasná atmosféra a já myslím, že neuvěřitelné, že se to zdařilo v takovémhle velkém kolektivním sportu. Prostě já vím, že ono vypiplat nějakou jednu hvězdičku, která se vymkne obecným charakteristikám naší země, naší doby, naší společnosti, díky neuvěřitelné ambici rodičů, díky neuvěřitelné ambici toho konkrétního člověka, jako je příklad Ledecké a tak dále. To jde udělat, ale jako v kolektivním sportu prostě zadrháváme už delší dobu, že ta společnost jako celek nefunguje a tudíž i pár lidí dát už dohromady je docela problém. No a tady se to najednou v tom hokeji zdařilo, všechno zapadlo do sebe, tak to je radostná chvíle.
0: Říkáte, společnost jako taková nefunguje, ale krátce po tom hokeji, asi hodinu po tom výsledku, jsem projížděl Prahou domů a měl jsem pocit, že ta společnost naopak funguje, alespoň v tu chvíli, protože se kolem silnice drželi lidé za ramena, mávali českými vlajkami, což se v poslední dobou moc nenosí a měl jsem pocit, že alespoň na chvíli.
1: To myslím, že určitě je pravda, ale já myslím, že musíme dát strašně pozor, aby jsme z toho, že to naše družstvo úžasným způsobem po úžasném výkonu vyhrálo mistrovství světa, tak zase, aby si každý Čech myslel, já jsem mistr světa, což je trošičku pocit, který tady v jistou chvíli zavládl, tak na to si dávejme pozor. My v mnoha soutěžích jiného typu zas tak moc dobře nedopadáme.
0: Já k tomu ještě mile rád ocituji jedno souvětí od vašeho kolegy pana Weigla, které bych tesal do kamene, jo? Protože on tady píše, pan kolega Weigl, mimořádné hokejové nadšení, až šílenství, které ovládlo česká města, vlajky, hymny a národní barvy, které zaplavily náměstí i ulice, ukazují, jak velkou mají lidé potřebu kolektivní sebeidentifikace, potřebu někam patřit, potřebu hrdosti na svůj národ, na sebe jako součást a i na svoji zemi. No to mě v dnešní době zní jako pramínek čisté vody. Tato slova.
1: To je pramínek.
0: No a existuje, pane prezidente, způsob, metoda, jak toto nějakým způsobem zalévat, pomáhat tomu, protože já bych byl rád, kdyby se to netýkalo jenom hokeje.
1: No právě, to už já jsem se snažil komentovat tohleto. Prostě tohle byla bezvadná chvíle a já myslím, že to také vedlo k jistému posílení naší takový chybějící sebedůvěry a sebevědomí. Protože najednou si lidi uvědomili, že v něčem umíme uspět a umíme dopadnout dobře, nemít kolem sebe jenom samé prohry. Takže já myslím, že to v jistém slova smyslu té naší zemičce pomohlo a tomu já jsem nesmírně rád. Jde o to, jak dlouho se to prostě udrží. Já myslím, že ty globalisti Evropejisti si zásadně nepřejí tyhle ty soutěže. To vidíme na tom, že oni chtějí klubové soutěže, kde hraje Turek a někdo ze Zambie a z Venezuely a oni nechtějí soutěže, kde hraje se s národní vlajkou. To ta Evropa strašně, strašně nenávidí. Já vím, že jsem popíchnul v roce 2009, kdy jsme měli tenkrát to slavné předsednictví, tak zrovna bylo setkání summit EU vůči vnějšímu světu vůči partnerství se třetími zeměmi a tak dále. A já jsem pořádal s šéfy evropských zemí a s šéfem Evropské unie, tehdy komise, jsem pořádal večer, aby to bylo jinde, ne na Hradě, tak na Žofíně, já to úplně vidím. A my jsme hráli hokej se Švédskem. A teď jako jsme měli slavnostní večeři, kde sedělo 10 stolů a různí lidi měli koukali pořád na svý mobily, kolik dopadá, a my jsme prohráli teda. A já jsem nevydržel, seděl tam švédský premiér, tak jsem mu blahopřál a nevydržel jsem a říkal jsem Barrosovi, tehdejšímu šéfovi Evropské unie dnešní, von der Leyenový, jsem říkal, no, pane předsedo, já doufám, že už nikdy se tohle nebude opakovat, že už nikdy nebude bratrská země v Evropské unii bojovat s jinou bratrskou zemí v Evropské unii, čili že už zápas Česko-Švédsko už se nikdy nebude konat. Samozřejmě provokoval jsem tím strašlivě a říkal jsem, pane předsedo Barrosovi, vy určitě jste pro tenhle ten můj názor. No tak oni se samozřejmě ošívali a nechtěli tohle to slyšet, ale ono to tady o to jde. No.
0: Tak teď už půjdeme k velmi vážným věcem, pane prezidente.
1: No tohle je taky docela vážný.
0: No je to milé, to víc, ale to, ten váš přípor, tak samozřejmě je velmi vážný. Tak ale já jdu teď k tomu atentátu na Roberta Fica, protože jsme se neviděli od té doby. Je to už několik dnů. Na druhou stranu dalo by se říci, že už si sedl prach trošku a už se na to lze dívat s nějakým větším odstupem. Byť Robert Fico ještě nemá asi úplně vyhráno, protože pokud vím, tak je v intenzivní péči lékařů. O čem to svědčí?
1: No tak teď, abychom znova začali povídat o tom atentátu a názory na všechno kolem, to je teď najednou po těch dvou týdnech trošičku pase. Nicméně vy jste řekl zajímavý postřeh, že už na to trošku sedá prach. Neměl by. To je věc jedna, ale mě úplně fascinovalo, jak v dnešním jednom velkém deníku je velký článek, že zase poslední zpráva, že to a to. Ale mě tam zaujalo, jak jako ty noviny opakují základní věci. Fico, na něj byl udělán atentát, atentátník byl na náměstí, ten tam byl na zasedání vlády. Já jsem si ťukal do čela, že už to vypadá, jako když je to taková minulost, že už jako průměrný čtenář toho deníku, že už není očekáváno, že by si to málem pamatoval. To mě strašně popudilo a rozlobilo mě to. To je prostě neštěstí, jestli je to opravdu tak, jestli se takhle rychle zapomíná a jestli podstatné okolnosti toho vyšumí a najednou zůstane z toho jednotlivost. No, takže to nevím. Já bych strašně Robertovi Ficovi přál, aby se uzdravil. Určitě to nebude lehké, aby se vrátil do normálního politického života a je to prostě věc, na kterou si musíme všichni dát pozor. Nesmíme tu nenávist mezi lidmi, nevraživost a tak dále, dělení na dobré či zlé, hodné či já nevím jaké, nesmíme podporovat, musíme na to dát velký pozor.
0: Tak já tu původní otázku zkusím ještě z jiného úhlu. Víte, pane prezidente, já sám jsem tak trošku rozpoutal debatu o tom, nevlastní vinou teda, co to způsobilo.
1: Nevlastní vinou.
0: To je taková vtipná. Ale nechte mě to říct, já dostávám teď díky tomu spoustu mailů, zpráv na Messengeru a všude možně, ale dobrou polovinu ze Slovenska. Víte, ono se totiž spoustu občanů dotklo to, co já jsem vlastně vytáhnul na světlo, tak trošku, možná i nehezky původně, že taková významná diplomatka, jako je paní Vašáriová, označí nějakou skupinu lidí v tomto případě voličů. Ale oni to jindy mohou být sportovci, jindy toho mohou být kojící matky a já nevím co všechno. Za spodinu, za lůzu, za fašisty. A já se, víte, nemohu zbavit dojmu, pane prezidente, že toto je to podhoubí, které krmí to, že nakonec se ten jeden blázen, který někde zraje, odhodlá k tomu, že vytáhne tu zbraň. A já se vás ptám na to, jestli, co je vlastně tím lékem tomu, aby se nezalévalo to podhoubí?
1: No tak lékem je, aby osoby typu paní Vašáriové už nikdy nevyslovovaly slova spodina, lůza, fašisti, protože ano, to vede k tomu pobláznění společnosti a k nenávisti a nevraživosti, která je, a to motivuje lidi jako toho střelce, který to prostě udělal. Takže ano, já bych jako mezi viníky toho, že se to vůbec mohlo stát, skutečně zařadil jedince typu paní Vašáriové.
0: Vaše slova k tomuto. V obou našich zemích byla vytvořena atmosféra nepřátelství, nevraživosti, nesnášenlivosti. Byla vytvořena, znamená co, pane prezidente?
1: No tak někdo pořád tady ten střet nazývá způsoby, které se blíží válce a které prostě partner v diskuzi je nepřítel. Nepřítel okamžitě, který by měl být zadupán do země a nemyslím zastřelen okamžitě, ale prostě vyloučen vůbec málem z lidské společnosti. Takhle jsme se navyklo určitými lidmi charakterizovat naše politické debaty. Ty politické debaty jsou nezbytné, ale jestli budou takhle deklasovány, no tak to povede k více takovým střelcům, jako ten, který střílel v Banské Bystrici.
0: Ne, to bylo v obci Levoča nebo něco takového, ne.
1: Ano, Bystrici,
0: no, to je nemocnice. Jedno. Abych to, ty Handlové, promiňte.
1: Handlové.
0: No, víte, pane prezidente, já si říkám, že to Slovensko je velmi blízko. Mm-hmm. Protože někteří občané naší země do takové Handlové dojedou třeba za hodinu, možná za hodinu a půl. A ještě si k tomu přičítám ten fakt, že třeba náš ministerský předseda byl schopen říct divákům celoplošné televize v rámci zpravodajství po volbách, že děkuje demokratickým voličům. Jinými slovy, on rozdělil naši společnost na demokratické a nedemokratické voliče. Já bych si myslel, a promiňte, i kdybych já byl prezidentem,
1: tak já bych... Nejste,
0: nejsem, ale já bych poděkoval všem voličům.
1: Samozřejmě.
0: A bojím se, že tohleto se s panem Fialou potáhne víc než jeho jiné avantýry typu vytahané peníze do neziskových organizací jeho rodiny a já nevím co všechno, protože za to se ještě spousta občanů naší země zlobí. A já se ptám na váš koment k tomu, protože to je
1: ne,
0: u nás.
1: Ne, tak to je, já nechci jako politik bývalý, nechci a bývalý předseda vlády, tak nechci specializovat se na to, že budu říkat silné výroky o dnešních politicích. To není moje. Já prostě ten přístup naprosto neberu, já ho naprosto odmítám, já bych ho nikdy nepoužil a myslím, že jsem to také nikdy prostě nedělal. Já myslím, že únik od naší země a od našich reálných problémů, který dnes denně předvádí náš předseda vlády, tím, že on žije jen a jedině Ukrajinou, jako by byl ukrajinský premiér, to je něco, co já bych mu nemohl také nikdy v životě odpustit. A dneska vyšel, nebo včera jeho velký rozhovor v deníku Právo na několika stránkách snad. A já jsem v našem institutu ráno přišel, říkal, prosím vás, všichni si to přečtěte, protože aby se nedalo říct, že něco přehlížíme a nebereme vážně. tak tentokrát ten rozhovor opravdu nebyl jen o Ukrajině, i když to byla jeho významná část a říkal tam věty, které jsou pro mě naprosto, naprosto nepřijatelné. Ale my jsme se dívali i na ty další věci. On se tam najednou zaplet do důchodové reformy a do dalších věcí. A musím teď prozradit vážný soud jako řady zodpovědných kolegů. No je naprosto evidentní, že ty otázky byly předem zaslané a že byly odpovězené písemně a je naprosto evidentní, že byly odpovězené nějakou agenturou nebo tiskovým oddělením a že to Fiala jenom předstírá, že se zabývá těmito věcmi. Čili tenhle ten docela ostrý soud vznikl po vážném čtení toho jeho rozhovoru a já jsem opravdu kolegy prosil, aby to zkusili vážně posudit, aby jsme ho v něčem nepodceňovali, aby jsme třeba nebyli ochotni nebo nezapomínali na i některé jiné pozitivní věci, které dělá. Takže pro mě zase ten včerejší rozhovor byl signální věcí, která nemá znamenko pozitivní. Mm-hmm.
0: No, ještě prosím jednu věc. Překvapuje vás ten okamžik, vracím se ještě s dovolením k tomu atentátu na Roberta Fica, že někteří politici, bohužel i ti naši čeští, se snaží tu věc zlehčovat, bagatelizovat. Mám takový pocit. Neměl by, pane prezidente, být na pořadu pravý opak?
1: Bagatelizovat byla můj název nebo mé slovo v článku, který jsem napsal pro jeden slovenský deník. Takže ano, nebagatelizovat, to je moje heslo, číslo jedna prostě této věci. A ten pokus to bagatelizovat, já jsem tenkrát se zlobil strašlivě, já si to teď připomínám. Už jsme potom najednou dva týdny tady nemluvili, ale já jsem mě strašně pobouřilo, že používání headlineových nadpisů u nás, že premiér Fico byl postřelen. Já prostě protestuji proti slovu postřelen, jedná-li se o politický atentát. Postřelit je možné někoho náhodou na lovu nebo něco takového, když se připlete někdo někam, kde být prostě nemá. Ale toto byl vědomý politický atentát se vším všudy, co to slovo politický atentát znamená. Takže bagatelizovat toho je něco naprosto nepřijatelného a je dobře, že jste tadyhle to slovo nebagatelizovat připomněl. Děkuji za to.
0: Já vás teď poprosím o krátký komentář k jedné věci, která se odehrála tady v XTV. Kolegyně Minářová byla v pondělí v Budapešti a natočila 50-minutový rozhovor s panem Viktorem Orbánem. Mm-hmm. A já bych vám s dovolením jenom ocitoval ten titulek, protože ten to tak zhruba shrnuje. A poprosil bych vás, jestli s čím souhlasíte a s čím nesouhlasíte. Tak Viktor Orbán v tom rozhovoru mimo jiné říká, válku na Ukrajině musí od generálů převzít politici. Kdyby byl Donald Trump prezidentem, tak válka není. Evropská unie nás vydírá, chceme ji změnit, ne vystoupit. Co o tom soudíte?
1: Tak všechno, to jsou moje slova, nebo mě blízká slova. Prostě předat to, co se děje na Ukrajině politikům, od vojáků, to je naprosto jasná věc. V jiné terminologii přestat střílet a začít jednat. Prostě no a to většinou nestřílejí, nejednají ty kulomečíci nebo ty, kteří strkají ty rakety do nějaké houfnice, ze které je vystřelován. Prostě to musí být politici a na to politiky máme a to je jejich úkol. Takže konečně rychle předat předat to téma. Téma vyjednávačům je moje heslo 2 roky. 2 roky a 3 měsíce. Takže to, že to říká Viktor Orbán je naprosto správné a já to stoprocentně podporuju. Kéž by byla pravda, že kdyby ten Donald Trump přišel, kéž by to druhý den zastavil, to bych na rozdíl od Viktora Orbána tomu dával ten podmiňovací způsob. To bych říkal kéž by, ne, že by to stoprocentně udělal. On taky bude, i vyhraje-li, tak bude obětí toho deep state, toho aparátu, který on prostě nebyl schopen v žádném případě oslabit. On ho oslaboval dnes a denně svými osobními rozhodnutí, které byly v jeho pravomoci a které on mohl dělat, ale že by s těma strukturama, které v tom Washingtoně obklíčují každého politika, nejen prezidenta, ale i členy vlády, členy kongresu a tak dále, tak s tím se mu nepodařilo udělat opravdu, bohužel nic. Kdyby měl možná 2 období, tak by to bylo nadějnější, že by to udělal. No a že je potřeba...
0: Evropská unie nás vydírá, chceme ji změnit, ne vystoupit.
1: Tak my nepoužíváme slovo vydírá, to je, já nevím, máte to dobře přeložený z maďarštiny, já nevím, jestli
0: překladatel to takto přeložil.
1: Jestli to Orbán takhle řekl, ale že když jsem se dneska zamýšlel a psal jsem mou pravidelnou páteční glosu na téma evropských voleb, že už do toho zbývá v podstatě 1 týden a že už další glosu na tohleto téma páteční mít nebudu, že to už bude den, kdy ty volby budou. Takže tak jsem dlouho uvažoval o tom, co ty volby mohou docílit, co nemohou docílit. Určitě nezmění Evropskou unii, určitě nezmění základní strukturu, strukturální postup, koncepce, trendy, tendence nezmění, ale ty volby mohou vyslat signál. O tom jsem přesvědčen. Kdyby dopadly nějakým způsobem, tak já myslím, že signál vyslat mohou. Já bych si to velmi přál, kdyby ten signál vyslali, a ten signál by měl být, že prostě my, nám, velkému množství Evropanů, se nelíbí to, co se děje v Evropské unii, nelíbí, jak se vládne a tak dále a tak dále.
0: Vydržte, ještě se k těm evropským volbám dostaneme za chvilku, ale já mám ještě takovou drobnou poznámku a dotaz k tomu rozhovoru s Viktorem Orbánem, který už ostatně visí na XTV.cz. On tam několikrát v různých souvislostech zmiňuje jméno jisté paní Jourové, pan Orbán, a dokonce tam říká tak vážnou věc. Říkal, Maďarům nikdo neublížil tolik jako Jourová, nebo paní Jourová, promiňte, včetně vysmívání a ponižování a tak. Je to možné, že i toto patří k tomu, co musí unést politik na tak vysoké úrovni, jako je paní Jourová, že si nakonec někdo nemyslí, že se někdo cítí jako ponížený, vysmívaný a řekne v rozhovoru zcela vážném, že nikdo za posledních několik desítek let tak neublížil Maďarům jako paní Jourová.
1: Já bych těch, kteří ublížili Maďarům, vyjmenovával ještě pár i z naší země. Já vím ty první výroky před 2,5 lety, když vznikla tato pětikoalice, tak minuty potom lídři některých politických stran, počínaje paní Pekarovou Adamovou, řekli výroky, které, já jsem se mohl zbláznit z toho, byly agresivní, útočné na Maďarsko. Když jsem o tom mnohokrát mluvil s Viktorem Orbánem, tak on vždycky se tvářil, že jako se tím nenechá zvyklat na straně jedna, ale na straně druhé, že ví, že jsou taky jiní lidi v tom Česku a že si tohle to nemyslí. No, tak to jako je tragédie a člověk se za to stydí a vůbec člověk jezdí teď strašně nerad na mezinárodní konference, kterých já mám pořád nekonečné množství, protože prostě najednou skončilo čtvrtstoletí, kdy se mohl být na tu naší zemi pyšný a hrdý, co jsme od toho 17. listopadu udělali, a teď už já se přikrčuju a netroufám se skoro nic říci, a tu naší zemi, když se podívám zejména její politickou reprezentaci a důsledky té reprezentace, tak já ji najednou hájit nemohu, tak o tom radši nemluvím.
0: Pane prezidente, vypadá to, že za pár dnů bude mimořádné zasedání poslanecké sněmovny nebo mimořádná schůze k migračnímu paktu. Před pár hodinami francouzský pan Macron promluvil k lidu, obyvatelstvu Francie, a řekl, že se nemají občané bát toho migračního paktu, protože středoevropské země slíbili, že se zhostí toho přijímání těch uprchlíků a že žádná francouzská velká města či malá městečka nebudou obsazována houfně uprchlíky. Znamená to, že to vedení Evropy, když to řeknu takto laicky, oni opravdu plánují, že ty uprchlíci v rámci toho paktu migrantského budou tady. Co si o tom myslíte?
1: Tak já nepochybuji, že zaprvé, já jsem neslyšel ten výrok, nepochybuji, že něco takového si Macron myslí a že něco takového mohu říci, ale ten výrok jsem neslyšel, že by to řekl takhle doslova, to mě překvapuje, to on je daleko rafinovanější.
0: Promiňte, než nemám ho tady, ale...
1: Tak já nechci tohleto říct, ale myšlenka, že naše podepsání tohoto migračního paktu vede k tomu, že západní Evropa si myslí, že bude lifrovat migranty sem k nám, protože nebudeme ochotni se vykoupit, že nebudeme mít peníze na to, abychom se vykoupili z jejich nepřijímání. Že si to západní Evropa myslí a někteří politici zejména si to myslí, o tom jsem 100% přesvědčen, ale opakuji, nechci potvrzovat ten Macronův výrok, já jsem ho takto čistě neslyšel.
0: Promiňte, protože
1: ale
0: ho tady
1: nečistě si myslím, že to uvažování běží tímhletím způsobem.
0: Bude to problém pro naši zemi?
1: No, je to šílené pro naši zemi, o tom vůbec nediskutujeme. My už, já nevím, v těchto hovorech jsme o tom hovořili, já myslím, že v těchto debatách jsme o tom hovořili spolu nejednou. Prostě my už dneska máme více než desetinu obyvatel České republiky cizince. No to je zásadní změna naší země, zásadní změna struktury jejich obyvatel, zásadní změna toho, že už najednou ta čeština začíná být potlačenějším jazykem a tak dále a tak dále. Já jsem zásadně proti, já jsem fatálně proti masové migraci a tak dále. Nevím, co bych tomu silnějšího ještě řekl. Myslím, že hledat přerozdělovací mechanismy, hledat další kouzla, jak vylepšit rozdíl mezi legální a ilegální migrací, to je únik od problému. Prostě je třeba říct ne masové migraci. My si přejeme v principu zůstat monokulturní zemí a ne multikulturní zemí. My respektujeme multikulturalitu světa. Ano, tady ať jsou Indové a Pakistánci a Filipínci a Argentínci a tak dále a Mexičani, ale to je ve světě, nikoli v naší zemi, v České republice. Tady má dominovat monokulturní, jedna kultura a jako výletník se má přijet sem Mexičan, Pakistánec a Filipínec. Opakuju, jako výletník. Už i za prací, já myslím, že je velký problém. Nesmíme si to ulehčovat, já myslím, že musíme pracovat my sami a nemyslet si, že to za nás vytrhnou Filipínci nebo Filipínky.
0: A teď se, pane prezidente, dostáváme k těm evropským volbám, které jsou za dveřmi. Já jsem si přečetl vaši páteční, byť dnes je čtvrtek, vaši páteční, tedy zítřejší glosu. A vy tady říkáte mimo jiné, že ten klíčový prvek parlamentního systému to celé postrádá, a to je ten lid. No. Můžete to nějak vysvětlit našim divákům?
1: No tak Evropa není politická entita. Evropa je kontinent, Evropa je geograficko-kulturní prostor a tak dále. Já také se necítím Evropanem v tom smyslu, jak se cítím Čechem, nebo jak se někdo může cítit Italem a někdo jiný Rumunem třeba. Prostě my jsme obyvateli Evropy, bydlíme tady, ale nejsme občany Evropy. A občanský princip, to je ten lid, jako v politickém slova smyslu, tak to je předpoklad smysluplnosti parlamentního systému a smysluplnosti voleb. Prostě musíme mít jistou elementární totožnost životních podmínek, životních situací, aby mělo smysl, abychom spolu žili a něco spolu dělali. Takže jako já to cítím v České republice a Němec to určitě cítí v Německu, ale v Evropě já myslím, že to necítíme. Takže proto se říká, že ten politický systém potřebuje demos vznešeně, potřebuje lid prostě a to v té Evropě určitě není. Proto je to falešný parlament, to není skutečný parlament, ten evropský.
0: Vy tam používáte v tom článku takový termín, že ten volič na toho svého zástupce nedovidí. To je tam několikrát zmíněno. Ovšem, já si říkám, jestli tedy volič český svého poslance, kterého si volí do parlamentu České republiky, jestli on na něj dovidí teda. V čem je ta výhoda nebo nevýhoda?
1: No tak samozřejmě ta demokracie začínala tím, že se všichni potenciální voliči, občané sešli v té Agoře nebo na té Agoře někde v těch Aténách a všichni tam o konkrétní věci hlasovali. To je princip demokracie, tam je to dovidění opravdu evidentní. Já myslím, že ta míra dovidění v České republice je opravdu v přeneseném slova smyslu. Nemyslím, že je možné dovidět, ale prostě pro mě, jestli někdo bydlí v Kutné Hoře a někdo jiný na Kladně a někdo jiný prostě v Pelhřimově, tak to je dovidění schopné, to je dovidění možné. Pro mě dovidění do Finska, na Kypr, do Portugalska a do Irska prostě už opravdu neexistuje. Dovidění je pro mě jako bývalého politika takový ten potenciální dojezd autem.
0: Jasně.
1: To je dojezd autem tu Českou republiku, objede člověk autem a také jako politik jsem prostě byl na nedělní debatě v České televizi a večer jsem měl meeting s občany na nejzazším místě České republiky v Jablunkovském průsmyku. Prostě dál už to z Prahy skoro není nikam. Autem jsem tam za to odpoledne po té debatě dojel. Čili dovidět v přeneseném slova smyslu, myslím, je oprávněné říci.
0: Je možné, pane prezidente, že ty volby, které začínají 7.8., to znamená za 8 dnů, že mohou nějakým způsobem rozhodnout o věci, které se říká Green Deal?
1: Ne, tak volby opravdu nebudou rozhodovat o ničem. To bychom měli tisíckrát potrhnout.
0: Tak ten výsledek voleb, abych byl přesný.
1: Ne, já rozumím, ale zaprvé žádné věcné téma není předmětem těch voleb. Žádné věcné jasně definované téma, není předmětem voleb. Ty politické strany to také nevypointovávají dostatečně silně a dostatečně jasně. Green Deal, já myslím, že není předmětem těchto voleb, což je zločin. Volby jakékoliv, v jakékoliv entitě, kdyby to byly skutečné volby a kdyby byl parlament skutečným parlamentem, no tak by samozřejmě museli být o Green Dealu jako největší změně, která nastává v dnešní době, a muselo by být tématem jasným, že někdo vystupuje se slovem Green Deal ano, někdo z Green Deal ne, a vy byste si poměrně jednoduše mohl říci, volím toho nebo onoho podle toho, o čem jsem přesvědčen. Ale tady to je jenom fiktivní dovýtvor, dotvoření tohoto zdánlivého parlamentu, který má 750, nevím kolik přesně, lidí, členům, a ti na sebe nedovidí, ti na sebe opravdu nedovidí v té obrovské místnosti, v tom obrovském sále, kde ten Evropský parlament sedí. Já myslím, mám strach, že už jsem to opakuji a i tady na těch pořadech, ale já, když jsem tam byl, ještě než jsme vstoupili do EU, tak jsme tam byli jako hosté se podívat a posadili nás normálně do těch řad. A teď vy hledáte, kde mluví ten člověk, a to byste potřeboval dalekohled, abyste vůbec toho člověka viděl. No a teď vím, že jsem byl naprosto šokován, jak to je v 50 ne, ale v 25 nebo kolika jazycích. A vy na to musí být překladatelé. No a ono není dodržováno, že když mluví muž, že překládá muž, a když mluví žena, překládá žena. A tak vy posloucháte někoho a mluví vám ženský hlas prostě. A vy hledáte, kde ten ženský hlas mluví. No a pak se takhle sedíte a otáčíte a najednou zjistíte, že to řeční poslanec v jedné řadě za váma, od vás vzdálený vzdušnou čarou metr a půl, ale je překládán ženským hlasem. Jo. Takže vy vůbec pro vám tam ta doviditelnost ani v tom Evropském Rozumím. Parlamentu, říkám zodpovědně, není.
0: Když jsme u Green Dealu, tak já bych velmi rád v tomto pořadu představil knihu, kterou vydal váš institut. Green Deal, zelený úděl od Tomáše Břicháčka. Hmm. Kdyby si někdo myslel, že té knize tady dělám reklamu,
1: tak se mýlí.
0: Tak má absolutní pravdu, protože tady je to všechno pěkně seřazeno do řady a já myslím, že toto by měl každý číst. Mrzí mě, že nevyšla v audioverzi, protože jak jsem zvyklý poslouchat v autě audioknihy, tak toto je přesně...
1: A tohle je strašně dlouhý, to byste nevydržel poslouchat celý.
0: To už nechte na mě. Já jenom říkám, že ta kniha je ke koupení na stránkách vašeho institutu, víte?
1: Ano, ano.
0: Tomáš Břicháček mimochodem byl hostem XTV a ten rozhovor najdete na našem webu. K této knize vám také gratuluju, pane prezidentem, protože ta se povedla a pan Břicháček by měl o těch věcech hovořit. Promiňte, nechci po vás tip, jak dopadnou evropské volby, ale jedna věc mě zajímá. Ty strany, které doposud nejsou nikde zastoupeny ani v naší poslanecké sněmovně, taková ta menší sdružení hnutí, politické strany, máte pocit, že někdo z nich by mohl zabodovat?
1: Dvě věci teda. První věc, jak dopadnou, a pak kdo z těch...
0: Já vím, že to nemáte rád, jak dopadnou,
1: ne,
0: tak
1: ne,
0: jsem
1: to... Ne, ale já k tomu mám jinou poznámku, ne, že to nemám rád, jako... Když se budete ptát ve volbách normálních do autentického parlamentu, tak tam přeci je normální, že odpovíte vyhrajou ti či oni. Když budou naše volby,

0: řekněme, když už jsme řekli toho Radima Fialu, který já myslím, že nekandiduje, ale je to SPD, je to SPD, tak prostě, že SPD, když bude jejich kandidát zvolen, tak to přeci vůbec neznamená, že se někde objeví značka SPD. Vůbec nikde se neobjeví. Prostě on, to SPD, se stane součástí, jako dosud, frakce se skupení stran, které se jmenují Identita a demokracie, ID, jestli se nemýlím. Takže vy, ten, kdo bude eventuálně volit naše SPD, tak vůbec neví, že většina, z 99% voličů, kteří budou volit kandidáty SPD, neví, že volí do Identita a demokracie. A teoreticky ta ID, ta Identita a demokracie by mohla vyhrát, vyloučeno, ale mohla by si zlepšit svou pozici v Evropském parlamentu o pár hlasů, nebo zhoršit. Jo. Takže to slovo, jak dopadnou, vůbec se nedá definovat. Otázka je, jestli, jak to je ta druhá půlka té vaší otázky, jestli se tam najednou dostane nějaká nová krev, jestli se tam dostane nějaký nový politik, jestli se tam někdo stane nějaká strana, kterou jsme volební strana, kterou jsme nikdo neznali, nebo nikdo v Evropské unii neznal prostě. A teď najednou tam přijde s neotřelými postoji a tak dále. To je ale, to je, jak dopadnou. Takže zajímavost by byla, jestli se tam dostane někdo, kdo nechce Green Deal, kdo nechce přijímat migranty, kdo nechce přenášet víc a víc pravomocí do Bruselu, kdo si myslí, že se máme o sobě rozhodovat my tady sami a kteří ví, že evropské problémy neexistují, existují problémy domácí, lokální, místní, regionální, ty si řešme tady sami, ať je za nás neřeší někdo v Bruselu. A má je za nás řešit frakce Identita a demokracie. To není pro nikoho směrodatné a nikomu to nic neříká a tak dále. Takže nevím. Nestudoval jsem naše strany, tak možná se tady objevují nějaké v těch různých debatách nějaké zajímavé osoby a vy na mě mámíte, jestli nějakou zajímavou osobu znám. Ano, já myslím, že zajímavým a novým politikem, který se urodil, předtím neexistoval, před pár měsíci neexistoval, díky těm evropským volbám, a to je třeba Filip Turek, takže já myslím, že to je osoba zajímavá a pokud by se tam dostal, tak doufejme, že by jako bývalý neohrožený automobilový závodník se tam uměl prosadit nejen v tom peletonu těch závodních aut, ale i v tom peletonu té Evropské unie.
1: Jsem rád, pane prezidente, že jste přišel do 20. Promiňte.
0: No, jenom 20. No.
1: Jsem rád, pane prezidente, že jste přišel do 52. dílu našeho pořadu a těším se na další. Mějte se pěkně a nashledanou.
0: Děkuju pěkně.
1: Naším hostem byl, jako vždycky, pan Václav Klaus.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jenom přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, a jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to Andrej možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebylo by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to určitě... To velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialu... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má se stát vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak... Takže
2: to už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme
2: protože někdo
1: 12:21.
2: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fot, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis, já
2: 37.
1: Myslím, že... No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit, stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze i hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teďko jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to, a teďko tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako že byl sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co mi tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to všichni celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, povolení. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že jim dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Nehne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: No, donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a...
1: Tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, myslíš, no, tak až jako, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma, ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá, že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný, jasně, ale ta síla pořád rozhoduje, jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený a my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět, no dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdělá, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako... Není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zautočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy, jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: Přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě. Takže že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčuje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Měli bychom být někde na prázdninách, že? Ale my tady budeme řešit, co se píše v médiích.
1: Vy víte o něčem lepším, co by se dalo dělat?
0: Nevím. No, ne. Máte pravdu.
1: Je třeba vám blahopřát, Xavere. Dvakrát. To snad ještě nebylo za celou historii XTV. Už měsíce je vaše krásné rádio.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: A suverénně vítězíte jako nejlepší politický moderátor.
0: Děkuju.
1: Na hlavu porážíte konkurenci poměrem 50:1.
0: Ano, pravda v anketě internetové, ale děkuju vám za to. No, mám pro vás dobrou zprávu.
1: Jsem s ní.
0: Europarlament schválil boj proti dezinformacím. Už bude dobře.
1: Můžu příklad?
0: To?
1: Tak já teďko prohlásím, ta paní je tam úplně k prdu.
0: Fakt jo?
1: No a teď pozor, je to dezinformace nebo není? Jo? A kdo to bude posuzovat?
0: Je to spíš názor.
1: Já když budu vést tu komisi, tak to prohlásím za generální pravdu, mimochodem myslí si to určitě spousta našich spoluobčanů, no a jestli to povede tato paní, tak mi za to zavřou.
0: No, pan europoslanec Zdechovský tady byl na rozhovoru a říkal, že opakem dezinformace je informace. A tito lidé rozhodují, no, v europarlamentu.
1: Oni se totiž představujou, všichni tyhle, ty, co mají nápady tohle typu, oni se vždycky představujou, jak oni to rozhodují. Oni kdyby věděli, že to budu rozhodovat já, oni by to nepřijímali.
0: Pane Tlustý, co myslíte, bude jednoho dne existovat dotazník nebo potvrzení razítko, toto je v pořádku, neobsahuje to dezinformace. Co myslíte, bude něco takového?
1: To bude čip v uchu, dálkově přenášené informace,
0: ano,
1: na nějakém citlivém místě vysoké napětí, elektrody, a jak začnete říkat, tahle paní je tam k... už to nedopovíte. Pošlou vám ránu.
0: Fakt, to takhle to bude jednoduché.
1: Takhle to dopadne.
0: Já mám totiž pocit, že dezinformace, o tom se pořád to někde řeší, je to pořád mediální téma, ale nemůžu se zbavit dojmu, že to je prázdné téma, jak by řekl taťka Klaus.
1: No tak jak ztrácí některé mocenské síly pozice, to je zrovna ono, jo? Brusel moc nepotvrzuje, že jsou to tam skvělé nápady. Spíš čím dál víc lidí po celé Evropě začíná tušit, že je to nějaký divný. No tak jak ztrácíte pozice a moc nevíte, co s tím, no tak co vás napadá? No tak zakázat nekonstruktivní kritiku, jo? Zastavit dezinformace, prohlásit, že když tady Tlustej říká, že ta paní je, jo? No to je dezinformace, samozřejmě, ne jeho názor. Já si vzpomínám, že na jedné besedě na venkově na počátku 90. let vstal rozčilený člověk, že si zrovna přečet nějakou hrůzu a že ví, že to je čistá lež. Jak to je, se to smí psát? Říkal. Když on ví, že je to lež. A já jsem mu říkal, a to je dobrý. Ať to píšou dál. Jestli vy a tady všichni ostatní víte, že je to lež, tak to vůbec ničemu nevadí. Musíte se v tom zorientovat sami, jakmile někdo začne zakazovat, tak začne zakazovat to, co se mu nelíbí, ne to, co je lež nebo pravda. Prostě bude to účelové zakazování. Teď to přesně vidíme, teď krásně vidíme, jak pravdy jsou pravdy jedněch a pravdy druhých jsou dezinformace.
0: Tak, Lukáš Kovanda, ekonom, v Rusku se tomu říká ekonom, prosím vás, psal někde na sítích, jo? Euro kriticky oslabuje vůči dolaru. Teď by ho kupoval jen blázen z ní mezi devizovými obchodníky. A klíčovým důvodem je to, že Evropská centrální banka není schopna přijít s jasným plánem, jak bojovat s inflací. Během pár týdnů může být na paritě k dolaru prvně od roku 2002.
1: Čili, že budeme 1:1.
0: Tak jsem to pochopil.
1: Euro, dolar. No to je

0: docela chytrý pán, pan Kovanda. Jo, já si ho rád čtu. Je to pravda, to, co říká, ale nás víc trápí, co ta naše koruna a co ta naše inflace a to jsou hrůzy, takže že Evropská komise neumí moc bojovat s inflací, no jak by mohla, když tiskne peníze, jo? To je divný boj. Na to je jednoduchá odpověď. Přestaňte tisknout peníze, bude vybojováno. Když tisknete peníze, tak řeči o boji s inflací jsou jenom propaganda, dezinformace. To je dezinformace. Víte, když někdo dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že bojuje s inflací, tak je to lež neboli dezinformace. A to dělá jak Evropská unie, to dělá česká vláda. Teď zrovna. Česká vláda takhle oblbuje naše občany, dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že jsou protiinflační. Ne, nejsou.
1: Tisknou peníze?
0: No jo,
1: a kde tisknou? Tisknou?
0: A to se dneska odehrává v počítačích.
1: Jo.
0: To jsou všechno elektronické. Dřív to bývalo točili klikou tiskárny.
1: Jo.
0: Za starých časů. No.
1: Dneska už to tak.
0: A pouštěj do oběhu, čím dál víc peněz, zboží je pořád stejně. Já bych se odvážel to vysvětlit, jo? Protože ono je to strašně jednoduchý a lidi si myslí, že je to složitý. To je strašně jednoduchý. Peníze jsou na to, aby obsloužili výměnu zboží mezi lidma. Někdo chce koupit auto, někdo chce prodat dům, někdo chce koupit hlávku zelí. A přiměřeně tomu, jak ty lidi obchodují a prodávají si věci, musí mít bankovky, peníze, které to obsluhují, kterými se to, ta směna provádí. A proto platí, že víc peněz v oběhu potřebujete buď, když přibude toho zboží, neboli když ekonomika roste, více se vyrábí, poskytuje se více služeb, je toho k obchodování více, potřebujete na to více peněz, tak to je oprávněný důvod, proč přidat peníze do oběhu. A druhý oprávněný důvod je, že rostou ceny. A jak rostou ceny, tak na to samý zboží, jeho sice stejně, ale víc stojí, tak taky potřebujete víc peněz. No a teď už je to jednoduchý. Když centrální banka začne pumpovat do ekonomiky peníze, zvyšuje se počet těch peněz v oběhu, tak ta ekonomika reaguje, když nepřibývá to zboží jediným možným způsobem. Rostou ceny. No, a když se dělají dluhy a k tomu se tisknou peníze, tak se ty peníze znehodnocují, neboli zvyšují se ceny, probíhá inflace. A to je přesně to, co prožíváme. A ještě bych tomu dodal, mám ten dojem, že v Německu je inflace 8%, u nás je 18%. Jo, tak to jsou dvě krásná čísla. Za těch 8% za to můžou tištěné peníze v Bruselu, za těch 18% za to můžou z části inflace zvenčí, ale taky špatné hospodaření naší vlády, takže panu Fialovi bych připsal těch 10% bodů za jeho nezodpovědné hospodaření, to je těch 10% inflace navíc. Mm-hmm. Tak je to jednoduché, je to teda zjednodušený, jo, ale docela je to blízké pravdě.
1: Teda patřím spíš do té skupiny, co si kupují tu hlávku zelí, než ti, co prodávají ty domy, musím říct.
0: No, a to je jedno, tam to vidíte taky.
1: No,
0: možná, že na té hlávce zelí to vidíte ještě lépe a víc, než na těch domech a autech.
1: Politická odpovědnost byla vyvozena, pane Tlustý, pozor, nevidím důvod k rekonstrukci vlády, řekl pan Fiala. Ten jde na ruku tomu stanu, vyloženě.
0: Tak a je to dezinformace?
1: To je dezinformace.
0: Nemělo by se to zakázat takovýhle blbosti, říkat lidem?
1: Tady se to zakazuje těžko ještě v tomto dů. Tam je pan Železný u toho.
0: Oni si to ty pánové tak fakt myslí. No, no to je mi líto. No. No tak já vám řeknu, co si myslím, že by měl pan Fiala udělat. Jo. Pan Fiala by měl běžet za panem prezidentem, Zemanem. Oni jsou prý v dobrých vztazích.
1: Ano, to se říká.
0: No. Ať je to jak chce, tak by tam měl běžet a říkat prezidente. Nic jiného mi nezbývá. Nový ministr vnitra. Jo? Chce to novýho ministra vnitra. Víte proč, prezidente? Teda Xavere. On totiž předseda politické strany, ve který řádí kauza, vy tomu říkáte hezky, jak slepičák.
1: Slepičák.
0: Kauza slepičák. No, to je takový milý označení. No, náměstek primátora, jo? ten, je to tak? Náměstek primátora. To není žádná kauza někde v malém městečku na venkově. Jo? Náměstek primátora Prahy s takovým rozpočtem, jako Praha má, to je kauza jako hrom. A to není o tom, co je prokázáno a jaká je opravdu vina. To symbolicky nejde dohromady. Není možný, aby spravedlnost na vnitru garantoval předseda strany, která je prolezlá slepičáky.
1: Víte,
0: to nejde.
1: Včera to pokračovalo v poslanecké sněmovně. Byla mimořádná schůze kolem toho. Nevím, jestli jste kousek viděl.
0: Já si to nedopřávám.
1: Já si to dopřávám. A mám z toho jeden zásadní poznatek. Oni tam mluvili, politici jako z různých stran. Z SPD, z ANO, teď z koalice celé a tak. A ono vlastně, celá ta přestřelka několikahodinová, byla o tom, že oni se dohadovali, kdo z nich je větší zloděj.
0: A to je hezká soutěž.
1: No, bylo mě smutno.
0: Byl tam někdo, kdo nesoutěžil?
1: No, všichni. Ty máš Čapí hnízdo, ty máš Stoku, no. Ty máš tohleto, ty máš...
0: A to je pravda, ne?
1: Je to všechno pravda, no. Ale kde jsme?
0: No, protože to se neodvažuju pojmenovat.
1: Na této nejvyšší, rozumíte, poslanecká sněmovna, tak se tam vlastně ti lidi dohadují, kdo z nich je větší gauner.
0: Ano, ano. No.
1: A to mě přišlo najednou...
0: Já bych je rozsoudil. Já bych řekl, tady jeden za 18 a druhý bez dvou za 20.
1: No přesně.
0: Tak, tak. A ty bys měl mlčet, jo? Ty s tou tunou másla na hlavě, ty vůbec nevystupuj. Oni by si mohli lidi vzpomenout, jak je to s tebou.
1: No.
0: No.
1: Teď tam Babišovi připomínali Pitrárem, koho všeho tady.
0: No,
1: ty.
0: No.
1: Ale prohrával to podle mě ten Rakušan, který neměl sebemenší snahu něco vysvětlit. Já tam sebevědomně přišel, vysvětlil, že se vlastně nic neděje a že nikdy neodstupí.
0: A tam se myslím říká pštrosí politika, ne? Zavrtat hlavu do písku, no a nic nevidíte. Jste suverénní, no koukávám zbytek těla, no.
1: Je to ta nová kultura politická?
0: Ne, je to strašný, no.
1: Je to ještě horší.
0: Já na tom ale vidím jednu pozitivní věc, víte? Na 90. léta se brzo začne vzpomínat na ty zlatý časy, jo, na tu nádhernou první Českou republiku na konci minulého tisíciletí. Jo, z
1: to
0: toho se
1: stane.
0: No. Já se k tomu tímto hlásím, jo. My jsme ty vykopávky z té doby, kde jsou ty časy, když to stálo.
1: No, já vím, že se to říká.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, no?
1: Prosím. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
1: no víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme Filipa Turka rádi,
2: máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva. A vidíte, jak jsou ksavere vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: Je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovské Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Asi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte si na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: A tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych nejel.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý Najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je Sudety. Napůl. To je
2: a ono
1: napůl.
2: To tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: fakt?
2: No jsem tam, ale.
1: Říkáte přede mnou, já to musím mít teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak. Asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Hiskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte? Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajském serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já
1: vím, že tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: A tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
2: jo, jasně, jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to.
2: Z Plzně teda řekněme. No.
1: Je to, pane Holče.
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák. Jako. Ale tak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
1: no.
2: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce no mi nebude.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně vychytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko Jedině dobře.
1: Mně říkáte před minutou, že budu mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou.
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekonfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. To se prodávají. To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit Meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, krem de la krem.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Exler je tam třeba. Je
2: taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
2: Ale já jenom Xavr...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo. Taky. Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni tričko občanský. Tady se vás tam, já nevím,
2: ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě. Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás tam, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex.
2: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je televize?
1: Mňouk, Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. A ježiš, pane Bože, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty ne, nedělám,
1: když reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně laciný člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se prodělal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
2: co?
1: Ne,
2: no, ne, prostředí, ne, co?
1: Ne, to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a tak.
2: Chci věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, vyl, že to je jak Fiala. Co?
1: Tak pozor. Tak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako
2: ne?
1: Rada, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se stoupem. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Tak se proč tam nejsem
1: čerpačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, jestli nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdy mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce, je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady, vypněte
2: to. Jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď letos začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplněj teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT, no, tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná mediální dan.
2: Zlý slovíčka, co?
1: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to. Ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známá taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
2: jo.
1: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají, co je třeba.
2: No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana Rychlíka, kdy ten je...
2: Prestižní
1: dokument. Prestižně, hlavně je to pravda láska.
2: No právě proto.
1: Tak
2: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: To je jasný.
1: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: A nemůže to být ten Šarapatka? No?
1: Takový čestný člověk?
2: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Teď se kurie.
2: No,
1: parta celá.
2: Vím, no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blíštivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blíštivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: Ne? No.
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo?
2: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich, bratři ze Želivy, jo. Máte no tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Petr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že, není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Takový morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pánbu lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. Mm. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
2: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.
2: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? Hmm. No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
2: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že je pravda?
2: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
2: Žádná reforma.
1: No, a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde. Prý.
2: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
2: Ale ona nevodolá. Myslím, nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
2: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
2: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
2: No tak kandiduje za další partaj.
1: No, za
2: koliká to už, no?
1: To jsou
2: tak kolik? Já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
2: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech?
2: Jak to?
1: No ne, no, protože tam není.
2: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, mm-hmm. Protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
2: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý. A já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
2: Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece vodněkud musí umět nasáčkovat, a ono to není tak jednoduché asi.
2: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
2: Román od Maria Puca, a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. To bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
2: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
2: Jo.
1: Já se ho Halíka fyzicky bojím.
2: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
2: To tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press club. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
2: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla, a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. Mm-hmm. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
2: To je zlo, je to stělesnění zla?
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče. Mm-hmm.
2: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
2: Jo.
1: Hmm. Pane Holče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na, na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to, dneska jich máme hodně. Mm-hmm.
2: Takže a... bez pompy dneska?
1: Cože?
2: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
2: To by bylo nejlepší, no, Xavre.
1: No, tak je.
2: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
2: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
2: A to vydána, říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
2: Tak byste se díval na hodinky, jakože nemáme.
1: Ne, pane Olče.
2: Dejste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní. A hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo, aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? On zapažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
2: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
2: Mm.
1: A Jitka Majksnerová, Vilzonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
2: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
1: Šorvku takovou.
2: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
1: Tak ty...
2: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
2: trošku jako slávy. Jo, vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle restu točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Tomáš Březina je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co jsem pochopil z některých vašich vyjádření nebo i článků, rozhovorů, vy jste, a případně mě opravte, alergický na takzvanou politickou korektnost. Je to mor dnešní doby, nebo je to dobrá věc?
1: Je to absolutní mor dnešní doby a samozřejmě ono to sousloví získalo jistou popularitu, ale samozřejmě nevzniklo náhodou. To není jenom v té politice. Dneska není zvykem říkat si samozřejmě slušně a spořádaně ty vážnější nebo dokonce závažné věci obecně. To prostě se nenosí. Takže pak se z toho odvalila i ta politická korektnost, kteráž to je samozřejmě umocněna ještě tím, že každý politik si musí dávat pozor, co říká, protože již příští volby, každý politik za chvíli čeká nějaké další volby, ho ti, které oslovuje nebo naopak v vozovkách neoslovuje svou politickou nekorektností, nezvolí. Takže to je začarovaný kruh, který je problémem. Samozřejmě strašně to souvisí se vším, souvisí to s tou byrokratickou hydrou, souvisí to s civilizačním vzepětím, kdy jsme všichni zbohatli, kdy produktivně může pracovat pouze velmi málo lidí oproti minulosti, kdy muselo pracovat 100% lidí, aby se uživilo, dneska pracuje pár jednotek procent a ostatní takzvaně pracují. A součástí jejich práce je třeba i ta politická korektnost, prostě práce mluvidly, která v podstatě nic nepřináší, nebo papír z levého šuplete do pravého a za to dostávají peníze. Čili dneska ta politická korektnost v podstatě stačí k uživení, nebo se téměř vyžaduje. Dřív, když 100 lidí muselo s motykou na poli klepat vozem, aby vykopali ty kedluby nebo obilí, tak žádná korektnost neexistovala. Když někdo motykou neklepal, tak mu ukázali ven, nebo ho vyhnali z toho společenství a bylo hotovo. A všichni to považovali za spravedlivé. Ale tady máme dneska jinou dobu. Je to daň doby.
0: Vzhledem k tomu, že chcete být, pane Březino, prezidentem České republiky, čeká vás období, kdy se vás budou občané, ale mnozí novináři i moderátoři ptát na různé věci. Co si o tom myslíte? Souhlasíte, nesouhlasíte? Zajímal by mě třeba váš pohled na neziskové organizace, takzvané, protože nechci říkat, že to je taky mor, ale považuji spoustu neziskových organizací za velmi dobrých a třeba paliativní péče a tak. Na druhou stranu možná ještě větší množství je tady

0: podle mého laického soudu zcela zbytečných. Dokonce současný premiér Fiala jakousi takovouto organizaci založil, která funguje, a vyčerpal mnoho milionů na dotacích, třeba na to, že dělal brožurku o právech žen v Barmě. Jo. Co si o těchto věcech myslíte?
1: No, o brožurce slyším poprvé v životě, no, tak je to pro mě čerstvá zpráva. Nevím, jestli se nám touhou si ji přečíst, pokusím se o to. Já velmi často slýchám, a dokonce dva póly, bez neziskových organizací se nemůžeme pohnout, je to volný doplněk a vůbec občanská společnost a tak dále. Druhý pól, reprezentovaný kdysi bývalým premiérem, pak prezidentem, pro něj to byla úplná nepřekročitelná záležitost. No, já nevím. Já žádné neziskové organizace v podstatě zhluboka, zhloubky neznám, jenom si seriózně zase a obecně myslím, že místo pro ně je zvláštní, místo na tom slunci. Já si prostě myslím, že stát by měl fungovat tak, aby žádné neziskové organizace nebyly potřeba, že by především lidé měli fungovat, takže žádné neziskové nejsou potřeba, že samozřejmě například přebujelý sociální stát, který pak volá po těch paliativních a jiných, je samozřejmě nikoli výdobytkem až poslední doby, to když se založil jistý pan Bismarck a vznikl, zmutovalo to do sociálního státu, do sociálních programů a podobně. A jsou samozřejmě dneska stále existující státy, perfektně fungující, typicky v Ázii, kde všechno toto zabezpečuje rodina. Kde rodina nejširšího typu se stará o své děti, o své přestárlé, o své nemocné, musí se na to skládat, musí fungovat tak, aby ekonomicky to vycházelo, musí se případně uskrovnit a tak dál. To mě tato konkrétní pomoc neziskové organizace nepojmenované, mně přijde velmi v pořádku a naprosto správná. Ale zakládat neziskové organizace, které pak fungují jako korporace a mají strukturu řízení a musí někde schánět peníze a dostávají odměny a teď hledají ty příležitosti, mně, aniž bych jako teď někoho chtěl jmenovat, mně přijdou zase součástí té přebujelé nárokové civilizace přebohaté, která jde spíš evolučně do nikam nebo do zdi, než aby to šlo směrem k nějakému lepšímu vývoji.
0: Když bych teď použil citát ze starého českého filmu Vám to politicky myslí, ale chci se právě z tohoto pohledu ptát na aktuální vládu Petra Fialy. Na to, co je s ní všechno spojeno. Na jedné straně jsou tam teď ty skandály hnutí STAN, jsou tady vysoké ceny energií, zase nás začínají strašit covidem, který možná přijde. Jak na tyto věci nahlížíte vy? Co vás aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Já jsem, nechci říct samozřejmě, ale samozřejmě řeknu vládu Petra, respektive koalici Spolu, která pak se dostala do vlády, počtem svých hlasů, jeden z nich byl můj, volil. Dával jsem k tomu velkou naději pro jakousi změnu po předchozí vládě nebo vládách, které mě určitě nekonvenovaly. Po měsících jejich konání musím ale říct, že to je velké zklamání. A myslím si, že to je zklamání ne pro mě, ale je to ať už pojmenované nebo nepojmenované. Zklamání pro širokou veřejnost, která se třeba tak vyjadřovat neumí a jenom si ulevuje někde v tom obýváku nebo v restauračním zařízení. Samozřejmě vláda Petra Fialy nastupovala ve složité době, kdy byly rozvráceny nebo jsou rozvráceny finance, kdy je složitá doba z obecných vnějších příčin, ale nastoupila. Ten problém je, že nastoupila. A vzala na sebe to, stejně jako prezident, který teď bude nastupovat, do nesmírně obtížné doby, a musí si dobře rozmyslet, jestli tu dobu zvládne. A já když vidím, teď odbočuju, omlouvám se, některé kandidáty, tak si jenom držím za hlavu, říkám si, pro Boha, jak toto v uvozovkách křehké stvoření, ať už ženského nebo mužského typu, myšlenkama úplně jinam, než by to podle mého názoru chtělo, chce tuto těžkou dobu zvládnout. A vláda Petra Fialy na to, na sebe ten úkol vzala. No a teď se to dá shodnout jedině věty, kdy i ti zpříznění a chytří novináři v různých periodikách píšou, ta vláda neudělala zatím vůbec nic. No a to je její největší problém. A já se jenom sám pro sebe, a teď teda naštěstí jsme tady jenom dva, že jo, tak mezi náma, mezi čtyřma očima.
0: Na čtyři oči.
1: Jako si říkám, jestli to je tím, že to neumí, že vůbec netuší, nebo že se bojí, jestli prostě neschopností nebo bázní, ale výsledek je prostě stejný. Čili neudělali naprosto nic z těch několik, byste je jmenoval, energetická krize, Ukrajina a tak dál a tak dál. Já mám prostě hrozný strach, že ta vláda prostě na to nemá, nebo strach. To není strach, jako že bych uléhal pokrytej potem, ale tím přeneseným slova smyslu, že ta vláda asi netuší, co má dělat.
0: Rusko-ukrajinský konflikt, který sledujeme už několik měsíců. Vy chcete být prezidentem České republiky. To znamená, budou se vás na to lidé ptát. To, co dělá naše země aktuálně, myslím tu pomoc velkorysou Ukrajině, dodávání zbraní, to všechno schvalujete, nebo byste si spíš myslel, že by našim občanům víc prospělo, kdybychom se drželi zpátky? Alespoň trošku.
1: Když to vezmu zase od té vrcholové pozice, vy to teď v každé otázce zopakujete, abych na to nezapomněl, proč tady sedím, že kandiduju
0: na prezidenta. Aby na to nezapomněli diváci.
1: Prezidenta republiky. Tak musím říci, že jakýkoliv vrcholový politik v čele s prezidentem, ten je takzvaný první mezi rovnými, musí samozřejmě mít na zřeteli za prvé vlastní obyvatelstvo. Vlastní lidi. Prostě já nebudu, kdybych se stál, nebo ten, kdo se stane, nebude prezidentem Ukrajiny. Ten bude prezidentem 10 nebo téměř 11 milionů obyvatel České republiky. Tak on musí vstávat, ulehat s pocitem, co jsem udělal dobře nebo špatně a chci to napravit pro 10-11 milionů svých obyvatel. To je naprosto základní parametr. No a z toho se odvíjí ty odpovědi. Samozřejmě, že o ty uprchlíky je mravné a potřebné, když k nám přichází se postarat. Ale nesmí se to stát v okamžiku, kdy všichni tady v této republice, i ti bohatí dneska, mají pocit a jsou strašeni vládou, která říká, počkejte, až vypukne topná sezona, tak ty energie budou ještě dražší, že ekonomika tohoto státu a ekonomika těch rodin, to, že ekonomiku státu dělá ekonomika rodin, tak to prostě nezvládne. Jo? Jinými slovy, v okamžiku, kdy tato republika je několikanásobně chudší než bohatší státy v okolí nás a dává dramatické částky na toto, aniž by se očima těch občanů starala o ně, tak je to nesmírně sporné. A já bych to teda určitě nedělal. Nejdřív bych se musel postarat, aby jsme měli brutálně, masivně lepší ekonomiku a pak bych přiměřený díl dával přiměřeným způsobem jakýmkoliv uprchlíkům. Tak se to dělo vždycky. Když v 68. občané Československa tehdejšího utíkali do Švýcarska, Německa, Kanady, Spojených států, tak jich neutíkalo takto houfně a byli těžce a ty léta potom ještě těžce i prověřováni, jak jsou na tom politicky, jak jsou na tom ekonomicky, jakou mají profesi, jakým budou přínosem pro tu Kanadu. Já jsem chtěl emigrovat na Kanady, už jsem byl do Kanady, už jsem byl na přijímacím pohovoru ve Vídni, tam se mě zeptali, pane inženýre, teda pane Březina, nevěděl jsem inženýr, co děláte? Já pyšně řekl stavební inženýr. Ten úředník se chytil za hlavu, pro boha, kdybyste byl tesař, tak by to bylo lepší. Moje manželka, nastávající lékařka, tehdy studentka, co jste vy? Tak já jsem řekl, touto zachráním, v duchu jsem si řekl, touto zachráním. A to je budoucí lékařka. Ježiši Maria, řekl tento úředník, kdybyste byla sestra, nebo lépe ještě pomocná si do kuchyňky, ty my potřebujeme. Tak ven, přemýšlete o tom, no a takový byl přijímací pohovor. Nikoliv otevřená náruč, plné lednice, stresování domácích obyvatel, že budou mít uprchlíci a nikoliv oni, teď mluvím o těch slabších skupinách a tak dále, čili velmi jednoduchý pohled na věc.
0: Jsem rád, že jste přišel, pane Březino, a doufám, že se do voleb ještě uvidíme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver. Thank you.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologi, takže vlastně fubu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že jako jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, a že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly úplně jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzívaného Mariáše, všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale vím, známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, tak budete bojovat o tu Českou republiku. No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. Musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, kteří říkali, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici. Jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kódovaným telefonem nebo přes nějaký kódovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že to paní, která se na to bude jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličima a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam zrovna dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to je jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že je hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo, ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošleme Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí někdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vordlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou 2 kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit, tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? 0. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi 2x tolik peněz. ty kraje ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakýho zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivaný. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuji, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
2: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
2: Přiletě někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Já, pane Holče, půjdu na demonstraci až tehdy, až zajistíte staroměstský náměstí, že bude prázdný, bude tam stát pódium, já budu stát sám na pódiu s mikrofonem a vy sám uprostřed toho náměstí budete mít transparent, Xaver mluví pravdu nebo něco takového, já budu promlouvat a vždycky, když klesnu hlasem, tak vy si transparent opřete takhle o hrudníček a zatleskáte.
1: To je všechno, to je krásný,
0: takovouhle akci
1: to je krásný plán, líbí se mi, akorát mě trošku uráží, že
0: tak co vás uráží?
1: Staromák, tak říkali jsme Letná, ne?
0: Není už to moc velký pro dva lidi.
1: Letnou.
0: Já se bojím, že i u vás na terase bychom se ztratili.
1: Nebojte.
0: Letnou jdeme, jo?
1: Letnou. Ať to vynikne.
0: Tak nevím, jestli to má být nějaká narážka, já jsem to před několik

0: lidi, ale zapomněli to inzerovat nebo něco. Nebo to inzerovali o týden později, nebo něco se tam přihodilo. Bylo tam krásný velký pódium, zpívala tam paní zpěvačka, jak ona se jmenuje, paní Absolonová, myslím, mám pocit. A ještě někdo. A hovořil tam mimo jiné pan Bříza, to byl hokejista.
1: Brankář,
0: to Party. Si vzpomínám. A několik, takže tam byl partystan za tím pódiem, kde sedělo umělci a tak. Ale předtím na tom prostranství nebyl ani jeden člověk.
1: A tak zase vám to nikdo nerušil, ne?
0: A protože jsem si říkal, tenkrát mě tam vyslala na moderování agentura Petra Novotnýho a já jsem si říkal, tak já to odmoderuju a dostal jsem noty už týden předem, jsem si to naučil číst hezky.
1: Janoušek, jo, poslal.
0: No, možná jo, no, ale to poslala ta agentura mě. Tak jsem to všechno měl nafrčený, takže jsem ve 14 hodin, nebo v kolik to bylo, já nevím, vylezl na to pódium, nikde nebyl, říkal jsem si, pane bože, aspoň někdo se psem musí jít, ne? Aspoň jedna paní a měl jsem si říkal, dobrý den, pojďte si to poslechnout. Měl jsem to takhle připravený. Nikdo. A já jsem to do toho prázdního všechno řekl, to, co bylo potřeba na začátku. Pozval jsem pana Břízu, pozval jsem pana tam nějakého jiného. Na to tím prázdným, jako tu prázdnou Letnou jsme vám odříkali. Paní Absolonová zaspívala, pravda, to už tam přišli asi dva lidi. Jedné paní utekl pes a nějaký pán tam přijel na kolečkových těch bruslích nebo něco. Tak se podívat, zpívala hezky písničku, jo. Já jsem zase šel takhle, a takhle jsme to celý tam odřídili. Takže já tu zkušenost mám, jak to vypadá.
1: A pak už vaše kariéra nějak moderátorská nepokračovala, ne?
0: Naopak.
1: Jo, rozjela se.
0: Jako nebyl to zlomový bod toto, ale... Ne, tak si to spočtějte, kolik je to let. Takže zkušenost by tam byla. A já si myslím, že bychom měli tady chlapcům, co pořádají demonstrace, provolat třikrát sláva a poradit jim, aby se odstěhovali do Srbska.
1: Proč ne?
0: No, protože toto není dobrý, pane Olče, pro naši demokracii. Není. Stačili vydráždit Rakušana, ten udělal tým, taky byl by.
1: Myslíte na identifikaci antisystémáku?
0: Identifikaci antisystémáku. No, nechal bych to osudu a podíváme se na další demonstraci. Teď byl ten Středula. Pane bože.
1: Chudák Pepa.
0: To byl škandál. Co jste na to říkal?
1: No tak můžeme říct prostě, že šéf odborářů nedostane na Václava k víc lidí než dva podvodníci.
0: No, a jak to na něm bylo vidět, že je nasraný úplně, byl otrávený jak hadí zub, já jsem to viděl na něm. Ten byl úplně jako teď nešťastnou červenou záchranářskou bundičku.
1: Ale tak hlavně asi vzpomínám, před 10 lety tam měli 100 000.
0: Odboráře. No jo, ale slyšel jste někdy ty projevy neslaný, nemastný, když to muselo ty lidi akorát
1: Bylo to slabý.
0: Naštvat. No a hned na to průzkumy prezidentský, tak což mě překvapily některé věci. Za první překvapilo, že Středulo na posledním místě, neboli, víte, jak se to říká v Rusku? Kaněc filma, co tomu říká. Ale ten Bašta čtvrtý třeba.
1: Bašta čtvrtý, to ani nevím.
0: No. První ten váš kámoš.
1: Z rozvědky? Můj kamarád agent?
0: No ne, no. Takže ono to, bohužel, tomu
1: Středulovi... Ale ono to celý to bylo špatně. On tam ještě nechal lidi podpisovat si jako ty archy na podpoře kandidatury na prezidenta, chápete? No celou dobu to... říká všem, ne, já to nebudu zneužívat v kampani prezidentský a teď to na Václaváku, který musel vědět, jak bude ostře sledovaný, tak to tam udělá, chápete?
0: To vám, pane Holče, nedá.
1: Ale...
0: Je to silnější než on. On chce
1: no to evidentně jo, no. Ale to ukazuje, že to poslední místo asi jako něco vypovídá.
0: No, takhle vám to řeknu, Středula prezidentem nebude.

0: To už bych teď skoro tady podepsal.
1: To si může mít podepsat na Václavák, ne? Potom.
0: Jo.
1: Co?
0: Co je ovšem důležitější, všiml jste si, že dnes ani jeden nemáme kávu?
1: Já už jsem si dal kávu.
0: Vy jste si dal kávu?
1: Já si vždycky dávám hned po příchodu.
0: A víte, že káva zdražila podle Eurostatu o 17%?
1: Vím, ale já tady mám gratis.
0: Víte? Jo, vy máte gratis.
1: Já si vždycky dám tak 2-3 tady.
0: To já musím za každý kafe házet do pokladničky 20 korun.
1: To jsem slyšel, že prej ne.
0: No to teda jo.
1: To prej jinak. Pokladnička je prej cink.
0: Kasa cink. No, což není tak hrozný. Mléko o 43%.
1: A já mlíko nepiju, tak...
0: No, takže když si dáte kafe s mlíkem, to vám chci říct, tak v průměru... Chápete, jo? A teď ta inflace k tomu, takže je to jednou tak dražší.
1: No já vám něco řeknu. Já si tady pokaždý dám kafe bez mlíka gratis.
0: Tak aspoň tak.
1: No.
0: No ale pozor, pane holče, dáváte si tam cukr do toho kafe?
1: Nedávám. Nic. Vidíte?
0: Zaplať pámbu za to. Cukr podle Eurostatu stoupnul o 97%.
1: Tak to tady zrujnuju, kdybych si dával cukr.
0: No. No takže to je jako... Představte si, takže kafe s mlíkem dneska není jako levnej špás.
1: Není, no tak dávno, ne?
0: No.
1: A co by dělala pražská kavárna, ne?
0: No tak tam bude dotace evropská.
1: Jo, jo.
0: Tam se to zadotuje, já myslím, že evropské ženy.
1: To možná paní předsedkyně letěla kvůli tomu, ne? Aby bylo kafíčko pro pražskou kavárnu.
0: Pořád mě to leží v hlavě, jak letěla tou kasou, jak jsme říkali, ale já si představuju ten sraz žen tak, že jedna napeče buchty, jedna na koláč borůvkovej. A teď se tam přijdou a říkají, holky, budeme si dneska vyměňovat recepty. Třeba. Myslíte, že tam to tak chodí?
1: U některých, u normálních možná jo, ale já myslím, že s paní předsedkyní ne.
0: A co ona, co tam dělají teda?
1: Já si nějaký recitálek třeba, hezký.
0: Že řekne básničku?
1: Nějakou politickou básničku. Co? Tak něco uvědomělýho, ne? Pokrokovýho.
0: Tak já bych tuto originální věc volnému bloku nebral, ne?
1: Hele, v lečem jsou si tyhle ty party podobný.
0: No to je pravda. No jo. No takže už přeskakujeme. Já jsem vám chtěl jenom říct, že představte si, že teď před Vánoci, kdy někteří budou péct cukroví. Jo, oni možná šli péct cukroví společně, ty ženy evropské.
1: To ne, to myslím není, to se nehodí do moderního ženství, ne? Taková ženská práce, a my jsou všechno profi ženský.
0: Jo, oni nepečou cukroví.
1: Já myslím, že ne.
0: A co dělají teda? Dělají ty...
1: Myšlenky.
0: Myšlenky, jo. No, tak to jsem se seknul, ale já myslím, že existuje ještě na světě, respektive v České republice, několik žen, který jsou normální a třeba na Vánoce pečou cukroví.
1: Já bych řekl, že jich je víc. Si dovolím tvrdit teda.
0: Tak já vím o třech.
1: Nepodloženě.
0: Jsem jo? Dělal průzkum a našel jsem tři.
1: U sebe v baráku?
0: Ne. U nás v baráku nemám přehled.
1: Jo. Vy nevíte vůbec, nesledujete nic?
0: Ale v sobotu tam někdo pekl nějaký maso, bylo to cítit po celým baráku, vzal jsem si krajíček chleba a byl jsem v pohodě.
1: Jo?
0: No, ale cukroví tam necítím.
1: Hoďte to na nástěnku, udělejte si průzkum přes nástěnku.
0: Na tom už pracuji. A teď si představte, že jsou ty Vánoce, už to cukroví tím bude dražší. Říkal ten pan Kovanda, že poctivě spočítal kauzu vanilkové rohlíčky. Udělal všechny ty suroviny podle nějakých receptů, cenu energie, všechno. A vyšlo mu to, že vanilkový rohlíček bude letos dražší o 34%.
1: A on peče, ne? Asi se zdá teda vanilkový rohlíčky, ne?
0: A vy to zlehčujete, ne? Tak je to analytik, udělal analýzu, ne?
1: A podle mě peče. Myslíte, že ne?
0: No já vím, s kým on to peče, ale...
1: Zeptejte se ho, jestli nepeče vanilkový rohlíčky.
0: A vy z toho máte nějak srandu, ne?
1: Ne, vůbec ne.
0: Já taky peču totiž.
1: No tak vidíte, tak... Že to dáte dohromady?
0: Já už mám seznam, co budu péct.
1: No?
0: Dortičky, budu dělat vanilkový rohlíčky. Mám vám taky vůbec něco?
1: Kdybyste byl tak hodnej.
0: No a kolik druhů byste si představoval? Já dělám tak maximálně 15-16 druhů.
1: Tak to bude stačit asi.
0: Jo. Baránky čokoládový.
1: Jasně.
0: my s paní produkční vždycky soutěžíme, kdo udělá víc druhů a pak mám jakou soutěž. Jako a
1: no, takový tak modu. Počítám s tím.
0: A naše paní produkční chodí na schůzky žen Prahy 8.
1: Ona nelítá do Bruselu?
0: Nelítá, ona nemá tu kasu. Ona jako by možná...
1: Kasičku možná.
0: Kasičku, no. No tak to jenom, ale pane Holče, v tom to ještě potřeba říct. Všiml jste si, že letos ještě nám nějak nefungují vánoční reklamy? Oni ti obchodníci vědí, že ti lidé na to nebudou mít prachy. Pozor.
1: No já myslím, že to dobře, ne? Vánoce bez reklam jsou nejlepší.
0: Já nesnáším vánoční reklamy. Nenávidím úplně všude. Když přijdu v půlce listopadu do obchoďáku a tam stojí Mikuláš a říká mě dobrý den a nabízí mě Coca-Colu a vložky v akci, tak bych mu dal pěstí.
1: A tak si vezmete obojí, ne snad. Ale...
0: No vezmu si obojí, no, že když je to v akci, tak to tam nechte. Ale...
1: Zas půlka listopadu ještě dobrá, ono to začínalo tak v říjnu, ne? Už poslední dobou.
0: No.
1: Tak vidíte, chudoba, jak je v něčem dobrá, ne? Nakonec. Co?
0: Jo, jako u Vánoc, já myslím, že je dobrý zažít pravé české Vánoce.
1: 15 stupních, co? Ve svetru.
0: Tak, jak to je, tak, jak je známe ladový jo. Obrázky, jak budou mít takový ty... Jak se bude to...
1: Ten, ladový, a víte ten...
0: Jak se to strkají prsty, takhle, ruce. Ten,
1: jo, ale ten...
0: Štuc se to jmenuje, štuc.
1: Jo, ale ten Slovák, co vlastně ten zimní areál u Ještědu, tak by mohl nám to zasněžit, ne uměle, ještě, aby jsme měli opravdu ladový Vánoce. No,
0: budete šátek, jako, a budete rád, že budete mít jablíčko a pastelky, na stromeček no. Žádný elektrický svíčky.
1: Tak to jasný,
0: zapálíte tři svíčky, televize, za prvé nebudete mít na televizní poplatky, za druhé nebudete mít na energii a budete rádi, když si zaspíváte koledy.
1: Jo, a celý to bude prostě o duchovnu, ne?
0: Mě vždycky baví, pane Holče, když si pouštím váš stream, tak čekám na jeden váš okamžik, kdy řeknete, že tady máme obvyklého podezřelého.
1: Jo.
0: No, nevím, něco mě na tom, vždycky se tak jako tomu zasmějí. Tak jako, ne, že bych pukal smích, jako, ale tak to, se tam říkám,
1: máte k tomu našlápnu to, ne?
0: A všiml jsem si, koho všechno jste označil jako podezřelý. Obvyklý podezřelý. Těch už je desítky.
1: No hodně.
0: Hodně, no.
1: Hodně, jasně. Hodně.
0: No a teď ten Leno Chůdek, nemohl bych taky dostat nikdy?
1: To se vám může velmi lehce přihodit.
0: Jo?
1: No jasně.
0: A dá se to nějak objednat?
1: Ne, já jsem vyvážený, nestranný, objektivní, nezávislý. Ale kdybyste...
0: Ani ten transparentňáček to...
1: Řeknu to takhle, kdybych náhodou přišel do banky a zjistil, že mi tam něco přibylo a nevím odkud, tak se může stát, no, že byste mohl dostat.
0: Já jsem si říkal, že donejtík bych poslal.
1: Nebo donejtík, no.
0: 200-300 bych tam dal.
1: Tak já bych tomu připsal nulu, tak máme inflaci.
0: Jo,
1: chudobu,
0: takže, jo, takhle. Jo. No ale nešlo by to spravit tím vánočním cukrovým?
1: Ne, tak to jste už řekl, to je gratis.
0: No, to je gratis.
1: Tak buďte Ježíšek rozumnej.
0: Dobře. No a pane Holče, když letos, už jsme to tady vlastně na to upozornili, že ty Vánoce vlastně nebudou takový, co kdybychom udělali na Štědrý den živák, tak třeba v 7 hodin a jako říkali bychom si, kdo co dostal. Tak. Co myslíte?
1: To si myslím, že ne.
0: Proč by bylo? Paní produkční by nám přinesla sem kapra, my jsme tady.
1: Já budu spirituální na Štědrý večer a budu v rodinném kruhu, víte.
0: Zapomeňte na pohádky letos.
1: My se na pohádky nikdy nedíváme, takže ne, tam je zapomenu to dá. Jsme dospělí lidi, ne? Chcete se koukat na pohádky?
0: Tak já koukám každou chvíli na pohádky.
1: No, je pravda, že pohádek kolem sebe máme spoustu, ale já myslím tu štědrovečerní. Co to je Štědrý den u televize pro dospělého člověka, ne? I no. Pro děti.
0: Já mám takový svůj Štědrý den už roky a... Já se vlastně na něj těším.
1: A co jedete teď? ČT3? Nějakýho dítla staršího?
0: Nejdu nic. Já televizi nejdu vůbec.
1: No tak vidíte.
0: Já jedu dopoledne k rodičům autem teď tam nějak jsem do večera, že a to, a potom jedu zpátky do Prahy večer na šedrý
1: den. Ještě?
0: A já se na to těším.
1: Na tu jízdu?
0: Ano.
1: Je úplně, po D1?
0: Je úplně prázdná dálnice. Jeden rok se mi stalo, že jsem nepotkal jedno jediné auto. Dva roky zpátky jsem vzal stopašku, nebo rok zpátky. Stopašku, kterou jsem... To je na dlouhý povědání.
1: Jste prostě, šlechetný člověk, to je dobrá vůle.
0: No víte, jak to dopadlo?
1: Ne.
0: Ona mě byla strašně divná slečna. Strašně divná. Neměla s sebou nic. Jsem si říkal, ty teď táhne nůž tam někde. A ona mi začala vyprávět o tom, jak utekla uprostřed vánoční pohody z rodiny svého partnera tam někde na té Moravě a míří zpátky do Prahy. Nikomu nic neřekla, nechala tam věci, utekla, takže se tam nějak posekali. A říkala mě, že má... Vy to neznáte ten příběh?
1: Ještě jsem ho neřekl.
0: No, že je ona se svojí rodinou rozhádaná roky a že má matku na Kladně a já jsem jí mezi Velkým Meziříčím a Prahou přesvědčil a zavezl jsem ji na to Kladno. Mm-hmm. K té matce. Ona mě dala tak někde před Prahou na ní telefon a si normálně zavolal na štědrý den 10:30 večer. Já jsem jí zavolal, to všechno slyšel. Vy jste to neznáte?
1: Neznám. Hodím.
0: A znamená, nic, to nemá žádnou pointu. Já jsem řekl, jsem se představil a řekl jsem, že si vyprávím teď s dcerou, jestli by po letech nechtěla vidět, že bych ji tam přivezl. A ona, ta matka, neřekla strašně ráda.
1: No tak víte,
0: tak jsem
1: co tam, jste?
0: Jsem ji dovezl na Kladno. Toto se mi stalo na štědrý večer. A budu si toho roky pamatovat.
1: Vy jste takový Reda Vacátko.
0: Ježíš, toto mě chybělo.
1: Ne, víte, počkejte, no znáte ten příběh Rady Vacátka?
0: Znám.
1: Jak odradí zloděj, aby šel krást.
0: No, jasný.
1: Tak vy jste podobnej dobrý skutek jste spáchal.
0: Ale já si spíš připadám jako primář Sova.
1: Jo.
2: Získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklinilo vás to trošku?
1: Tak. Trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba. Oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přejeli nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
2: Jednoznačně.
1: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X.
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X.
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední dva roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba a války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Co udělá zlato? Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasněl, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze. Je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40% zvýšení cenové hladiny. Přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích. ztratilo by tu hodnotu. A to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
2: A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
2: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
2: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
2: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
2: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
2: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
2: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
2: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
2: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
2: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
2: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
1: které
2: ono
1: roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
2: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
2: ano,
1: a za fiat měnu, kterou má doma,
2: ano,
1: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
2: ano,
1: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
2: Ano.
1: Říkám to dobře?
2: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No již, na to já se těším od začátku.
2: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
2: Děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
2: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
2: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
2: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Žantovský je novinář, publicista, komentátor, také člen Rady České tiskové kanceláře a muž, který, když píše nějaké pojednání v médiích anebo do knih, k tomu se dostaneme, si nebere servítky nalevo, napravo. Ale já začnu tím, pane Žantovský, dnes Českou televizí překvapivě a tou kauzou, která zacloumala trošku Českou televizi, a to znamená Hlubuček, Wollner a tato linka. Co si o tom celém myslíte? Je možné, že by se v České televizi děly takové věci, že by se takzvaně stopla reportáž?
1: No tak jak vidíte, tak to možné je. A já teda, když se mám vybrat mezi tím, co říká pan Šlachta, jako velmi zkušený policista, který můžeme mít k němu sympatie nebo ne, ale je nacvičený pracovat s fakty. A když proti tomu postavím něco, co povídá pan Wollner nebo jiní lidé z České televize, které my dva oba stejně dobře známe, tak si myslím, že ten výběr je celkem jednoznačný. Já bych k tomu řekl hlavně jednu větu. Novinář se může dopustit dvou nejhorších skutků, které absolutně likvidují jeho profesionalitu. Jedno je natáčení nebo vysílání nebo psaní za peníze, za zájem, za vliv, za někoho, anebo pozdržení nějaké informace, zase za peníze, za nějakou motivaci. Tady se zjevně dělo to druhé, ono to nebylo jistě jenom tady, ono to bylo v různých jiných televizích. Slyšel jsem různé historky z období Vávrova šéfování zpravodajství na TV Nova, že tu a tam se také natočila nějaká reportáž, pak se neodvysílala, zmizela záhadně, nikdo neví proč. Takže oni to, ti novináři, mají možná trošku v krvi, když se jim dobře zalichotí a když se dobře motivují, proč by ne?
0: No, soukromá televize, tedy říkáte pan Vávra, mluvíte o Nově, předpokládám, tak je to nehezké, ale člověka to tak neurazí, jako když se jedná o médium veřejné služby. Na druhou stranu není možné, aby to bylo tak, že to, co říká pan Wollner, že ta reportáž prostě nešla dokončit, nebo paní redaktorka odešla, aniž by dokončila?
1: Odešla nebo byla odejita?
0: Nevím, nebyl jsem toho.
1: Vidíte, no. To je právě řada otázek. Oni v České televizi umí jednu věc dokonale, mlžit. Všechno, co by měli vysvětlit na margo svého činění, konání, tak dokážou zamlžit tolika různými frázemi, věcmi, které si nemůžete ověřit. Sám jste teď říkal, nevíte, jak ta redaktorka, za jakých okolností, on nám to pan Wollner zcela jistě neprozradí. Takže já nechci být soudcem, nebyl jsem u toho natáčení té reportáže před těmi 3 lety bezmála, ale věřím tomu, co říká pan Šlachta.
0: Je to problém konkrétního redaktora nebo konkrétního šéfredaktora?
1: Já myslím, že je to selhání systému.
0: Ředitele?
1: Je to selhání systému. Ředitel Dvořák nastoupil do České televize a velká léta, dlouhá léta, v podstatě nechával veškeré zpravodajství na lidech, hluboko v managementu pod ním. Tím myslím nejenom pana Šámala, ale i ty jednotlivé editory, šéfy jednotlivých pořadů a podobně.
0: Což je správně.

0: Česká televize patří těm, kteří v ní pracují.
1: Ano.
0: A ono to tak došlo na plnění. Dneska to tak vypadá a ta zpravodajská budova se chová zcela svéprávně. Jako kdyby k té televizi nepatřila. Přitom Česká televize je tady od toho, aby poskytovala kulturní statky, sportovní informace, edukativní informace, nevím co, artové záležitosti. A to všechno před tím, čím smekejme klobouk, protože tady je hluboká tradice 70letá, která jako tu televizi, té televizi dává kredit. Ale ta zpravodajská budova ji ho bere. A to si myslím, že nejvíce lidí štve.
2: To, co jste zmiňoval s panem Knížetem, drobná vsuvka, vy jste dlouhou dobu působil jako hudební publicista, vidíte?
0: No, spíš jako publicista amatér za studií.
2: Protože Pavel Dobeš má v jisté písni text o okrcích, jak je to, tak půda patří tomu, kdo na ní pracuje.
0: No, je to takový hezký socialistický. Já vždycky na to argumentu, jestli teda by pan Kníže souhlasil s tím, že by třeba Budvar, státní podnik, patřil těm zaměstnancům, kteří tam točí to pivo, nebo jestli ČES, který je polostátní, patří vlastně zaměstnancům nebo tomu státu s ostatními vlastníky. Já myslím, že tady se prostě jenom demagogicky vyhrábla jedna situace a na té se postavila věta.
2: Pane Žantovský, teď se vedou dlouhosáhlé debaty na téma zvyšování koncesionářských poplatků za média veřejné služby, tedy Český rozhlas a Českou televizi. Na které straně barikády stojí váš názor?
0: Já se s ním netajím už velmi dlouho. Na jednu stranu ano, od roku tuším 2008 nebyl ten poplatek valorizován, to je pravda. Cenová a obecně ekonomická situace kolem nás je jiná podstatně. Na druhou stranu ještě nikdo nevytvořil nebo nevykonal forenzní audit činnosti České televize. Nikdo nikdy, vždycky ten audit jde jenom po účetních položkách, jestli jsou faktury správně založeny do správných šanonů a zaplaceny. Já bych připomněl jenom jednu věc, kterou zveřejnil kdysi pan inženýr Žádník, a je to celkem známá informace, že za bývalého ředitele Jiřího Janečka, dneska vlastně radního té televize, ta televize dokázala z fondu televizních poplatků, tedy z toho, co inkasovalo od občanů, z té druhotné daně našpárovat 12 miliard. A mě by docela zajímalo, za těch x let, možná to nebylo 12, možná to
2: ne, abychom to řekli přesně, v okamžiku, kdy se střídali ředitele, ano, tak tam bylo něco přes 4 miliardy. To znamená konec Janečka a začátek pana...
0: Tak se omlouvám za špatné číslo. Fakt je ten, že my dnes nevíme, kolik jich tam těch peněz zůstává v tom FTP, na co byly použity. Tam totiž došlo k tomu, k té změně účetnictví, že jako jestliže Český rozhlas účtuje systémem jako běžného podniku příjmy, výdaje, rozdíl, daň. Tady se účtuje vlastně s nulou mnoho let a ta nula se dorovnává z toho FTP. A my nevíme, na co jsou ty peníze použity. Ty, které Janeček nastřádal, tak za Dvořáka začaly mizet.

0: Radio Xaver.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No,
2: co, holci?
1: Je to tak, holci. Na kolikát se to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu ze noblesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu ještě další dovolená? Mm-hmm.
2: No, dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikát se to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to, představte si, mám na 7 a něco.
2: Mm-hmm.
1: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne?
2: Mm.
1: No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: To je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to v zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon? Nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se vám budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny.
2: Mm-hmm.
1: Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky.
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: Vy jste nešel na tojtojku.
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Ale prý ten pronájem je docela drahý.
1: A jak pronájem? Abyste jich vlastnila?
2: Ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka, každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna, prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ona, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy. Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru. A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já takže myslela ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno, prostě zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako no, šikovná
2: dcerka.
1: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No a ale škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojkách.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden. Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, to já, mě to to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomene, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Já tuším, kam já jsem tak jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako půjdou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
2: No.
1: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat,
2: tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Tak za nás bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, ve třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. No, máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci
2: Trampové.
1: My jsme
2: tak zhruba stejně staří.
1: Teď vy jste paní Nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
2: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeně?
2: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už
2: to vysílá. No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
2: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
2: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to pravdu.
2: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
1: Jako Honza Zeman.
2: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
2: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
2: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
2: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabule cti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
2: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takovýto husarský kousek?
2: Nějakou podobnou úchylku.
1: Ne.
2: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
2: Fakt jo, to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
2: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
2: Jo, opatrná, ano, Flígr, ano.
1: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
2: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
2: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
2: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
2: No, nedáme, no.
1: A ze Kašový. Flígr opatrná.
2: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
2: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
2: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
2: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to jedno, ne? Když se nedíváme.
2: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
2: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
2: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: To je to poslední, ne?
2: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to hrozně chtěl slyšet.
2: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
2: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
2: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
2: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
2: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
2: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
2: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
2: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Belavista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
2: Jo, tak
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
2: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
2: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
2: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
2: No a my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
2: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
2: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takový ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
2: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
2: No, ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Já si myslím, že se je sněmovny pořád.
2: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
2: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla,
2: ježiši. O jeden.
1: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
2: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
2: No právě proto, že si všichni zatopí. Tím ona, tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
2: Vidíte to? Ha. My jsme ji tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali... Jako co?
2: No. Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem...
2: Pardon.
1: Ona vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
2: Jste pokřtěnej, Xavere,
1: ode dneška. Klidu, já jsem paní Karol, já nemám
2: nebudete žádný, mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
2: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
2: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty, no nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
2: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
2: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
2: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vemete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
2: ano.
1: Tak nic nedělat, nic nedělat.
2: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
2: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
2: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
2: Ano.
1: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
2: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
2: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No to je velká čtyřka.
2: To je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
2: to
1: Spolu.
2: To je koalice Spolu, tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
2: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvaný ztracený hlasy.
2: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty co se jakoby oddělujou.
2: No.
1: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtařová a Reichl.
2: To jsou přeběhlíci.
1: No.
2: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
2: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
2: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
2: Ne?
1: To už je moc.
2: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
2: Se řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo po vodní.
2: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodní.
2: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
2: jo. Jo.
1: Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
2: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
2: Já nevím.
1: Že bych si vzal pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
2: Mějte se krásně, nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: podtrženo sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Tady u nás XTV byl kandidát na prezidenta pan Tomáš Březina. A byl jsem překvapen, jak zajímavě hovořil. Stojí za to si to video pustit.
1: Já ho dobře znám. No jo, firma Best.
0: Ano, ano.
1: On krátce zasedal v poslanecké sněmovně, myslím, že zasedal kousek vedle mě.
0: Jo.
1: Dobře ho znám, to je šikovný člověk, no.
0: A řekl, jako voliče Spolu mě vláda zklamala. Stát má fungovat tak, aby nepotřeboval žádné neziskové organizace. Bohužel se opět rozmáhá, a to se mně moc líbí, pane Tlustý, byrokratická hydra.
1: Tak to řekl asi dvě tak z deseti strašných pravd, které se na tu dnešní realitu dají použít. Jo? No tak byrokratická hydra je strašná, ono je to vidět jenom z počtu úředníků, pak je to vidět z toho, jak všechno je komplikovaný. Já jsem třeba dneska zazpomínal, že před 50 lety jsem s tatínkem

0: Dník na to.
1: No,
0: Jo,
1: on to
0: má
1: tady
0: pravdu.
1: dokonce popisoval svoji osobní zkušenost s byrokratickou Hydrou. Bylo to zajímavé. No a vláda ho zklamala. Volil ANO, volil, promiňte, Spolu. A vláda ho zklamala.
0: Takových je nás moc. Teda já jsem je nevolil, rovnou říkám, jo. Ale zklamaný jsme, protože že to takhle bude vypadat, to jsme si neuměli představit. To je tak za hranicema mé fantazie, jo. Tak my vlastně musíme koukat na to, že... Já jsem slyšel krásný komentář. Ukrajina má dobrýho premiéra. Fiala tam opravdu dobře vládne.
1: Tak,
0: jo? No, tak uměli jste si představit, že předseda české vlády se na prvním místě bude starat o Ukrajinu, pak o Brusel, pak o Washington, nevím o koho ještě,
1: a
0: ale
1: nikdy,
0: Češi.
1: Nikdy mu to nezapomenu.
0: Češi. A nevíte, o co mu jde? Chce být taky eurokomisář, nebo nějaký úředník v NATO, nebo...
1: Hujer.
0: Je to jenom hujer, jo?
1: Tak je to člověk, který vydával brožurky na práva žen v Barmě. No tak co?
0: No jo, ale...
1: Ale tak. To nebylo kvůli tím, že dám Barmě, to asi bylo kvůli něčemu jinému, ne? To byla čerpačka.
0: Nevím, jaký z toho bude mít prospěch, jo? Tak umím si představit, že třeba miliony nebo desítky milionů z toho bude mít prospěch, z toho, co teďko dělá. Tahle země za to zaplatí bilionama. Vidíte ten poměr? On prostě získá korunu a zničí milion za to. Jo? Za korunu. Milion. No tak jsou lidi, pro který cizí milion je mnohem méně než jeho koruna, jo? Tak takhle nějak se ten člověk chová, no. Já se tady odvážím říct, já jsem po jednom televizním vystoupení dostal spoustu reakcí, část z nich nebudu citovat, ty nebyly zrovna publikovány, a jeden člověk mi tam napsal, vykládáte to moc složitě. Víte, je to strašně jednoduchý, je proto jedno starý český slovo vlastizrada. No, tak to prožíváme a to jsme si neuměli představit.
1: Tak, musím říct, že tady ten pan Březina je jeden z těch, které si tam umím představit.
0: Rozumný člověk.
1: Jo. Rusko ještě nic vážného nezačalo, uvedl Putin. Západ ale údajně už prohrál. Jsem četl, mě běhám raz po zádech. To je totiž výhruška skrytá.
0: No tak ono se ukazuje, že to na nás doléhá. No, doléhá. Sice za velkou část těch našich potíží může česká vláda, to, co jsem tady říkal. Jsou země, které se starají o své obyvatele a tam ta čísla jsou neúprosná. K té propagandě, kterou nám cpe do hlavy, k tomu říká, mainstreamová média, jsem mu říká, jo? To my nejsme, že jo, Ksever?
1: To my nejsme.
0: No tak mainstreamová média nám cpe do hlavy, že to lépe nejde, že úplně za všechno může Putin a třeba řeknu ten příklad za 18% inflace, že může Putin. Jo? No to je naprostá dezinformace, to není pravda a je na to důkaz. Prostě když jsou v Evropě země, které mají 4, 5, 6, 8, 10 % inflaci, tak je z toho vidět, že za kousek ten Putin může, to je fér, a ne za všechno. Za ten zbytek můžou ty místní politici, ta česká vláda za to může, takže dopadá to na nás díky hloupé vlast zrazující vládě. Pak samozřejmě jsou k tomu i ty důvody, jako je pan Putin, ale já budu optimisticky říkat, že to nevyhráváme, no to je vidět.
1: Bohužel. Tak, Pekarová Adamová požaduje od Křečka vysvětlení jeho chování vůči Šimůnkové. Do všeho se naveze, že?
0: Jeden človíček někde na Facebooku ji přejmenoval na Markétu Antoanetu. Nevím, jak lidé moc znají osudy té pravé Antoanety,
1: ano.
0: Co potom vyzkoušela ostří gilotýny. Dočkala se.
1: Jo, to takhle skončilo.
0: No jo, jo, na gilotýně, no, skončila. To je výstižný, no. Ona tenkrát, ta Antoaneta v té Francii, taky moc netušila, co se tam děje. To skoro nikdo neví. Je to zajímavé to sledovat, jo?

0: Když se zeptáte lidí, co způsobilo francouzskou buržoázní revoluci, co způsobilo to stínání na náměstích, nikdo vám neřekne, že bankrot. Skoro nikdo. Všichni budou jmenovat něco jiného, jo? Znepokojení mas a ideály a krásné heslo volnost, rovnost, bratrství a tak. Jo? To všechno se dovíte. Čistý bankrot, Xaver. Prostě nebyly prašule. Nebylo z čeho platit armádu, platit úředníky. No tak se to rozpadlo. A dopadlo to moc špatně i pro tu Antoinetu. A ona asi tenkrát v tom Versailles moc netušila, že se státní že si jejich tehdejší ministr financí taky zlomil ruku o dno. Státní pokladny. Jo, tím to začalo. No a tady ti naši už mají taky zlomený ruce. No ale řešej. Já bych má křečka nechal úplně v klidu. Jo, ten tady ty naše trable moc nezhorší ani nezlepší. Paní Markéta Antoaneta by se měla probudit. Radil bych jí to jim zájmu.
1: No, ona je šéfka toho TOP 09, že jo? Předsedkyně.
0: No.
1: A to má takový preferencičky maličky.
0: O to být na jejím místě bych se staral, no.
1: No tam už není víte, moc
0: kudy?
1: O co.
0: Víte kudy? No, museli by předvíst, že tušej, že lidi mají problémy a...
1: Ale prosím vás.
0: Ne, to nemusí.
1: Teď ten pan Pospíšil, což byl takový nejviditelnější.
0: Kromění, no. Ano.
1: A ten je zamotaný taky v těch hlubučkových kauzách. Takže to
0: no,
1: prostě...
0: Tak,
1: to prostě končí.
0: Ano. Tato dáma, stejně jako chlapci ze stanu a děvčata ze stanu, oni nevědí, že skončili. Nevědí. To, že skončili, je jasný. No a oni se to dozvědí. To ale, nebude trvat dlouho.
1: Ale uznejte, pane Tlustý, že ona, paní předsedkyně, že je to dáma hezká.
0: Mně se líbí ta tmavá, lehce průhledná ramena. To je dobrý.
1: Jo?
0: Takže jako, a ty buntíčky jsou taky výborný.
1: Takže jako módní policie bychom jí dali 10 bodů.
0: Oh, no ale tím zjevem už to prostě nezachrání. No.
1: To bylo pro dnešek všechno. Těším se na příště, pane Tlustý. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám
4: All my music.
3: Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky, a řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo na Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář. Ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte
2: vemte
1: mi...
2: si třeba Česko, vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba, nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštit, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů, vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem, tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského, Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, že ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je to, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, že mi nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozhlubila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jedná, jsme se hádali jenom, protože jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tak máte povinnost se bavit. No, když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebaví se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
3: Posloucháte Radio Xaver.

ptej se, jak se mám. A kdo z nás bolest zná? A jestli jsem tě správně vzal? Jen se na ně podívej, jak si přejou, abych šel, abych zmizel do pe-

než mi chce. Já se jistě nezměním, jsem od svých dveří tisíc mil. Najednou je necítím,

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Upřesním dvě věci, aby diváci věděli. FTP je fond televizních poplatků. A kolik tam zůstává těch peněz, to víme docela přesně. Co už nevíme, kde je ten zbytek. Ale snad to je někde v čase a prostoru. Tedy vy tím vlastně odpovídáte na tu otázku.
1: Já tím odpovídám na otázku, že Česká televize ani Český rozhlas po mém soudu nehospodaří tak hospodárně a tak, řekněme, střízlivě, aby bylo nutné zvedat lidem, a zejména v této době, kdy budou podrobeni strašným ekonomickým zátěžím, jim zvedat tenhle ten poplatek a tím vlastně navyšovat jistý biznisový prostor. Uvědomme si jednu zvláštní nesystémovost. Česká televize je podnik, který jakoby patří všem a nikomu. Veřejnost na něj platí ze zákona, ale v podstatě nemá žádnou šanci kontrolovat, podívat se, za co ty peníze jsou utraceny, velmi minimálně a zprostředkovaně přes radu. A rada funguje, vy to sám jako bývalý radní víte. Dobře, pardon.
0: Jaká změna?
1: Ne, promiňte.
0: Počkejte, 8. července.
1: Není 1. apríla. Beru zpět.
0: Říkejme jenom jako radní. Nikoli bývalý radní.
1: Jasně, samozřejmě. Ne, mě jste nějak spojenou v tu chvíli s paní Lipovskou a nevím proč.
0: Ne, to je detail. My jsme si podobní hodně.
1: Jste si hodně podobní, abych dokončil tu odpověď. Ne, já jsem zásadně proti tomu, aby se těm dvěma médiím navyšovaly poplatky.
0: Dobře, ale co dál, pane Žantovský? Protože je tady jakási inflace, navyšují se platy a tak co by se mělo stát? Těch variant je několik. Buď to začít omezovat provoz, když pomineme teda to začít velmi spořit, jo. Omezovat provoz, rušit kanály, propouštět, nebo financovat média veřejné služby státního rozpočtu mandatorním, řekněme, povinným výdajem ze státního rozpočtu, nebo vrátit reklamu. Co by podle vás bylo řešení?
1: No. Asi se nebudete divit, když vám řeknu, že pro mě jediné systémové řešení je zrušení České televize jako veřejnoprávního statutu. Nechť jdou na trh, nechť se privatizují kanály, nechť se nechá třeba jeden malý veřejnoprávní kanál zpravodajský typu ČT24, ale většina těch ostatních produkcí, které v té televizi vidíte, jsou zaměnitelná s komerčními televizemi. Všude vidíte téhož Kolomba, všude vidíte ty též profesionály, pomalu i tu téhož muže na radnici. Všechno se recykluje na všech i privátních kanálech. A k čemu ta Česká televize? Když se podíváte na její programové schéma, já jsem se tím několikrát zabýval v určitých postupných časech a zjistil jsem, že toho opravdu nezbytného a veřejnoprávního je tam velmi malé procento. Když pominu opravdu to zpravodajský kanál. Možná, kdybyste se zeptal pana Šámala a on měl zrovna pravdomluvnou náladu, tak by souhlasil s větou, kterou řeknu, byl jsem jedním z těch, kteří nejvíc bojovali za vznik ČT24. Dokonce jsem i ze všech možných sil tehdy působil na to, aby pan prezident nevetoval tu novelu zákona, díky kterému ten kanál vznikl. A měl jsem velké naděje, že z toho bude to BBC, ke kterému oni se stále připodobňují, tehdejší BBC, dnešní už je zase trošku jinde, ale vznikla z toho v podstatě ta stanice, která brzdí pořady typu Reportéři ČT24, když je v nich nežádoucí obsah. A dodám ještě jednu věc, a to je zásadní. Strašně se změnila atmosféra ve společnosti i v té televizi a ta televize tomu velmi napomáhá. Vzpomeňte si jenom, jací lidé chodili do diskusních pořadů Události, komentáře. Před 5 lety jste tam běžně mohl potkat Alexandra Tomského, Zdeňka Zbořila, Jana Schneidera, Jaroslava Števce. Lidi, kteří mají co říct, jsou odborníky ve svých oblastech, ale mají na leccos jiný názor, než je ten oficiálně propagovaný. tyhle lidi už tam nepotkáte. Žádný blacklist prý není, ale nikdo si je nedovolí do toho média pozvat. To též platí v Českém rozhlase.
0: Takže, když to tak shrnu, vy vlastně jinými slovy říkáte, že televize česká přestala plnit tu veřejnou mediální službu.
1: Vezměte si paragraf 2 zákona 483 z roku 91 o České televizi.
0: O České televizi.
1: Který vám jasně a nesmlouvavě definuje, co to je ta veřejná služba v České televizi. A mimo jiné tam najdete formulaci, že skrze poskytování všech možných rozmanitých názorových a tak dále platform pro lidi nebo pro názory z různých, co já vím, politických, náboženských, etnických, kulturních, nevím jakých ještě částí společnosti, má přispívat k pluralitě a vytváření svobodného názoru toho diváka. Něco takového se neděje už dlouhodobě.
0: Takže neplní podle vás tu službu?
1: Určitě.
0: Dokonce jste řekl v nějakém rozhovoru, reportéři ČT jsou na okamžité zavření. To si myslíte, že opravdu takto špatné? Protože já mám pocit, že je to tady poslední investigativní pořad.
1: To si jistý nejsem, jestli je investigativní. Oni možná investigují, ale řekl bych velice výběrově. Myslím si, že když tam vidím jednotlivého autora některé reportáže, tak už tuším, o čem bude, kam se bude odvíjet, jaká bude poenta a teda a teda. Je to vždycky vidět v určitých, řekněme, zlomových okamžicích, třeba před volbama. Tam prostě se vám vyhrne takové množství materiálu na někoho, kdo v

0: byla dovolena Rada České televize a je tedy kompletní, plně funkční?
1: No, upřímně, moc mě to neuklidnilo, protože já jako některé ty členy, ty dovolené členy znám mm-hmm. pana Racka, znám pana Janečka, znám pana Šafaříka, mám s nimi různé zkušenosti z minulosti. Jsou to jistě lidé v mnoha ohledech ctihodní, ale nejsem si jistý, že ta rada má skutečně takové pravomoci, aby mohla docílit nějaké základní systémové změny v tom, jak je ta televize řízena. Pravomoc odvolat nebo jmenovat generálního ředitele, to je pravomoc taková velmi malá a řekl bych až symbolická. A jak víte z období, kdy jste tam ještě nebyl, tak ta souhra mezi radou a generálním ředitelem byla nápadná. Notovali si, když jste sledoval ta zasedání, to bylo přátelská setkání s chlebíčky a v dobré atmosféře, nic proti tomu. Ale neslyšel jste tam v podstatě slovo kritického nebo dotazu nějakého kritického vůči panu generálnímu. A to není dobře, ta rada je tam přeci jako kontrolní orgán, nejenom kývací orgán.
0: Takže to nové, ti dovolení členové, říkáte, že vás nenechávají úplně v klidu, protože nemáte tu záruku, že by se to nevrátilo do těch starých kolejí.
1: Já to jsem nechtěl říct na jméno těch lidí, co jsem jmenoval, ale toho celku, jak teď dneska vypadá. Já si myslím, že takový to vzednutí určitého osamostatnění, které bylo, když dovolili na vás, nebo zvolili vás, pana Matochu a paní Lipovskou, tak to dávalo velikou naději, že se tam něco začne měnit. A ono se to bohužel změnilo nejenom díky tomu, že paní Lipovská chtěla vstoupit do politiky a tudíž zemožnila své angažmá v tom, což považuji z její strany za velikou chybu a je mi to líto, protože to je přece jenom ekonomka a měla určitou ambici podívat se na ta čísla zblízka. A dneska nevím, jestli někdo takovou ambici a schopnost má. Nevím.

0: 80. výročí v Moskvě.
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
3: Stojím v dešti,

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela se na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale
1: nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobný případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomi Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to krok vůbec nejde
2: po kroku
1: dohromady.
2: Být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty jsi, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem.
1: Fajn.
2: To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaruji. Jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit. Já jsem si to četla několikrát, ten titulek. Nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy. Jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: To by
2: Fiala...
1: Němci nechtěli, věř mi.
2: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, 20, nevím
2: no.
1: přesně.
2: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Ocenil tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, aby se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. když někde chybí desítky miliard, tak říkají, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak, a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný. Protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych příliš trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jakou my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%. Ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Hmm. Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. Vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: jde
1: co?
2: O...
1: Je co?
2: Je co? Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Radio Xaver.

0: dolíhá to na mě ta válka, že? A teď já ještě pořád se dívám na ty zprávy, držím si od toho velký odstup a do toho si dávám všelijaký ty filmy, ještě váleční.
1: Váleční?
0: No, všelijaký, no. A deprese se jako stupňuje.
1: Tak to chápu, jestli si dáváte ještě váleční
0: jsem
1: filmy.
0: Jsem tak na trojce teď.
1: Ale musím vám říct, že je to opravdu první válka, kterou taky cítím takovou jako psychologickou deku nad sebou. A je to určitě proto, že je to tak blízko. Že je to první válka, která je nám tak blízko.
0: No, poprvé to máte.
1: Mám, protože už musím hele říct, když bombardovali Afghánistán nebo Irák, lidi tam umírali mnohde úplně stejně brutálně jako na Ukrajině, ale to bylo daleko za prvý a za druhý jsme si myslím cítili, že jakoby možná jsme na té straně, i když samozřejmě někteří lidi proti tomu protestovali, ale že to bylo daleko. Byla to vzdálená válka, která se nás jakoby úplně netýkala. A myslím, že teď a ještě tím, že jsme postižený nebo zasažený tou migrací ukrajinskou, takže to tady máme jako první válka, bych řekl tak jako až na ostrou palbu v plný palbě.
0: Souhlasím. Já jenom, víte, mám ještě tu, něco podobného jsem cítil v té Jugošce. Protože já jsem v té době vysílal v rádiu v Brně a vzpomínám si, že jak to lítalo ty, nějakým koridorem lítali přes Brno. A ono to
1: Brno mělo koridor?
0: Strašně hučelo, takový, když jsem šel večer na vysílání, tak se to plně takový,
1: no.
0: A to jsem si říkal, tady jako nad náma teď vezou smrt. A co ještě horší, já jsem potom nějakou dobu jezdil Zelenou Růžičkovou a my jsme byli pár týdnů po té válce pozvaní do Bělehradu. A ona tam představovala, nebo nějakou cenu tam získalo Slunce, Seno, něco prostě. A ještě na studenti češtiny na místní univerzitě, tak tam byly jaké besedy, jsme dělali a tak. A byl to strašný zážitek, protože nějak s náma chodili vojáci za první všude. A to bylo pár týdnů po válce. A taky člověk, který to tam jako prožil celý, Čech, a říkal nám, že jedna z těch bomb, který tam, že tam spadla na porodnici, a já to teď vidím, protože nám ukazoval fotky a vyprávěl nám tady ty věci všechny, tak se mi to jako spojilo, že jsme tu hrůzu viděli na vlastní oči. Jo. A co bylo nejhorší ze všeho, je, když jsme jeli zpátky, tak na hranicích nás prohledávali a prohledávali skoro celý auto a řekli nám, že hledají materiály, prostě jestli máme nějaké fotografie a tak, protože nebyly mobily fotící a oni nechtěli, aby se to jako někde. Tak ale jsme se spojili s tím takovýhle věci.
1: A to si mě překvapil s tím Brnem, tam něco musí být, ne? Protože nad Brnem sprojovalo to letadlo COVID, ne? Jak psal
0: Pan Volný.
1: No,
0: tak to tak. Já už jsem mu toto teda letadlo víceméně odpustil, ale nezapomněl, protože historka to bude hezká na věky. Už, no.
1: Smrt nad Brnem, no.
0: No, hele, za chvilku se k tomu vrátíme, ale to mi řekněte, pozorujete, pane Holče, kolik lidí se prostě po volbách zmizelo ze světa, že o nich nevíme lauter nic, že třeba Hustá dvojka. Já vám nevidím na jediným internetovým někde, že by Hustá dvojka něco konala, nebo že by se, mně to přijde něco tak trapného, že to vidíme, že to byla účelovka pro volby a v den voleb to skončilo a už se nikdy neviděl, ani si nezavolali.
1: Hustá dvojka zmizela, ale její polovina, Matěj Stropnický, tak ten nezmizel teď v souvislosti s pomocí těm Ukrajincům, to mě. On ubytoval nějaké na tom svém zámku.
0: Na zámku.
1: Na zámku. A my tam nějak nastydli ty děti, že poslal prej hrát ven, ať se provětraj. A oni nastydli a ta rodina, teda ta máma si je vzala a odjela do Prahy. Říkala, že tady budou jako v teple.
0: Je to dvousečný, samozřejmě, no. Uděláte dobrý skutek a ještě si seknete ostudu. Ale víte co, já bych třeba si říkal, že pro formu trošku, jako jo, že budu půl roku, třeba se domluvíme, že jednou za měsíc dáme obrázek spolu, Hustá dvojka stále zkoumá něco, nebo máme takovýhle názor. Ale ve chvíli, kdy se to ostrým střihem, já tomu rozumím, že ta Maláčová už dělá něco jiného.
1: Co myslíte tak? Co typujete, že dělá?
0: Tyjo, to mě vůbec nenapadlo. Co ona může dělat?
1: No, jako kontrolorku, ne?
0: Nějaké neziskovce, ne?
1: Jo.
0: A kontrolorku...
1: To by již tak šlo, ne?
0: Bych si myslel, no.
1: Za cizí peníze samozřejmě.
0: No, tak ona ztratila v posledním roce, jak najednou zjistil, že za rok budou volby, ona úplně ztratila soudnost. Já jsem se to pozoroval.
1: Jasně.
0: Ta byla schopná jako už úplně všeho. Ale já si třeba myslím, že toto jsou lidi, kteří se nikdy do té politiky nevrátí.
1: A litujete toho? Jste smutnej?
0: Trošku jsem.
1: Ale víte, co je zajímavé na té ČSSD? Že teď oni občas zvou ještě do televize politiky ČSSD, ale nikdy ne to současné vedení, což vám ukazuje vlastně, koho si zvolili. Oni zvou Zaorálka, který umí aspoň mluvit a je celkem vzdělaný. Bejvalý ČSSD šéf Paroubek. Ale že by pozvali Šmardu třeba, že by se k něčemu mohl vyjádřit teď, nebo i ty další, no, tak to ne?
0: Tak oni zvolili sociální do čela záměrně někoho, o kom ví, že se nebude nikdy k ničemu vyjadřovat, protože nemůže.
1: To myslíte, že byla nějaká rada PR?
0: Jo.
1: Jako radši.
0: No, aby... no, tak, že řekli, hele, ty budeš předsedou, ale nikdy, prosím, ti nic neříkej.
1: No tak to vypadá na brzký comeback ČSSD do sněmovny, ne?
0: Já si to myslím, no. Já si to myslím, že to bude v dalších volbách žádná celá 0,06.
1: No jedině teď mě napadá taková škodolibost, můžu?
0: No tak ne, váš obor škodolibost.
1: Jedině, že by předseda Šmarda teď sednul tady do vlaku a vyrazil někam. Nevím, jakou destinaci přesně, ale tak mě to napadlo, že to dělá politiky, ne, hrdinama teď.
0: Pozoroval jsem to, pane Holče. Mám na to bohužel nehezký názor.
1: Právě jsem se vrátil z Kyjeva.
0: No,
1: já jsem...
0: Co si o to myslíte, vy prvně začneme, jo?
1: Já nemám rád patos, já nesnáším patos. A vždycky, když je patos, tak vím, že patos se používá jako... vlastně faleš něčeho, co když potřebujete něco zahalit jako nedostatečného, tak tomu dáte patos. A já jsem viděl ten příšerný patos, který zahalil tu cestu do Kyjeva, premiéra Fialy a těch dalších dvou premiérů, polského a slovinského. A jak najednou všichni sem komentátoři psali, jsem hrdej na svého premiéra. A já jsem tu cestu sledoval. A pak, když jsem viděl, jak se zbláznili český média, tak jsem ji sledoval v britských médiích, kde samozřejmě to mělo, myslím, realistický rozměr, prostě to bylo asi takhle velký. A bylo to samozřejmě zasazení do rámce toho všeho dění kolem Ukrajiny a Ruska i do toho, do těch probíhajících rozhovorů, případně o příměří. A já jsem furt se nedozvěděl vlastně, proč tam jedou, co je smyslem toho, jako když sednete na vlak a někomu něco povezete, tak mu to přivezete, dáte mu to, pak zase sednete na zpáteční vlak a vrátíte se domů. No tady dojeli do Kyjeva, natočili se tam a nafotili nad mapama, pak si sedli zpátky na vlak a přijeli domů a já jsem sledoval nekonečnou reportáž ve zprávách České televize a takhle to začalo, jak prostě tam jedou, byli tam, vrátili se a nic, důvod. A já jsem si uvědomil, vlastně ta cesta byla cílem.
0: No samozřejmě, tak...
1: Ale to je na hrdinství trošku málo, ne? Já to nechci úplně schazovat. Ne.

0: To brala ta sestřička ukrajinská, která tam má celou rodinu, část rodiny tady. Až jsem na to koukal, s jakým vlastně, jak pragmaticky to celý brala. A já jsem říkal, no ale dneska tam jel k vám symbolika, jako tam jel náš premiér ještě s dalším. A ona mi říká, já, to je to poslední, co mě zajímá. A moji příbuzní taky. Oni nechtějí utíkat z té oblasti, ona říká nějakou konkrétní oblast. Tam prostě jsou, tam mají velkou rodinu. Já jsem spoustě jim nabízela, že tady jim nějak pomohu a tak, říkala ta sestřička. Ale oni řekli, že ne. A chtějí tam být a na tyto gesta kašlou.
1: Počkejte, chcete mi říct, že nesledovala cestu našeho premiéra a jeho rozjímání nad mapou?
0: Bylo jí to úplně jedno. A já bych to přijal, já bych musel vědět, proč tam byl. To, co jste říkali, já pořád nevím, ten důvod, symbolika je málo. Prostě.
1: No, ale já už to vím, proč tam byl.
0: No, bude kandidovat nikam.
1: Aby se z něj stal hrdina. Ale musím říct, já bych řekl, jsem hrdej na svého premiéra, naučil se cynický PR.
0: Nebudu vám to vyvracet, je to váš názor, já nemohu toto říct.
1: Já si myslím, že si to tady zazdílíme, že řekneme oba, jsem hrdej na svého premiéra.
0: Mně to přišlo trošku zbytečný, jestli tam chtěl, tam jel. Já si dokonce myslím, že to bylo bezpečnostní riziko nejen pro něj, ale pro spoustu lidí okolo. Z mnoha důvodů, protože tuto cestu si mohli mnozí, a řeknu to schválně, magoři vysvětlovat různými, a dokonce i někteří jeho kámoši z Bruselu to neradi viděli. Pozor na to. Takže já bych se za toto nepřimlouval. Je mi celkem jedno, jako, jak říkáte, cynický PR, asi to tak bude, ale u mě tím v ceně nějak nestoupl. Podle mě to byla zbytečná komplikace a nic z toho.

0: Zaber.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažili zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní v Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně to, ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje, optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstarší dalnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A Místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
2: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, v televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jedno, že si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sahnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
2: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten takový ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
2: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: V podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
2: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
2: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
2: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
2: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
2: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
2: Naschledanou.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy máte úplně novou knížku a já jsem rád, že jste ji přinesl. Zprávy, nové zprávy ze Zwokhausu. To zní velmi nadějně. A když jsem tak lehce prolistoval, jsou to vaše fejetony.
1: Ano.
0: Aby bylo jasno. A kapitoly s názvem třeba Funkcionář, hermafrodit, délka penisu a budoucnost světa, tapaní s tím kokršpanělem, nemůže být hůř, ale může. No. Co vás vede k tomu do těch věcí napříč tak tvrdě šít?
1: Ale to není o tvrdém šití, jak říkáte. Jednak tahle knížka je druhá svého druhu. První byly skutečně zprávy ze Zwokhausu, vyšly oni. Teď nakladatel přišel s tím, že by vydal pokračování a nazval to Nové zprávy ze Zwokhausu. Jsou to fejetony, které jsem pravidelně každý týden psal na svůj web nebo na jiná média. A co jejich svorníkem je ten skutečný blázněnec kolem nás, šílenství Green Dealové, šílenství LGBT+, šílenství takového toho MeToo a dalších hate free a dalších kampaní, kdy najednou vám se ten svět před očima mění v podobu, které nerozumíte. Vy najednou nemůžete rozumět tomu, že nějaký pán bere půl roku nějaké hormony, ale vybaven stále dál pánským jaksi příslušenstvím, začne soutěžit s dámami v nějakém sportu a samozřejmě,
0: plavání,
1: že vítězí, konkrétně v plavání, ale samozřejmě, že vítězí, protože má k tomu fyzické dispozice. A teď se o tom vede zcela vážná debata, jestli to tak má být nebo nemá. Přijde mi, že se ta vyšinutost našeho světa strašně prohoubila. Na druhou stranu, takže já jsem se snažil shromáždit maximum příkladů tohoto blázincovství, jak to nazvat, souhauství, a oglosovat je, postavit nad to nějaké otazníky, případně to doplnit ještě bizarnějšími dotaženími těch věcí jako do dalších souvislostí. Těžko se to vypráví. Snad je to i k smíchu, občas myslím, že většinou i k pláči. Doufám, že si to najde svého čtenáře. Ta první knížka se prodávala dobře. Jsem za tuhle druhou rád, ale třetí nebude. Víte proč? Protože
0: už to dosáhlo vrcholu.
1: Ne. Myslím si, že ta témata budou postupně opadávat. Jak témata genderová, tak green dealová a podobně. Protože máme mnohem zásadnější témata. To je válka, to je ekonomická krize, energokrize, nové dělení světa. To všechno nás zasáhne možná mnohem víc, než si ještě jsme schopni představit. A tudíž nebude ochota a možná ani z těch politických a mezipolitických struktur věnovat tolik energie tomu, jestli je někdo LGBT nebo není.
0: Není to přesně naopak?
1: Tam se to jako postaví náhradní téma, myslíte?
0: Já teď slyším všude debaty o tom manželství pro všechny. Jo, Česká televize tomu věnovala celý pořad a mně to nepřijde vůbec téma, protože úplně nezajímavé, ale víte, o nákupu plynu a o nákupu ropy, tak ty odborníky vlastně třeba takového pana Štěpána nebo pana Noveského a tak zvou do svých studií pouze alternativní média. Zatímco ta velká média řeší tohleto, tak oni ty fíkové listy přece potřebují.
1: Tak já myslím takhle, vy určitě víte, že jeden z takových známých triků manipulačních je metoda takzvaného červeného sledě. Red herring, to vymysleli tenhle název americký novináři. Je to manipulační metoda, kdy předhodíte veřejnosti nějaké jakoby lákavé sousto, abyste zakryl nějaký skutečný problém, který by mohl zneklidnit ty lidi. Dokonalou jaksi apoteozou téhle metody je film Vrtěti psem,
0: ano.
1: Kdy se vymyslí válka v nějaké zemi, kterou v Americe nikdo nezná, Albánii. Ta válka je zcela vykonstruovaná a zakryje to na určitý klíčový okamžik problém prezidenta. Něco podobného se říkalo i kauze Levinská a ve vstupu do první irácké války a tak dále. To neumím posoudit, jestli až tak jako cynické to bylo. Fakt je ten, že to zakrývání buď to neochoty nebo neschopnosti, nechuti, nevím co, něco opravdového dělat, že není přítomno jenom mezi novináři, ale i mezi politiky. Teď si vemte naši milovanou vládu, která vystřídala nemilovaného Andreje Babiše, tak zkuste si vzpomenout nějaký opravdu důležitý zákon nebo opatření, se kterým ta vláda přišla. Ona přišla s věcmi typu systém pomoci uprchlíků, typu zákona manželství pro všechny. To jsou při vší úctě vůči solidaritě, kterou čeští občané vyjádřili vůči migrantům z Ukrajiny, tak jsou to témata zástupná, protože ta opravdu zásadní témata my budeme pociťovat na svých složenkách, až nám přijdou za plyn, za energii, až se podíváme na cenovky v obchodech, což už se díváme a divíme se, tak to si myslím, že lidi přestanou zajímat nějaká LGBT a podobná témata a ti politici, pokud budou chtít přežít svoji vlastní politickou smrt, tak se budou muset začít věnovat tomu důležitému.
0: Vy jste před chvílí řekl, pane Žantovský, o případu Levinská, že to je kauza. Vidíte, já to považuji za moc hezký příběh. A on je to kauza nakonec.
1: Tak to je takový novinářský slovo, kauza. To se omlouvám, to jsem použil žargon. Ale jako ten příběh možná byl pro ty dva aktéry moc pěkný. Nepochybně. No. To jako zejména, když si ta svečna schovávala několik měsíců jaksi použité spodní prádlo, tak to byla láska až za hrob, nepochybně. Jo. To, o tom nepochybuji.
0: To má skované dodnes.
1: Nepochybně.
0: A vydraží to na aukru a postaví za to dům na Manhattanu. No, pane Žantovský, když se vrátím k té knize ještě s jedním dotazem, mýlím se, když řeknu, že tu knihu, že ta kniha bude dobrá pro ty, co nemají rádi politickou korektnost.
1: Určitě. Že to je přesně pro ně.
0: V tom případě to doporučuji ještě jednou. Ukážu, my tady v XTV velmi rádi ukazujeme knihy a mluvíme o nich. Takže já přeju, ať se knížka Nové zprávy ze Zwockhausu Petra Žantovského prodává. Díky za to, že jste přišel a těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání a všem našim divákům, diváčkám. Naschledanou.
0: Naschledanou. Řekl jste to velmi správně, pane Žantovský, já jsem to hlídal divákům i divačkám.
1: Měl jsem to říct v opačném prostředí.
0: No ne, ale na Českém rozhlase už říkají daňoví poplatníci, poplatnice. Dokonce jsem slyšel lordové i lordky. Lordky, to jsem slyšel.
1: Před časem jedna feministka přišla do, a to byl taky Český rozhlas, nebo Česká televize, já už nevím, s tím, a teď jí tam moderátor v závorce K, teď nevím kdo, uvádí, že teda to je Fanča Nováková. Naším hostem bude Fanča Nováková. Ta se strašně ohradila, tahle ta Fanča, a říká, jakým hostem? Snad hostkou.
0: Ano, hostkou, tak to mně přijde tak uchylné. Já nevím, jak to cítíte vy, co by literát, ale já jako amatérský pisálek, který taky už napsal

0: studentky, či naopak, ale vážení studující?
1: No vidíte,
0: jako co dodat, jo?
1: Svět běží kupředu a možná...
0: A ještě do toho, pardon, to není jenom politická korektnost, ale tam najdete fejeton, který se jmenuje Predarium. To je o nějaké dámě, nějaké influencerce, která si zjistila, že je známá v určitých sobě podobných kruzích a začala prodávat své pšouky, začala je konzervovat do nějakých lahviček a prodává je a už na tom vydělala několik milionů dolarů.
1: Dobrý podnikatelský nápad, nedá se nic jiného k tomu říct, ale lordka vede, že?
0: Lordka vede.
1: A přitom jako oni proto mají výraz, to je lady, ne?
0: No, jasně.
1: Lady. Já jsem si říkal, no ale správně se tomu říká papežtější než papež? Je to ono? A nebo poturčenec?
0: Poturčenec, horší turka samozřejmě.
1: A v brněnské televizi se vždycky říkalo podramaturčenec, horší dramaturka. Tak pane Žandovský, těším se na příště, na shledanou.
0: Já děkuji moc za pozvání.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
2: No
1: jsou to samozřejmě to momentální nálady voličů, není to?
2: No, je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak tohle já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice.

0: se kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
1: Byl to i ten důvod?
0: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech, to je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. To je, teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit, a tohle je věc, která mě zajímá.
1: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
0: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Tě Bůh, táto, zdravíčko mi strýci.

marně přece jen. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Proč tu nejsi

život jako klícka ze čtyř stěn. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Řeknu ti to.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: A vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
1: Jako
2: jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě
1: ale
2: už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Až jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit, no. Počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: A, no, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže
2: to je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně, jo? Ten méně, jo? Tak jsi tam hledal nějaký... asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se...
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální. Rakety? Ale třeba dělá rakety. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný. Prostě, když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivováni mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebo komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si, zase demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě. No pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký neštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já, jo? Já jsem tady.
2: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialově a spolu. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný, jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já božám, mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám, no, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xavere, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkaženej. No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. My jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme. Ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu. Já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
2: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květem? Řekněte, jste plný lásky, chodíte na Petřín.
2: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne. Čtete literaturu.
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
0: Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: zapomněli. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
0: No.
1: A je tak strašná ostuda.
0: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
0: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
0: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
0: Jel tam Knedlík, Ježiš. Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
0: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
0: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
0: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím, jak.
0: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
1: no pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
0: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
0: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
0: Je dobrý.
1: Tak,
0: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
0: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
0: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka, jako já?
0: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
0: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
0: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám no, si, kolik
2: modří ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, jsem teď jako zase propíraná osoba v souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že to ještě jako to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
2: věcí.
1: Já se
2: trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnul sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde Respekt stranou.
1: No. jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono si napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu ní.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem mu to přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menčíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš,
2: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě úrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů. A,
2: tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu na 40. Na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
2: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač. Co jezdí, ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
2: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní špinavých
2: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost s pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde hulit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulanej papírovej kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
2: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
2: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. Ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
2: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No,
2: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
2: že...
1: Na to téma bych nežertoval vůbec.
2: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
2: on se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
2: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialových šlépějích porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
1: jediná cesta je, Jindra Reichl, ministr spravedlnosti.
2: Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
2: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo tatínkem.
1: Ministr spravedlnosti?
2: No, pan Pospíšil.
1: A to je hezký.
2: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
2: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není. Mně sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
2: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak no jo, bude mít jiné. Jako.
2: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
2: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo jim.
1: Jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
2: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
2: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
1: Čeho?
2: Well-beingu.
1: Co to je?
2: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já vůbec nevím, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
2: No ale představte si, až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
2: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve třetí a čtvrté třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo. Tenkrát se řekl dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenka.
2: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
2: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
2: No. Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
2: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
2: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
2: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta 2 křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal a potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, vidíte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, vidíte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
2: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a říkal, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
2: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
2: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
2: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
2: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
2: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, protože mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
2: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
2: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád si ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
2: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kde je paní Pazderková.
2: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
2: no opravdu,
1: jak to mluvíte
2: ona se
1: o
2: tak,
1: ženách?
2: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
2: Nevím. Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
2: Dokonce velmi.
1: Jo.
2: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
2: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
2: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
2: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle.
2: Já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
2: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
2: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
2: No Jurečka.
1: No Jurečka.
2: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
2: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí, tak, když už tak Čunek, to musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
2: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím, já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
2: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. No, to je, a ne všichni přijdou na ty... politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
2: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
2: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo, ještě budete jezdit.
2: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
2: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
2: Na to lidi nechodějí.
1: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
2: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze.
1: Mm-hmm.
2: Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli dvě hlavy. Tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit, nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
2: No.
1: Tak uvidíme. Uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
2: S hořčicí.
1: S hořčicí.
2: Stali bychom kelímek, do něj limonádu,
1: no,
2: modrou.
1: A jak by nám bylo?
2: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
2: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol. Tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
2: No, teda Xavere, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
2: Jo, náš čas, dobře, náš čas.
1: A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
2: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, ale taky bychom tady mohli udělat konkláve.
2: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
2: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den, a teď by to docházelo.
2: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme
1: ten
2: zvolit.
1: Tlak.
2: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď bude méně jako.
2: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že by hulíte tady?
2: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
2: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: Jiří Vítek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jiří Vítek je místostarostou Prahy 8 za patrioty.
1: Ano.
0: V patriotech čím dál častěji slyším. No a protože jste bývalým hasičem profesí, tak máte mimo jiné na starost bezpečnost, pokud vím, a taky věci okolo kultury. Tak, jo. Ale pojďme začít tou bezpečností, protože když jsou prázdniny letní a lidé tak jako odjíždějí z domu, tak ta bezpečnost dostává v mnoha ohledech na frak. Zajímá vás jako pány radní i třeba to, jaké je procento vykradených bytů, a tak máte nějaké statistiky?
1: Určitě, každý měsíc dostáváme statistiky. Zrovna u vykrádání bytů to nějak neroste a vykrádání aut taky ne, ale samozřejmě je větší stížnost například na bezdomovectví, žebrání a tak dále, na tenhle ten druh, řekněme, přestupku.
0: Žebrání je zapovězeno na osmičce?
1: Není úplně vítáno.
0: Jak se toto řeší?
1: Samozřejmě komunikujeme s městskou policií, my jako městská část nejsme zřizovatel městské policie, tohle město, a snažíme se, aby vlastně pochůzkovou službou kontrolovali ty riziková místa, to jsou většinou stanice metra nebo tramvají.
0: Ještě si řekněme tedy, že Praha 8 je místo, kdy do Prahy přijíždějí auta dennodenně z vrchu, to znamená od Teplic, Ústí nad Labem a tak. Většinou tam bývají zác

0: tak jestli na tohle narážíte, tak v Praze upřímně až tak dopravní nehody nejsou vážné. Jsou to většinou ťukance, ale vážné dopravní nehody nejsou.
1: No víte, jak naštve takový ťukanec?
0: No to já, už krábanec.
1: No ale když jsme u toho, tak vy jste tedy původní profesí hasič, takže vy jste asi těch dopravních nehod za tu éru u hasičů viděl hodně, ne?
0: Určitě, no já jsem vlastně poslední léta, já jsem byl 15 let profesionální hasič a poslední léta jsem se specializoval přímo na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Takže ano, viděl jsem toho spoustu.
1: Máte jakou statistiku? Kolik jste jich vytáhnul?
0: Ne, nedělal jsem si. Takže vlastně u hasičů je lepší nějak si nedělat statistiky a nic si nějak moc nepřipomínat, spíš zapomenout.
1: To jako
0: Pak jako je to lepší.
1: Třeba ne? Porodníci někteří si dělají čárky.
0: To je určitě příjemnější než vyprošťování osob s vozidel.
1: Když je, to jsem si mnohokrát tak říkal sám pro sebe i na dálnici, když je ta osoba v tom zdemolovaném autě už jaksi mrtvá, tak to se dělá stejně tak?
0: Samozřejmě.
1: Se rozřeže to auto, vidím to někdy s takovými těma.
0: Ono se to stříhá, řezá se málo kdy, protože samozřejmě to dává jiskry, tam by mohlo dojít k nějakému požáru.
1: Jsem viděl řezání, jo?
0: Rozbrus jsem taky, samozřejmě se řeže, ale většinou jsou to rozpínáky a hydraulické nůžky. Ano, to osobu musíte dostat ven a ve stejném čase, tak prostě tak to je.
1: Když se člověk vzdá své původní profese a jde se věnovat politice, takových případů známe spousty, tak mě vždycky napadá, co si vlastně z té původní profese může do té politické, do toho politického období odnést.
0: Tak já tam měl ještě takový mezikrok, já jsem dělal ještě na státních hmotných rezervách. Já jsem vlastně do politiky upřímně až tak moc nechtěl, já jsem odešel od hasičů, je to takový skoro jako když odejdete z vězení, nic neumíte. Sice jste hrdina, hospodě vás poplácávají, ale vlastně pro ten normální život jako ty dovednosti hasičský úplně nejsou vlastně užitečný. Ale zase, co jsem si určitě přines, je nevzdávat, nějaká kreativita a vlastně ze situací, které vám připadá, že jsou neřešitelné, se nějak vždycky dostanu.
1: Pane Víte, je pravda, že hasiči obecně nenávidí film Hoří má panenko?
0: Ne, to je moje generace, ne.
1: Ne?
0: Ne. To byla určitě generace přede mnou, která zesměšňovala, nebo ti dobrovolní hasiči určitě to vnímali citlivě. My jako profesionální nás ovlivnili už ty americký McDraft. To byl paradoxně film, který, když jsem viděl, tak jsem chtěl jít k hasičům. Takže tenhle film mě ovlivnil. Mm-hmm. Po vojně jsem hned 5 dní po vojně nastoupil k hasičům.
1: Ony jsou takové filmy dva, které údajně hasiči nemají rádi a druhý je nějaký ten název, když si Jack bral Harryho nebo něco takového, taky o hasičích. No, pojďme k vážným věcem, řekněte mi, popište mi kauzu Hřbitov v Bohnicích.
0: Já bych neřekl, že je to kauza, je to právě to, co mě do té politiky dostalo. Já jsem asi před 10 lety, protože jsem z Bohnic, což taky není úplně jednoduchý být z Bohnic, jako malý kluk, když někam přijdete, řeknete, že jste z Bohnic a chodíte na základní školu ústavní, tak jste pro všechny. Takže to byla taková legrace vždycky. A samozřejmě já jsem to místo znal, to je hřbitov, který patřil k Bohnické léčebně. Zapomenuté místo, kam jsme si jako děti chodili hrát na vojáky. Asi před 10 lety jsem šel okolo a viděl jsem ten neskutečný brajgl tam. A tak jsem se rozhodl, že to dám nějak dohromady. No. Ze začátku velice naivně, protože tam bylo asi 40 tun odpadu, pračky, ledničky a tak dále. Takže jsem vlastně prvně zkoušel rukama, pak jsem si začal objednávat nákladňáky, bagry a takové věci. A pak jsem si uvědomil, že takže by to vlastně není můj a dělám na něčem jiným. Tak jsem začal hledat toho majitele, což bylo tenkrát ministerstvo zdravotnictví, to mi teda dovolilo ten hřbitov uklidit. A postupem času jsem o něm vlastně získával informace, historie a tak dále. Začal jsem dělat komentované prohlídky pro kamarády, pak pro jejich kamarády. A stalo se

0: to jakýmsi fenoménem. Někteří lidé to vnímají jako jedno z nejstrašidelnějších míst v Evropě. Já ne, protože tam leží vlastně pacienti z té léčebny. A ta historie je tam prostě neskutečná. To 20. století je tam propsaný. Tam jsou vlastně, řekněme, indicie, že tam leží Gavrilo Princip třeba. 1. května 1918 tam byl pohřeb za asistence vojáků z Terezínské pevnosti. Samozřejmě je to různě vyvraceno, byli z Bosny, tam se podíval. Vrah Otýlie Vranské. Nebo například tam leží...
1: Že to vrah Otýlie Vranské, nevíme, kdo byl.
0: No to nevíme právě, ale kriminalista Zahrádka, což byl jeden z nejlepších vyšetřovatelů za socialismu na vraždách, zmiňuje v jedné knize jméno četaře Pavlíčka a ten tam leží. Samozřejmě, že je to ta legenda, která se k tomu samozřejmě přilepí, k tomu hřbitovu. A to tam ty lidi láká a to je součástí té prohlídky, kde říkám, možná tady leží, on ho zmínil a tak dále.
1: Někde jsem zaregistroval, že tam má být 4000 zesnulých.
0: Ano, je to tak.
1: Jak je to velký, prosím vás?
0: Je to velký tak, že se tam vejde přesně těch 4000 zesnulých. Jako když vám řeknu přesný rozměr, tak to teďka úplně z hlavy.
1: Pro představu, jako fotbalové hřiště třeba.
0: No, takový dvě.
1: A kde to vlastně je, když minu teda jedu z Bohnic, minu tu Bohnickou léčebnu?
0: Musíte ze zadu, ulice U Drháně, zadní brána vlastně Bohnické léčebny.
1: To znamená do Starých Bohnic.
0: Do Starých Bohnic a vlastně se dáte takovou cestičkou úplně nakonec, už si myslíte, že tam nic nebude a tam je brána. Mimochodem pro zajímavost tam natáčel Miloš Forman Amadea tu poslední scénu, jak pohřbívají Mozarta. Tak ta tam byla natáčena. Takže takovýhle věci se tam prolínají s tím hřbitovem, je to strašně zajímavý a já jsem vlastně celou dobu se snažil, aby se to převedlo na Prahu 8, aby to měla pod kontrolou, protože to ministerstvo to vrátilo státu jako nepotřebný majetek, což je trošku takový, jsem znervóznil, znáte to. Ze spousty hřbitovů se časem taky může stát něco jiného. Je to asi měsíc, co je to teda Prahy 8. A já jsem se v tom tak angažoval, založil jsem patrioty, že jsem se dostal vlastně do komunální politiky paradoxně díky bohnickým hřbitovům.
1: No a co je teda teď s bohnickým hřbitovem, s tím vaším?
0: Teď je uklizen. Teď je městské části, bude se upravovat brána a já se budu snažit zabránit tomu, aby tam nedocházelo k nějakým rekonstrukcím, které by narušily ten genus loci. Aby tam nebyly lampy, zámková dlažba, aby se ta kaple nezateplila třeba z nějakého fondu a tak dále. Aby to se zakonzervovalo tak, jak to je.
1: A je to přístupné veřejnosti?
0: Ano, ano.
1: A ty prohlídky komentované, to tam děláte pořád?
0: Ty dělám, teď jsem je přerušil, protože paradoxně jsem na zákaz vstupu, když to bylo státu, tak jsem nesměl tam dělat komentované prohlídky a teďka je to naše, takže do měsíce ke konci prázdnin začnu zase dělat po večer.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Úplně šedivej panáček na druhém konci světa. Jednou se tiše rozčílil, proč nacny děti

0: kapu, klidně si vykopu bezinku. Napřes rok vyroste znovu, kouzlo je ve správném koření, bez něj je život jen šmíra.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
3: Ano,
2: a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
3: Taky. No, a hudebník, bubeník, to je hezký.
2: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
3: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi, obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnit, nebo zveřejnitelná je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
2: Blav, blav?
3: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá
2: Jo, takhle, jako od zvuku.
3: Blav, blav.
2: Jo, jo.
3: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
2: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
3: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
2: pěkný. Vy jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
3: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
2: To znamená, v České republice to 18. Května to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
3: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
2: na
3: prezident...
2: Na pana prezidenta Pavla.
3: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
2: Se divím,
3: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
2: Že vlastně, musí?
3: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
2: No a...
3: Oni vlastně jedou jako s ním.
2: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
3: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
2: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
3: Ideálně.
2: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
3: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi vyrobil, mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
2: Je moc moderní.
3: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
2: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
3: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti. Je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, který se tady přišli svíst.
2: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
3: Je to na individuálním přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
2: $50 milionů.
3: No, to dobrý. Ne?
2: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
3: To nevím, to jste mě rozhodil.
2: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
3: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
2: Ne, to není důležité.
3: Ne, tohle nevím, tohle...
2: Ale zeptat jsem se musel.
3: Já jasně, chápu.
2: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
3: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
2: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
3: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
2: Ne, tak aby bylo jasno.
3: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
2: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
3: Šel.
2: Šel?
3: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazně, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňským pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo
2: na
3: jestli
2: tom
3: už
2: záleží, jo?
3: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
2: Mm-hmm. No,
3: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
2: já ale totiž mířím tam, no, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
3: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
2: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
3: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu. Ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, to je přece naprosto nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečil, sakra. Jo? Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
2: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
3: No šílený, no tak já vybíhám v 4:30. Jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
2: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
3: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řekněte, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
2: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
3: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná, vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
2: Tam je nápověda.
3: No nápověda, ne, tam je.
2: Otočím takhle.
3: No, ale musíte ještě otočit stránku.
2: Takhle.
3: Aby to nebylo tak jednoduchý.
2: Aha, jasně.
3: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
2: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
3: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, chápete? Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
2: Nejsem žádný tvrdák, jsem měkej, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
3: No.
2: To je kovotěs, ne?
3: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
2: Tak
3: se nechte pojít.
2: Dám ještě pár vteřin, protože se někdo dívá, aby se s tím
3: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
2: Ale to jsem si zrovna vybral blbě.
3: Co to je?
2: Molitán.
3: Je to Molitán?
2: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
3: Děkuju vám za pozvání a těším se.
2: Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
4: Radio Xaver.

Už mýho talentu a tam se slíká trochu necudně, štíhle jako dám, je to chytrej pán. I když se tváří občas záludně, boty už nohou skop a říká, že jsem

0: Pane prezidente, díl 26. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Natáčíme tento 26. díl těsně před 17. listopadem. Předpokládám, že všechna ta léta po sametové revoluci ten 17. listopad pro vás osobně hodně znamená. Co všechno vy připravujete váš jako soukromý program na 17. listopad?
1: Tak já shodou okolností musím promluvit na nějaké velké konferenci v Ženevě, takže toho 17. tady nebudu. Ovšem, jakkoliv to je klíčový milník našich moderních dějin, tak já myslím, že jeho slavení dneska už začíná být velmi, velmi sporné. Ta Národní třída už byla dávno ukradena a já myslím, že tam jít nemá smysl, protože tam se člověk může potkávat s lidmi, kteří využívají této chvíle jakékoliv příležitosti, aby pískali na někoho, hrozili na někoho a tak dále. A to, jak tam někteří politici chodili v 5 ráno, v 6 ráno, to prostě pošlapání našich dějin. A já myslím, že tam Národní třída už bohužel skončila. Já jsem mluvil z těch 30 let 20krát nebo kolikrát na druhém místě, které je spojeno s tím 17. listopadem, a to je Hlávkova kolej. To znamená, to je to připomenutí toho prvního 17. listopadu 1939. A tam jsem mluvil mnohokrát. No teď v poslední době už myslím, že nevím, co se s tou Národní dá dělat. To si uzmuli určité anarchizujícím skupinky a mě to nebaví a netěší.
0: Dobře, ale to, co každý si neseme v sobě, tak to nám nikdo neuzme. Tak teď by mě zajímalo, na co vy si nejčastěji vzpomenete z toho období těsně před revolucí, během revoluce, anebo možná po?
1: No tak to je teď na knihu, takže zrušíme všechna další témata dnešního rozhovoru.
0: Já jsem v klidu, mě to moc zajímá.
1: Abych vzpomněl, to nevím.
0: Tak před,
1: tak
0: začneme.
1: Já bych hlavně řekl to, že 17. listopad pro dnešní generace nebyl žádný blesk z čistého nebe. Prostě všechno už řekněme v průběhu celých těch 80. let a zejména v jejich druhé polovině směřovalo k tomu, co se stalo 17. listopadu. To je moje první teze. Já už jsem několikrát citoval slova mého přítele Dušana Třísky, který potom se mnou byl na ministerstvu financí, a ten říkal, no ten rok 89 už byl tak horkým rokem, že my s Klausem už bychom si nedovolili ten rok vzít ani den dovolenou. Protože se jako každou chvíli čekalo, že se něco přihodí. Tak to je pro ty první poznámka, kterou já bych chtěl říci. Druhá snad důležitá poznámka je, že tváříme se strašně hrdinsky, ale ze všech zemí střední a východní Evropy, bývalých komunistických zemí, tahle ta změna u nás proběhla až jako předposlední. Ve všech dalších zemích už se něco stalo dříve než u nás. To je prostě otázka, kterou bychom si také měli nějakým zásadním způsobem zodpovídat. No a třetí věc je, že se nám unikátně podařilo hned rychle něco potom udělat. Já myslím, že svou roli sehrála pro ten start skupina lidí kolem Václava Havla, která už nějak spolu byla organizovaná, uměla se svolat a tak dále. A proto hned ty následující momenty už jako se začala rodit něco, co se pak pojmenovalo Občanské fórum a co potom tahlo ty první chvíle té transformace. To jsou tak ty tři věci, které bychom měli teď zmínit.
0: Řekněte mi, pane prezidente, v které chvíli, v kterém okamžiku už jste si sám pro sebe řekl, teď už se to zlomí, teď už se to nemůže vrátit. To bylo toho 17. listopadu v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že se něco děje na národní třídě.
1: No tak zaprvé, já myslím, že já už jsem ten zlom cítil v tom roce 89. To se mi zdá naprosto evidentně. Já jsem měl tu čest být v Polsku, teď nevím, které to bylo přesně datum, září, neboli dva měsíce před tím listopadem. A zažil jsem tam najednou víkendovou změnu vlády a Polsku už se k tomu schylovalo, tam byly ty kulaté stoly už od léta. Ale já jsem tam shodou okolností byl a přijel jsem do Polska nočním vlakem a čekal na mě na nádraží někdo jiný, než na mě měl čekat. Já jsem říkal, kde je ten a ten. Ježiš, to pak to nevíte, ten se včera stal členem vlády. Jo, prostě najednou celá řada mých známých polských se najednou dostala do té první revoluční vlády, postkomunistické vlády. A já jsem je měl připraveno při týdenní návštěvě, že navštívím toho. No a já místo, abych chodil do zapadlých komůrek Akademie věd a vysoké školy, tak jsem prostě najednou chodil k ním na ministerstva, kdy oni tam měli najednou hromadu sekretářek a podobně. Cítili se nesví v té své roli. No nicméně já jsem si tenhle ten zlom Polska prošel a tak jsem se jako vracel s tím, že takhle nějak to bude dopadne u nás. Takže já ten zlom cítil, že nastane, když jsem fakt věřil, že to bude jasné. Já shodou okolností jsem potkal svého syna, který se vracel z té studentské demonstrace u nás na sídlišti na Proseku a ten byl zničený, zděšený, bílej, zelený nebo já nevím co, protože prožil tu brutální akci té policie. No tak teď už se mi zdálo, že něco je. A můj starší syn tehdy pronesl větu, kterou už jsem možná i tady opakoval, ale on řekl tu slavnou větu, když mě to dopovídal před domem, to má 9:30, 10 večer nebo něco takového na sídlišti, tak říkal, no a teď my děti už jsme udělali, co jsme mohli a teď musíte vy, tatínkové. Takže to byl pro mě takový další impuls k tomu, že se to obrací. Mně se spíš ptají na otázku, jestli jsem se bál, že se to někdy zvrátí zpátky, a to já bych řekl, že ne. To se mně už zdálo, že to jelo po jasné koleji a mohlo to mít své zádrhele, ale myslel jsem, že ten proces už je hotový a konečný. Ten komunismus už byl slabý, slaboučký, ochablý, zemdlený, unavený, nebyl schopen ani ochoten se účinně bránit. Já jsem věděl, že už nebyl schopen významného odporu a proto provokoval jsem některé rádoby revolucionáře, když jsem říkal, že komunismus nebyl poražen, ale spíš se zhroutil sám. Takže to je můj známý výrok, já si za ním stojím.
0: Když vás tak poslouchám, přemýšlím nad tím, kolik jsme slyšeli v té době nejrůznějších výroků a krátce pod sametové revoluce z úst tehdejších členů Občanského fora, posléze politiků a směrem k budoucnosti. Mnohé to byly výroky, které ti politici nikdy neřekli, ale nějakou dobu, někdy desítky let se s nimi nějakým způsobem tahli, což je možná i případ vašeho opasku, není to tak? Protože se říkalo, Klaus říká utahování opasku a ten výrok nejde dohledat, ale kdyby se vás tenkrát někdo zeptal, kde, zkuste odhadnout, kde budeme v roce 2022, zajímalo, co byste řekl? Budeme na úrovni Švýcarska, Rakouska?
1: To bych zaprvé na tu otázku protestoval. To bych řekl, to by se měli zeptat některých našich futurologů, jako známého prognostika, futurologa Miloše Zemana. To bych je rovnou v tom listopadu 89 poslal za Zemanem, aby jim odpověděl. Pro nás nebyla otázka, co bude v roce 22. to uvažování bylo více krátkozraké. To tam spíš provokoval Komárek, Walter Komárek se svou markou za 3 koruny, nebo já nevím za kolik. To nás provokovalo a to my jsme ekonomové, někteří jsme věděli, že prostě nesmysl, věděli jsme, že to bude proces, který bude trvat určitou dobu, a to ještě s vědomím dvou věcí. Za prvé, že bylo evidentní, že se ten Západ nezastaví úplně, aby na nás počkal, to je naprosto jasné. A za druhé, očekávali jsme různé brzdičky, ale že budou tak silné, jako to, co se nastalo dneska právě v dnešní době.

0: vracíme někam, kam bychom určitě nechtěli. A tak se ptám přímo, jste zklamaný z toho vývoje? Píše se teď rok 2022, bavíme se v listopadu.
1: Já jsem realistický politik. Já bych nepoužíval slovo zklamaný, nesklamaný. Prostě já vážně říkám, že jsme v úplně jiné situaci, než v jaké jsme uvažovali v době naší sametové revoluce, že budeme. Prostě mysleli jsme, že ta společnost bude v roce 2022, kdybychom si zrovna vzpomněli na rok 2022, že bude tak svobodná, že bude nepřetržitě směřovat k větší prosperitě, větších celkových svobodách, jak se nám to zdálo na počátku, ale tenhle proces se zastavil, takže dneska jsme někde úplně jinde, než jsem si já v roce 1989 myslel, že budeme.
0: Mohl bych vám teď odfajfkovávat nějaký seznam toho, kdy jsou naše svobody kráceny. Možná by to začínalo nějakým protikuřáckým zákonem, končilo spalovacími motory, nevím, Bůh ví čím vším. Co je ta záležitost, co je ten element, který nás formuje do té situace, v jaké teď jsme? Jak je možné, že toto vítězí?
1: Tak zaprvé bych řekl, že nejsme nositeli těchto myšlenek. Prostě zvítězily další ideologie a další izmy. My jsme si mylně mysleli, že všechna tato omezení svobod jsou výlučně spjata s jedním jediným možným systémem a s jednou jedinou ideologií, a to byl ten komunismus. A mysleli jsme většinově, že prostě když nebude ten komunismus a zapomeneme na všechny marxismy a takovéhle věci a zrušíme systém jedné strany a tak dále, takže už bude všechno v pořádku a bude svět s jistým samovývojem se pohybovat vpřed. Prokazuje se, že to tak není. Prostě, že pořád s námi bojují nejrůznější izmy a nejrůznější ideologie, které chtějí omezovat naši svobodu. A my jsme mylně mysleli, že to je až tak moc spojené s tím komunismem, prostě není. Já musím říci, že jsem brzy, raně prohlédl, že zhouba přichází ze strany zelené, když už mírně polevila z té strany červené nebo rudé. A to jsem věděl opravdu od roku 70-72, když byl založen ten Římský klub a vyšla ta jejich Bible Limity růstu, tak v tu chvíli já jsem to zlo té zelené ideologie viděl. Bál jsem se jí od samého počátku. Že bych si někdy mohl myslet, že může kvést tak mohutně, jako se rozkošatěla prostě dneska, to mě určitě tehdy napadnout nemohlo, ale že jsem v tom hlubokou hrozbu prostě viděl a ukázalo se bohužel, že to je tak. Takže i tahle ideologie zakáže, zabrzdí tisíce věcí a jestli teda něco mě děsí v posledních chvílích, tak je to zrovna právě teď probíhající stávka na našich některých vysokých školách za klima, nebo já nevím co. To prostě je úplně směšné, úplně nedůstojné a jestli někdo si myslí, že ta zelená ideologie je horší, než byla ta hnědá, anebo než byla ta rudá, tak to já myslím, že začínala stejnýma okupacemi, ty začínaly stejnými okupacemi škol, jako to vidíme dneska u našich zelených.
0: No, na toto se pojďme podívat, protože ta stávka některých podotýkám vysokoškoláků by mohla být takovým dalším levlem toho, o čem mluvíte, jestli tomu dobře rozumím. A já jsem teda se díval, víte, pane prezidente, na jejich web, jenom co tam mají třeba program, jak to všechno bude probíhat, a já ocituju několik věcí z toho jejich programu a zajímá mě váš názor. Třeba pondělí v 16.30, jo, video o Křetínském, věřte, nevěřte. V úterý v 19 hodin čtenářský kroužek, tam budou mít čtení z feministického románu

0: křehkost a debata o ekofeminismu. Například. Ještě vydržte. Pak jsou tady zajímavosti typu také v úterý, jo, budou se dívat na film, jak dlouho začnou pejska pálit nožičky, když stoupí na dálnici, od Anny Petru Želové s následnou debatou. A taková hezká tečka z toho výběru mého, abyste věděl, co se tam bude dít, přednáška Lenky Klodové z kurzu pornostudií s tématem ekosexualita a obnovení lásky plného vztahu k zemi. Já bych vás prosil, abyste se tomu nesmál.
1: Ne, protože... Já se tomu nesměl, že já jsem to také viděl, já to taky mám někde vytisknutý, že nepotrhával jsem si to, jen jsem tak očima
0: prolítával před
1: těmi nářity, jsou neskutečné. Ale já znovu varuji, to v těch 20. letech, když začínalo to hnědé hitlerovské hnutí, tak se lidé taky smáli těmhletěm věcem. A zrovna tak se smáli někdy, když se rodilo to hnutí komunistické. Já to vůbec nepodceňuji, já to považuji za zásadní formu ohrožení našich svobod.
0: Když jsme u těch požadavků, které mají studenti, tak já například, vláda si musí vytyčit řešení klimatické krize jako prioritu. Vláda musí co nejdříve představit konkrétní kroky k dosažení bezemisní budoucnosti. Už jenom tyto dva požadavky, je to legrační, pane prezidente?
1: Ne, není to legrační. To zelené hnutí dlouho hledalo svou nosnou myšlenku. Ono opravdu možná začínalo čištěním studánek a žíček a potůčku a tak dále, ale to jim prostě nestačilo. Tak dlouze hledali nějakou nosnou myšlenku. Nejdřív mysleli, že to bude ta ozonová díra, ale to taky prostě nestačilo. No tak utekli k té změně klimatu, že to je bezvadná věc. To se nedá nahmatat, toho se nedožijeme. Jestli se něco bude měnit, tak to bude za 100 let, to už nikdo nebudeme žít. Určitě pořad XTV bude existovat,
0: teda,
1: ale za těch 100 let. Ale takže to oni získali naprosto geniální myšlenku, se kterou se dá politicky zle hrát. Že to je nesmysl, že lidmi způsobené globální oteplování neexistuje. Že sice jsme ve vzestupné fázi teplotního cyklu, když se naše planeta posouvá z té malé doby ledové, která nás trápila v závěru středověku a počátku novověku. To je naprosto jasné, ale s lidskou aktivitou to nemá nic společného. To, že se podařilo těmhletěm šíleným lidem vnutit lidem myšlenku, že to způsobuje člověk, je pro mě konec světa. Neumím se s tím vypořádat, boju s tím nekonečně dlouho. Už před 15 lety jsem napsal svou knížku Modrá, nikoliv zelená planeta. Mám pocit, že všechny ty myšlenky, které jsem tam řekl, bychom mohli přečítat dneska platí. Nevím, nedojedu si to vysvětlit, ale lidi jsou pomílení a tyhle ty studenti zvlášť. Všimněme si ale, že jsou to primárně studenti z měkkých oborů. Jsou to studenti různých filozofií, sociologií, gender studies, evropských studií a tak dále. Není
0: pane
1: to ČVUT a podobně.
0: Já k tomuto chci takovou drobnost citaci z článku Ivo Strička.
1: Který... Našeho kolegy, ano.
0: Ano. A já, on to říká velmi hezky. Není vůbec žádným překvapením, že do stávky okupující auly škol vstoupili studenti škol uměleckých, škol nabízejících výuku sociologie a takzvaná evropská studia, budoucí právníci a pedagogové. Na seznamu zúčastněných vysokých škol naopak chybí školy s technickým zaměřením budoucí stavaři, strojaři nebo elektrotechnikové. A já myslím, že to pan Strejček vystihuje dobře a vy mě řeknete, čím to je.
1: No tak ty měkké obory, ty se nemusí tolik studovat. Ty prostě, to nejsou vážné věci. To je prodlužování podivného pobytu ve školách pro spoustu lidí, kteří by v normálním systému těžko udělali maturitu. No a teď dnes, když už tu maturitu díky měkosti našeho systému dneska na některých školách snadno udělají, no tak se s nima něco musí dělat a oni nechtějí do práce, no tak, tak studují tyhle ty obory. To já jsem nemilosrdný v této věci.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách. Viděl jsem to na sociálních sítích. Dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil se domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3. Takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbabile, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko, nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál, a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytvářejí především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická
1: no, ale krásný
2: čeština.
1: Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k severu.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míň. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost téze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris?
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel.
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo jiný.
2: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa. Zatímco ti, co mají... A ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ne, pro ti, co mají radar.
2: Předek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar... se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba. Do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
2: optimistickým
1: zvoláním.
2: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reut Schwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to ano, od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak se to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tímto pičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře, potom postříkali DDT nůžky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Radio Xaver.
1: Slepuje očko do očka, řetězy z papíru, není to jen tak z plezíru, a v domě voní Vánočka, co kdyby třeba zrovna teď, pohyby prstů stále stejný, už ví, že je to beznadějný, už to ví, že se nedočká.

0: Jiří Vítek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jedna věc, která výrazně patří k Praze 8, je Heidrichova zatáčka a celá vůbec akce Anthropoid. Jestli s tím žijete také, je tam teď krásný památník. Zajímá mě kolem toho několik věcí. Co to zaprvé znamená pro vás jako pro městskou část a pro vás pro místo starostu?
1: No tak strašně moc.
0: Žijete tím?
1: To tak jsem patriot.
0: Jo, jsem patriot.
1: Celý život na Praze 8 žiju. Narodil jsem se, z Bůlovky mě odvezli do paneláku na Praze 8. Samozřejmě pro nás je to jako pro Prahu 8 jedno z nejvýznamnějších míst, který tam máme. Kromě samozřejmě ještě střelnice, Kobylské střelnice, Jamlického hřbitova, který se také prolínají samozřejmě do tohohle toho odboje. Ale teď jsme dělali vlastně 80 let oslav, operace Anthropoid, a to jsem měl teda na starost jako radní pro kulturu. Myslím, že to dopadlo velice dobře, bylo to důstojné. A kolega, vlastně co má ještě, co je se mnou tam radní, neustále vlastně provádí, dělá komentované prohlídky té oblasti, kde byli ty odbojáři. Udělali jsme stezku parašutistů, že kdo navštíví Libeň a okolí, tak narazí na informační panely, kde bude v tomto domě žil, tady se stalo a tak dále. A shodou okolností jsem vám přinesl tady bankovku, kterou jsme vydali jako městská část.
0: Jak říkáte, shodou přinesl mám bankovku, ale to je krásné.
1: Je to vlastně, to mě napadlo, když jsem viděl bankovku zoologické zahrady někdy minulý rok a řekl jsem si, že bychom se mohli spojit s tiskárnou cenin a vydat vlastně tuto bankovku.
0: A proč zrovna Kubiš a Gabčík? Proč ne ti ostatní?
1: Protože samozřejmě...
0: Ti byli na místě.
1: Ano, byli na místě. Jsou spojeni přímo s tím atentátem na té Praze 8. Ale samozřejmě vážíme si všech těch sedmi, kteří v kryptě samozřejmě ukončili svůj život.
0: No a osud jistého Čurdy...
1: Ano.
0: Ten je také nějak spojen s osmičkou.
1: Je spojen asi tak, že vlastně to okolí Libně je velmi provázáno s tím odbojem. Ty ulice se jmenují po těch obětech, odbojářích. A paradoxně Karel Čurda, ten, který teda zradil výsadkáře parašutisty, dostal byt nadaleko místa, kde tyhle ty hrdinové žijí. Tam máme například, samozřejmě teďka budeme připravovat památník nebo připomínku Jindřišky Novákové, nejmladší, vlastně oběti toho řádění, té Heidrichiády, skoro okolnosti nedaleko on bydlel.
0: Pane místo starosto, když projedu dnes teoreticky tou Heidrichovou zatáčkou, ujedu pár metrů a podívám se takto na chodník po pravé straně, tak tam donedávna uprostřed plotu bývala taková jako trafika, něco, takový domeček, jako kiosek nebo něco.
1: To nespomenete si? Nevybavuju.
0: Že no, nabízím popolil... sásku. Vypadalo to jak trafika z filmu stará.
1: Víte, je to možný.
0: Po ale... pár metrech. Nevíte, co s tím
1: ne,
0: je?
1: Nevím.
0: Nevíte.
1: Netuším, to jste mě nachytal, ale fakt si vybavuju, po pár metrech výjíždím do Holešoviček a žádnou trafiku si teda nevybavuju.
0: No ono to takové nenápadné.
1: Jestli to tam nenechali filmaři třeba.
0: Ne, to tam bylo leta, nevím, jestli tam ještě je.
1: Tak to
0: a taková, si toho všimněte, to je. Ještě k této věci, jak moc to zajímá třeba některé občany nebo odborníky ze zahraničí, přijdou se podívat?
1: Jo. Opravdu tohle téma, které zajímá jako širokou veřejnost a zahraničí strašně moc, jako lidi. Opravdu je to událost, která rezonuje celou Evropou, si myslím. Jako. Mm-hmm.
0: Takže asi, kdybychom dělali nějakou hitparádu, tak je to nejdůležitější nebo nejznámější věc, co se odehrála.
1: Za druhé světové války. Myslíte jako historicky?
0: Na osmičce.
1: Jo, takhle, na osmičce. Pravděpodobně ano, ale samozřejmě jsou tam nějaké ještě historické věci, ale určitě tohleto přebíjí. A máme tam Hrabala a tak dále. To jsou
0: takový... Hrabali ale v Libni dole.
1: Ano, a to je také osmička.
0: No, ano, vím.
1: Takže to jsou věci, které taky jako přetékají do zahraničí, ale Anthropoid i díky prostě i když nepovedeným filmům Hollywoodu, tak i tak oslovují prostě jakoby ty zahraniční návštěvníky nebo vůbec historiky.
0: Ještě mi řekněte, dům, ve kterém leta žil Karel Gott na Osmičce, což je, myslím, Zenklova ulice.
1: Nejsem si jistý.
0: Je to pod Vlachovkou, když jedete Heidrichově zatáčce, ale na druhé straně, takový dneska činžák to. Kolikrát jsem se díval, jestli už tam je nějaká cedulička, protože tam možná strávil víc času než na Bertramce.
1: Dobrý tip. No a můžeme se tomu začít věnovat samozřejmě. My jsme teďka dávali vlastně pamětní desku Věře Čáslavský, která taky teda na Osmičce žila, ale samozřejmě Karel Gott je

0: jsou ty nejčastější problémy.
1: No počkejte, ale ta osmička, zrovna když vezmu kobylisy, bohnice, možná ďáblice částečně, nevím jak dole, potom Líbeň a tak, tak já tam nevidím, a to jsem tam často, jako problém s parkováním, jako třeba na pětce, na dvojce nebo na jedničce.
0: V těch sídlištích ten problém skutečně je, že jo? Protože tam je to omezený prostorem, ty auta přibývají. Tam, kde jsou modré zóny, jako v Karlíně, pravděpodobně to pomohlo, ale na sídlištích modré zóny nejsou. Je to problém s dodávkama a tak dále, které samozřejmě podnikatelé mají, je víc podnikatelů a zabírá to víc místa. Takže to je to problém. Parkování prostě na sídlištích je velký problém.
1: Cítíte mezi občany, protože určitě teď před volbami jste v terénu, obavu, strach, nejistotu, co se týká cen energií, cen základních potravin, zejména u starších spoluobčanů. Je to věc, do které radnice asi nijak nezasáhne, ale komu to mají ti lidé říct, že?
0: Je paradoxně, jako to říkají hlavně nám, protože jsme nejblíž. Když bude problém s tím, že nebudou platit například v obecních bytech, tak se to dotýká samozřejmě radnice. Ano, lidi to vnímají. Podle mě ještě ne tak skutečně. Stále se tomu nechce věřit, že by mohlo přijít něco takového strašného, dá se říct, za desítky let, možná za 70 let něco, co by poznamenalo tuhle společnost výrazně. Jo, je to cítit. A cítíme to i jako v okolí, v rodině, všude. Jo.
1: Připravujete se na to nějak? Jednoho dne můžete mít mezi občany, řekněme někoho, kdo řekne tak, a já ode dneška nemám vůbec.
0: Víte co, já nechci být takový ten generál po bitvě. Ono tady se desítky let řešily nějaký green dealy a vymýšleli se různé věci. Já už jsem asi v roce 2014 natáčel taková videa o tom, že například panelové domy mají plochou střechu a jsou ideální na sběr dešťové vody nebo na solární panely. Znamená, kdyby už se tohle začalo řešit a ty velké panelové bloky by byly soběstačné energeticky, tak by ten dopad byl asi menší, kdyby se na tom dělalo 8-10 let, ale on se neudělal vůbec nic. No, dělali se nabíječky na auta.
1: Ale to je kdyby.
0: To je kdyby. To je problém blackoutu, o něm se mluví 10 let, taky se v této věci nic extra neudělalo. Ale v tuhle chvíli ta samospráva co může? Snížit daň z nemovitosti, požádat magistrát, aby vypnul modrý zóny, aby lidi neplatili, možná snížit cenu za svoz odpadu nebo nějak to dotovat, ale to je tak všechno.
1: Víte, jak je to s tím blackoutem? Stejně jako s ukládáním dat, zálohováním. Každý začne zálohovat až tehdy, až jednou o všechny data počítači přijde.
0: Jasně. Tak já jsem prepper x let, takže já jako tyhle věci nějakým způsobem řeším. Je to moje hobby. Solární panely, nabíječky, světla, různé externí věci. A jenom zmíním, paradoxně jsem udělal takový manuál za krizové, co dělat, kdyby došlo k nějakému válečnému konfliktu. Asi 20 stránek jsem udělal takovým komiksovým způsobem. Jděte do metra, vemte si sebou tohle. Takový ty rady typu nečekejte, že tam je jídlo v tom metru, je tam stálá teplota, takže se radši oblíkněte, i když je léto. No a paradoxně spoustu lidí mi psalo, že na mě podá trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, za to, že jako radní pro bezpečnost jsem vlastně chtěl udělat nějaký manuál, který jako vlastně uceleně není. Jo. Tak takhle ta společnost, on je to ochranný mechanismus u spousty lidí.
1: Ještě jedna věc, a to jsou ti patrioti, tedy strana, které vy velíte, pro mě popravdě trošku nečitelná, protože úplně nevím, co o to očekávat. Toto jsou patrioti pro pravou osu. To znamená, že na jiných místech jsou to jakési franchízy, nebo jak tomu mám rozumět?
0: Je to tak, jako franchíza je asi silné slovo. S těmi lidmi se znám, léta setkal jsem se. Máme nějakých 35 základních organizací. Jindřichův Hradec, tam máme starostů například. Po Frenštát pod Radhoštěm. Ty lidi osobně znám. Není to strana založená na nějaké ideologii. Prostě je to o tom, jsem patriot, chci měnit věci okolo sebe nejdřív. Znám je, žiju tady a vím, co je potřeba udělat. Nemáme ambice nějaké velké politiky, komentovat nějaké zásadní politické věci, protože si myslím, že i já, který teda jsem 4 roky místostarosta,

0: Určitě jsem nedozral do toho, abych tady vám říkal, jak ukončit nějaký konflikty nebo a tak dále.
1: Jo, takže ambici řešit to celonárodní problémy, to nemáte. Takže to musí být patriot.
0: To jedno přijde, musí se vykrystalizovat. Ono je spoustu lidí, kteří naskočí do politiky a přeskočí to střední odborné učiliště. To je, řekněme, ta komunální politika. A tohle, když přeskočíte, dostanete se do velký, tak to je velký průšvih.
1: Vy budete za patrioty kandidovat? Pomýšlíte si v duchu na pozici starosty?
0: Nepomýšlím.
1: Takže co je
0: cíl? Je to špatný to takhle říkat, protože lídr by měl říct, že pomýšlí. Já bych chtěl, aby tam zůstala koalice, která tam je, protože máme fakt skvělýho starostu. Je soudesky.
1: To je pan Gross.
0: Pan Gross. A opravdu je to jako výborný starosta, nedosahuje jeho kvalit.
1: Dobře. Držím palce, těším se, že se třeba do voleb ještě uvidíme a jsem rád, že jste přišel. Na
0: shledanou.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country.
5: The absolute best.
4: All the time.
3: Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají, a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021, a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni, pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy pokud ty vím, malé
2: tak hnutí ANO, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají až, nebo
2: si hlavně
1: omluvu, až je budou zvýšovat.
2: Spíš dal ruku, já nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Mm-hmm. Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, ano, méně rychle zadlužovala Českou republiku než Hnutí ANO, protože Hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte? Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS 2. Další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. a také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím směřme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně. Ti
1: se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. těch 250
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No, oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud, bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Piráti tyto začali jako sofistikovaně, že vlastně je to taková, jako, že to modernizace společnosti a ekonomiky, budeme si všechno sdílet a půjčovat, ale oni si často jako sdílejí a půjčou, aniž by to ty lidi, od kterých si půjčou a sdílejí, věděli. Víš, jako autorský práva a takový věci, tím se moc nezabývají, no. A tak jsou to Piráti, u nich se to dá pochopit. Ty prostě loupěj, že jo?
1: No, tak jako tehdy na tom začínali, že jo, v prostředí internetu, ale vem si, dneska už jsou to prostě takový kravaťáci. Podívej se na Bartoše, jasně, on má ještě pořád ty dredy, asi je bude mít až do 70, ne-li díl. Ale prostě už jsou to kravaťáci, už to není žádný antisystém, žádná revolta, nic, prostě normální standardní politická strana.
0: Hele, a oni úplně to, oni úplně zmizeli. Všimla jsi z toho, že jsou neviditelní?
1: Taky ze 4 poslancema zkus být viditelný.
0: Jo, ale oni vždycky uměli víš, jako dělat aspoň hodně hluku. To bylo jejich, jako řev, to uměli, ale teď nic. A co mě pobavilo, jak jsme se bavili o tom, že ODSka je u té levý zdi a tam už nic není, takže nakonec jsou to Piráti, kdo se postaví za živnostníky a řeknou, že jsou v té vládě proti tomu, aby se jim zvýšily sociální daně, to je neuvěřitelný.
1: Jo, tak je to svým způsobem zajímavý, ale docela zajímavý je i to, co předvádí ta vysloveně levicová úderka v Evropském parlamentu, pirátská, protože tam ta skvadra, ta je úplně úžasná. A teď třeba v souvislosti s novou kauzou ministra spravedlnosti Blažka, proti němu vystoupila paní Gregorová, europoslankyně, že říct si v demokracii, že ten ministr selhal, že to není nic špatného, a že ona teda bude ta první, která řekne, že Blažek selhal, že by měl odstoupit.
0: Ne, ale víš, co se mi moc líbilo, to mě udělalo velkou radost hodnotový premiér Fiala, když řekl, že vlastně Blažek si žádá ty informace z toho živého spisu kvůli občanům, že to dělá pro občany.
1: Ano.
0: To vlastně já musím Fialu pochválit, ale za tohle to já bych řekl, jako, že to by z něj nebylo možné vydolovat, ale on to vypustí sám.
1: A prostě řekl on, kvůli kterým občanům nějaký tam konkrétně jmenoval?
0: Já myslím, že natočí video o tom. Všimla si, že on rád točí videa, pouští to na Twitter, já je miluju. Já jsem sběratel tohohle, protože já mám rád tu ikonografii spolu. Oni jsou fakt, to je jak propaganda. Oni měli takový ty pohledy, všimla si do dálky u Fialy, jak on je furt zahleděné, jako a to milovali komouši z 50. let, to měli vždycky, že jo, hledíme jako do těch.
1: No jasně,
0: zíčků.
1: My to máme s Xaverem za stranu a za lidi, že jo, taky držím klasy a koukám do dálky.
0: A proto to mám rád, že oni jsou v tom fakt unikátní, jako spolu, nikdo na ně nemá.
1: To je pravda, no. Když to jsem si jako úplně nevšimla, ale já jsem si zase všimla, že Fiala se teď poslední dobou trochu krotí v těch gestech.
0: Možná
1: je to tím, že úplně neměl žádný projev, kde by mohl dělat takový ty svoje cvičme v rytme, víš? Jako, ale teď poslední dobu je to takový dost jako umírněný, tak možná si řekl, když musíme šetřit ve státním rozpočtu, tak já budu šetřit na gestech.
0: Všimla si, že zmizely signály taky docela?
1: Už je nevysílá.
0: Ne.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl zatčen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
2: No, tak to je fascinující zpráva. Jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce. Byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se. A vojenské zpravodajství následně uvedlo, že nic se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako bych byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo? Možný to je. Nespochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
1: Jako
2: to
1: osobně?
2: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak. A že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama. Já jsem se cítil jak rumburak. Jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivce, že proto nedostávám moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať ve premiérově vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete, viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam

0: Na té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti, a to se brzy dozvíte, a asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil, kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
1: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
0: Já myslím, že byla fantastická.
1: Fantastická, jo.
0: No, fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no, tak, ale jako takhle nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda. Ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přesto, že možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
1: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
0: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě. Akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.

0: dýmky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
3: Ahoj Xavere.
2: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
3: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
2: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 Areně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
3: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
2: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
3: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
2: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
3: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
2: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
3: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
2: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
3: No nejde to.
2: Nejde to?
3: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
2: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
3: Ano.
2: Všechny do jedné?
3: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
2: třeba
3: autor...
2: Třeba Barcelonu?
3: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
2: Mm-hmm. Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
3: Mozeská otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
2: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
3: Tak,
2: jo.
3: Tak.
2: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
3: Ano. No, pardon.
2: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
3: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval... Jo, no jenže počkej, já tě neznám
2: můžeš
3: jako zpěváka.
2: Můžeš to nějak vysvětlit?
3: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
2: No ne, prostě, já si říkám,
3: ano.
2: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddyho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií, pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
3: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
2: Pravě.
3: To je tak
2: souvisí to
3: nějaký věc. No, souvisí to v tom, že já ty kvíny v tomhle s tom nemám propojenýho. Ale... ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká: kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká: Queenie. A my říkáme: tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo. Ale
2: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
3: Je to tak?
2: Říkáš, cítím to v celém těle.
3: Baví
2: prosím
3: to.
2: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to.
3: To je blbý.
2: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
3: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
2: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
3: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
2: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, takhle to vypadá?
3: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
2: Jsi spíš srdcař, než?
3: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
2: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
3: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
2: Kolega Mozart tomu říkal kontrapunkt.
3: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
2: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
3: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
2: kdo má, v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
3: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
2: Jak toho producent?
3: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
2: jo,
3: ten divák...
2: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
3: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
2: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
3: Určitě.
2: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
3: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
2: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
3: Všechny.
2: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
3: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
2: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
3: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are The Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer. Tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
2: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
3: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopni ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo, jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdím rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
2: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
3: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
2: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
3: Ne.
2: To je jenom studiovka.
3: To je jenom studiovka. Ale zpívali živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
2: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
3: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
2: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
3: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten, nevím přesně, jak se mu říká.
2: Žlutý s těma páskama?
3: Takové? Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl 3 ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
2: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
3: Jsme včera začali naše letní turné.
2: To znamená, včera bylo 15.
3: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
2: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
3: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
2: Pěkný léto, ahoj.
3: Pěkný léto.
2: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Michal Fischer je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pokud vím, tak vy jako místostarosta máte ve své gesci mimo jiné i zdravotnictví.
1: Ano.
0: A my teď často slyšíme diskuse o tom, že tu chybí zubaři a tu chybí bůh ví jaký specialista. Jak se toto v jednotlivých městských částech řeší? A máte vy s něčím problém?
1: Máme problém. Asi bychom potřebovali, i když se nám podařilo teď v minulém volebním období nebo v tomto volebním období otevřít nové ordinace právě obvodních no, praktických lékařů na sídlišti Hornomichulupská na rampě v Milánské, tak scháníme a hledáme pediatry. Dětské lékaře,
0: protože těch je
1: jako nedostatek, je to poměrně bychom rádi to rozšířili trošičku tu nabídku, protože v určitých místech to potřebujeme. My máme vlastní malou polikliniku v Tenisové ulici, máme ordinace, ve kterých, které pronajímáme lékařům dle potřeb, a aby to mohlo fungovat, nabízíme jim tuhle tu možnost, snažíme se aktivně vstupovat inzercí a zajišťovat pro nás i tyhle ty klienty. Podařilo se nám obnovit spolupráci s několika praktickými lékaři, kteří přišli z jiných ordinací a převzali tady tu kartotéku, protože to je pro ty lékaře důležité, aby měli tu svoji klientelu, za kterou sem jdou. Takže určité kroky se v tom podařily, ale říkám, bude to běh ještě na dlouhou trať, protože mladí lékaři úplně nechtějí tu kortu pediatrii, ty dětské lékaře úplně nemáme. Uhum. Tam bychom to rádi posílili a samozřejmě i v rámci možností městské části jim chceme nabízet a nabízíme možnost eventuálně ubytování, eventuálně získat byt po dobu, pokud to budou takhle samozřejmě tam fungovat.
0: Pane Fischere, do jaké míry s tímto zacvičilo teď to uplynulé období, vlastně mám na mysli ty příchozí uprchlíky nebo emigranty z Ukrajiny, protože ti také potřebují určitě péči lékařskou, že? A tak se ptám, jak to u vás na Praze 15, jestli u vás našli někteří také domov nový, že, a lékařů dostatek?
1: My jsme v té první fázi, ještě než se začalo vlastně tohleto dělat, tak už my úterý, myslím, začala ta invaze z Ruska na Ukrajinu a my už v pátek jsme měli první zájemce o ubytování v našich zařízeních, kdy jsme řešili už příjezd prvních uprchlíků z Ukrajiny. Dneska jich ubytováváme v našich zařízeních kolem stovky nebo přes stovku a na Praze 15, co máme čísla, jich kolem 1500. Co máme, tak jako evidenci, co víme.
0: A to unesete v klidu,
1: ano,
0: včetně té
1: zdravotní
0: péče.
1: Nemám zatím informaci o tom, že by byl nějaký problém v rámci zdravotní péče. Dneska zrovna dopoledne byla nějaké jednání kvůli školám, protože došlo k tomu, abychom umístili že, děti z Ukrajiny a do školek a do škol, tak se dělalo nějaké přerozdělování. Musíme se s tím poprat, nedá se nic dělat. A to je i jeden z důvodů, proč přemýšlíme dál, takže hledáme místo, kam nastavit adaptační skupiny, aby ty děti, které přijdou, měly kam chodit a zároveň, aby to mělo do budoucna i dopad na další prostory. Proto máme připraveny školky nové, výstavbu nových školek, kterou dlouhodobě chystáme, ale teď jsme zrychlili jednu z těch věcí a to je, že se nám podařilo získat z magistrátu dotaci na dvě modulární školky, kde máme připravená dvě místa u škol, kde chceme postavit místa celkově až asi pro 120 dětí, no 118 dětí, přesně abych, 116 dětí, abych byl přesný. A jsme ve fázi, že v tuhle tu chvíli na to připravujeme stavební řízení, nebo je připraveno stavební řízení, už probíhá a počítáme, že pokud se to dobře podaří a podaří se nám zajistit ty modulární prvky, takže bychom do půlky tohoto roku měli mít další dvě mateřské školy plus adaptační skupiny pro i ukrajinské děti, i naše.
0: Pane místostarosto, to je taková věčně zelená píseň, ty školky. Já to slyším každou chvíli a nejen od vás, ale od různých komunálních politiků. Pořád chybí školky, ale pořád je nižší porodnost. Kam se to ztrácí, ty školky?
1: Školky se nestrácí, ale je sem větší příliv lidí. Praha vábí občany z dalších částí republiky, to znamená přichází, nějakým způsobem tady fungují, ale třeba se tu ani nehlásí, tudíž vlastně nám to tak úplně neodpovídá podle mého pochodu.
0: Jo,
1: ale ty děti by neustále, jako, a navíc by rády maminky šly dřív do práce, to znamená, chybí jesle, to znamená, chceme nahrazovat nějakým způsobem už od začátku ty tříleté děti, aby chodili do školky, ale není to tak jednoduché. Navíc se budou se nové byty, dochází sem fakt jako ten nárůst těch občanů, kteří přicházejí do Prahy, je mnohem větší. S tím to nese samozřejmě i tohleto riziko, že někam potřebujete umístit děti a ty místa úplně nejsou, nebo jsou zase pro určitou kategorii, nebo někde jsou vystěhováni. Takže já si myslím, že všechny městské části se na tom nějakým způsobem zamýšlí a snaží se budovat. Mm-hmm. Je to problém prostorů, financí a nějakého dlouhodobějšího i stavebního řízení, než se to dá dohromady. Ten proces trvá dlouho.
0: Je pravda, že když se na území některé městské části staví třeba nová školka nebo jakákoliv jiná občanská vybavenost, takže výrazným dílem na to finančně přispívají ti developeři, kteří tam staví. Chodí to tak?
1: Nevím, jestli výrazným dílem, ale naší snahou je a snažíme se o tom dělat memoranda a dohody o spolupráci u všech větších staveb a se všemi těmi stavebníky, vlastníky těch nemovitostí, které chystají, se snažíme dohodnout na tom, aby to takhle bylo. Proto v podstatě máme dohodnuto dneska školky u všech větších projektů, které se budují na Praze 15. Mm-hmm. To znamená, oni už sami dneska se naučili, mezi tím došlo k dohodě o nějakých kontribucích, které navrhl magistrát, které už to přímo zahrnují, jakým způsobem by se měli podílet na obslužnosti toho území právě díky těmhletěm stavbám. Ale my přesto do té doby dneska máme v projektech, nebo včetně těch dvou modulárních, 7 míst, na kterých bychom měli vystavit nebo nechat vybudovat mateřské školy, které potom přejdou do našeho majetku a my je budeme spravovat. Takže do budoucna máme připraveno 7 nových mateřských škol.
0: Já tady pořád koukám na tu ceduličku, na ten, a pořád na tím musím přemýšlet. Vy vlastně říkáte, promiňte, že se k tomu vracím, říkáte, je to ideální, že dítě do školky a seniora dáte do denního stacionáře. Když chodí dítě do školky, tak taková babička od toho dítě, které dneska je v dnešní době kolem 25 let a chodí dopoledne do fitness. Kolem 50 let.
1: Ano.
0: Takže já si říkám, jestli vám to funguje jako dohromady. Kolik je takových lidí, kteří mají dneska dítě do školky nebo děti do školky a ještě u toho se starají o babičku, takovou babičku Boženy Němcové?
1: To jsou protože... cizí lidé. To jsou cizí seniori, to nejsou seniori těch, kteří tam...
0: Já si myslím, že fór je v tom, že ne. Když jede mama taxi,
1: ne.
0: A takže vezme i babičku?
1: Ne,
0: to tak není. Jo?
1: Ten princip je vlastně na tom, že seniori, kteří budou v té jedné části, se mohou setkávat s těma dětma v té druhé, anebo se můžou oddělit, ale jsou to cizí lidi. Stejně jako na to čtení do těch školek nám chodí cizí seniori, babičky, které mají chuť se s těmi dětmi setkat a nemohou třeba být u svých noučat, využijou tohleto, protože jsou ještě aktivní, činní a rádi to s nima stráví. A ty děti neuvěřitelně vnímají ten prvek té babičky, která tam prostě sedí, stejně asi jako jsme to vnímali my, pokud jsme to měli, protože můj děda mi vyprávěl pohádky, vymýšlel si a do dneška si pamatuju, co všechno jsme vlastně vyváděli a byl jsem malý. A
0: už jsem to pochopil.
1: Jo,
0: už to. Ještě mi řekněte, pane Fischere, vy se teď ucházíte o to, abyste byl starostou městské části Praha 15. V čem to bude jiné za vaší vlády, když tam přijedu do Hostivaře třeba na návštěvu, tak pěkný to tady má ten Fischer.
1: To bych byl rád, kdybyste tohleto podařilo.
0: Co chystáte, víte?
1: Co chystáme do budoucna? Nám chybí, na naší městské části nám chybí třeba sportovní hala. Já mám celý svůj život propojený se sportem, hodně se celý život motám kolem fotbalu a sportovní hala ale je jeden z prvků, který nám tam chybí. Máme obrovský kvantum sportovních klubů, kteří by ji rádi využili v rámci svých činností. To je jedna z věcí,
0: takže na kterou bychom postavili
1: sportovní. Rádi bychom postavili do budoucna sportovní halu. Máme v hlavě projekt na startovací byty, ale oni to nebudou přímo startovací byty, ale měly by to být nájemné byty, které bude mít městská část ve svém vlastnictví, které by měly umožnit mladým po nějakou dobu, než se prostě rozvinou a dostanou se k nějakým finančním prostředkům a najdou si tu svoji cestu. Tak pro ně, ale zároveň pro ty seniory, kteří už třeba mají problém s placením toho tržního nájemného a mohli by využít i tohoto prostoru. Chybí nám určitý prostor pro krizový případy pro rozdělené rodiny. Najednou dojde k nějakému rodinnému disbalancu. Máme sice nějaké byty, ale rádi bychom to doplnili ještě o něco, abychom mohli umístit maminku s dětmi, eventuálně tatínka s dětmi do jiného
0: bytu. Takže
1: bytu.
0: Plány máte plány velké. Vy jste tedy lídr kandidátky TOP 09 a ODSky. No.
1: Která se jmenuje Společně pro Prahu 15.
0: Společně pro Prahu 15, ano. Takhle hezky. Jo?
1: Ano, Společně pro Prahu 15.
0: A řekněte, jak moc vám je příjemné spojení tradiční občanské demokratické strany s tou TOP 09, která teď trošku kulhá? Víte, alespoň co se týče preferencí.
1: To je pravda, ale já to furt jsem na té Praze 15, jsem v té komunální politice a tam je to o lidech. My když jsme v minulém volebním období dávali dohromady koalici, trojkoalici s ANO a Stopkou jako ODS, a tak vlastně jsme tam šli a já se to nebojím říct, že na nás koukali trošičku jako na čerty s rohama a s dlouhým ocasem a na ty, kteří z té ODSky byli takhle jako úplně špatně. Na konci jsme se vlastně dostali do stavu, že jsme si porozuměli lidsky, jsme si porozuměli. A mně se nestalo za 3,5 roku, kolik to je, za 3 a 3/4 roku od voleb sem, že bychom někdy třeba hlasovali v radě něco na sílu. Vždycky došlo ke konsenzu, k dohodě, a to je politika, která mně se líbí, aby se dělala. Aby se lidi dohodli, protože to není o velké politice. To je o tom, aby tam ty lidi měli klid, aby měli všechno, co potřebují, a my jsme se jim to snažili zajistit.
0: Jsem rád, že jste přišel, a držím palce, na shledanou.
1: Já děkuji moc.
0: Naším hostem byl Michal Fischer.

0: Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
0: to chodí.
1: Za Joea Bidena.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Tak jestli jste si všimla, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jako by nebyl by zas kritizován z té druhé strany, no tak chce se Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit, ale
1: no,
0: nerada bych
1: ho to.
0: No. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád do toho zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: Tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? Kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v obozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: nechtěli
2: my.
1: Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu a Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem a proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když se řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: A to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
2: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí, a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku, tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČES, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČES se stal plně státní firmou?
2: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude. To přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
2: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud jí hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jako že jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
1: No,
2: a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jako že mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem,
1: no,
2: a tak dále.
1: Posmíváme, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
2: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energetiky ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
2: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět.
2: Jo,
1: tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku, ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo, protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
2: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
1: No,
2: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu Kdo to zaplatí.
2: Nasledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz. Oha!

Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod to obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý.
2: Ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

0: si pozor, okrade vás taxikář. Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
1: No, tak na to měli podíly, na to mělo podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
0: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
1: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
0: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s tím, s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
1: Jasně.
0: Co vám na tom tak vadí?
1: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
0: Nabídka, poptávka?
1: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
0: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
1: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000, k tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
0: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
1: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
0: Aha. Už tomu rozumím, takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
1: Klasickou taxislužbu, ano.
0: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
1: Tak to zhruba asi tak bude, protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtují 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
0: Mluvíme teď o těch, o tom Uberu třeba?
1: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
0: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
1: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by

0: pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místním autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
0: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
0: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
0: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3500 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
0: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
0: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
0: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
0: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
0: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část zde působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
0: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
0: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
0: Když mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
0: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a aspoň předpokládáte, že část z nich jsou teď...
0: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
0: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
0: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
0: Ne,
1: jestli...
0: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
0: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
0: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
0: Jsou.
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
0: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt, nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, který nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
0: Nechceme, my
1: ale
0: chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci.
0: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci, například Uber, a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
0: jo, v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička?
0: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiným to
1: úplatek
0: není.
1: Za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No,
0: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
0: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16 hodinový směny, jezdí jako magoři po evropský a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz. Ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být 1. týden v září. Při tom největším šrumce, až se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte.
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bývaly doby, kdy se pořádaly sbírky, abych už nechodil pít nikam na večírky, protože každý z nich pak skončil fiackem, když jsem začal mít pátý drink pod opaskem. Řeknu vám, že to vzalo velice moc času, než jsem našel v pivu svoji spásu. Od těch dob už nemusím trávit noci v kleče a dumat, jestli přijdou šavle nebo

tenký skrýnky a kde se v šejku míchají exotický drinky. Já se chci prostě vyhnout všelijakým melám. Piju jen pivo a vím dobře, proč to dělám. Netoužím po koktejlech, co jsou jen pro zvaní. Na adrese zlatým kovem rámovaný. Mé společnice tam mají vždycky

0: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
1: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
0: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
1: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová Alex.
0: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
1: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
0: No tak včera to byl titulek.
1: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
0: No a dobře, že vás vyslechnou.
1: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
0: Myslíte motoristy
1: a přísaha.
0: Přísaha.
1: Přesně stejně, jako to bylo.
0: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
1: Mělo.
0: Dobře, to pojďme na témata.
1: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
0: Ano, koncem července, myslím,
1: ne, celých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
0: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
1: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, těch byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To
0: je totiž to kritérium. Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
1: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
0: Aha,
1: Jo? Mm-hmm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
0: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
1: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
0: takže
1: se domluvili.
0: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
1: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
0: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
1: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
0: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
1: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
0: jmenujte.
1: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No, to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
0: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
1: No,
0: už vás nechám mluvit.
1: Chvilku jsem se radoval, jo? Než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
0: A nemalá. Nemalá inflace.
1: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
0: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
1: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
0: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšný, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
1: Ten pojem novoněmec je matoucí.
0: No, je to takový zvláštní.
1: Když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
0: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
1: Vidíme to, že jo?
0: U některých.
1: No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
0: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
1: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
0: že sílí,
1: no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
0: A pak je to v pořádku?
1: No jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
0: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
1: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je vždy krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
0: No.
1: Některých už začíná být moc.
0: Řekl jste to vy, ale ano.
1: No, a pak se budou chovat jinak.
0: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
1: To už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
0: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
1: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
0: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
1: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 6 ku 9, ne, 9 ku 10, 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
0: Můžeme to zvrátit?
1: No jasný.
0: Tady v Evropě?
1: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
0: Mě zajímá právě ta Evropa.
1: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
0: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
1: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
0: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
1: Přitulíme se.
0: Tak, už se těším.
1: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
0: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
1: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
0: A pardon, že vám do toho skočím. Co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne? Myslím, ten plyn.
1: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
0: No, a tak, dražší.
1: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
0: A píše dopisy.
1: No prostě je to,
0: je
1: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlo na vás.
0: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
1: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
0: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Také se těším.
0: Užívejte dál léta.
1: Brzo na viděnou.
0: Podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, Xavere.
2: 81. díl? To možný?
3: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
2: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
3: Myslíte výšku?
2: Výšku.
3: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
2: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
3: Ne.
2: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
3: Mám to zkusit, jo.
2: Tak to funguje lidský tělo.
3: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
2: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
3: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
2: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
3: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
2: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
3: Ne.
2: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
3: ano.
2: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
3: ano.
2: Kopanec, víte, co je?
3: Jo.
2: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
3: 3200 kostí.
2: Jeden kopanec.
3: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
2: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, a rád tě vidím.
1: Zdravím tě, Ksaver, a taky tě rád vidím.
0: My jsme při minulém povídání slíbili našim divákům, že budeme trošku vzpomínat, když je to léto. A já bych tím s dovolením dnes začal. XTV byla včera na Slovensku a natáčeli jsme rozhovor s Vladimírem Mečiarem. Bezesporu to bylo velmi zajímavé. Doufám, že budeš mít čas se na ten rozhovor podívat. Mm-hmm. Ale šlo mi taky hlavou to naše dnešní natáčení a říkal jsem si, nechci to klást příliš obecně ve smyslu, na koho Miloš Zeman rád vzpomíná z těch dřevních dob. Ale byli lidé, když se převalila sametová revoluce a byly všechny ty ostatní roky, všechny ty ostatní akce, z té gardy, která byla už mezi námi nejsou, kdo ti tady chybí z toho důvodu, že to byl člověk, kde věci platili na podání ruky a přitom se dalo říci, že to je velký politik nebo státní?
1: Mm-hmm. No já tě asi tu odpovědí překvapím, Ksavere. Podívej se.
0: No že jsi to byl ty, jestli to je to překvapení.
1: Ne, to mě sice taky napadlo jako provokace, jako bonmot, ale to jsem nemyslel. Uvědom si, že i když jsem byl na Letenské tribuně, tak hned na začátku revoluce jsem nebyl, jak říkají Rucové, v kurzu děla. To znamená, neměl jsem možnost se nějak dohloubky seznámit s těmi hlavními aktéry. A to se týká i rozdělení Československa, na které se asi v souvislosti s Mečiarem ptáš. Ty vidíš, že jsem byl proti rozdělení, ty víš, že jsem chtěl referendum, ať se tedy vyjádří oba národy, ale to už je samozřejmě za námi. A abych mohl říkat, kdo opravdu drží slovo a kdo nedrží, to bych toho člověka musel znát daleko hlouběji a musel bych s ním často komunikovat a to v tomto případě ještě nebylo. To bylo o něco později.
0: Zkusím to jinak. V okamžiku, kdy se tvořila Nová republika, začínalo se podnikat, otevřely se hranice, po roce 89 začíná být všechno v té společnosti jinak. Promění se politická reprezentace a Miloš Zeman začíná zasahovat do hry výrazným způsobem. Určitě to bylo tak jako je to dneska, že třeba mimo televizní kamery a mimo tiskové konference se dělají nějaké dohody. A vzpomeneš si na někoho, na koho byl spoleh, s kým bylo možné si podat ruku a platilo to?
1: Já bych ti rád pomohl, Ksavere, ale já jsem v té počáteční fázi ještě nebyl účastníkem takových dohod. A proto ti neumím přes nejlepší vůli odpovědět.
0: Jaký byl Václav Havel?
1: Václavu Havlovi jsem vyčítal neznalost ekonomie, což se projevilo například i v jeho kritice takzvaných temných slušovických žilek, ale jinak to byl charismatický člověk, který prospěl České republice tím, že zvyšoval její mezinárodní prestiž. To mohu potvrdit z hlediska četných zahraničních návštěv, kdy jsme o tom mluvili. Václav Klaus byl v podstatě téměř od začátku můj politický oponent, ale tam bych i na začátku budoucích nebo pozdějších zkušeností, jako byla třeba opoziční smlouva, si troufal tvrdit, že dokázal dodržet slovo a dohody. Ostatně o tom taky píšu ve své poslední knížce. No, na koho dalšího se chceš zeptat?
0: Třeba na Václava Klause.
1: O něm jsem teď mluvil.
0: Já vím. Já jsem se ptal na Václava Havla, ty jsi přešel k Václavu Klausovi.
1: No.
0: A já se ptám, jestli za ta léta můžeš říct, že jste někdy, to, že jste spolu nesouhlasili, víme, ale jestli třeba někdy takzvaně neplatila podaná ruka.
1: Ne, u něj, myslím, platila vždy, což mimochodem nemohu říci o premiéru Fialovi, dnešním předsedovi ODS. Tam podaná ruka evidentně neplatila a já jsem to taky, jak víš, dokumentoval. Ale u Václava Klause podaná ruka vždycky platila. Pokud jde o Václava Havla, tak s tím jsme si vlastně na nějakou konkrétní dohodu nikdy ruce nepodávali.
0: Mm-hmm. Teď se chci ptát na vnitřek sociální demokracie. Jak se to vlastně vyvíjelo? Kdo byly ty žáby na prameni, se kterými ty si potom v uvozovkách začal válčit? A co se vlastně přihodilo?
1: Co se přihodilo? Já vyjdu z teze, kterou nikomu nevnucuji, ale o níž jsem hluboce přesvědčen. Ta teze zní, že úspěch nebo neúspěch jakékoliv politické strany je v první řadě dán osobností jejího předsedy a v druhé řadě osobností, které obklopují tohoto předsedu. No a sociální demokracii, a mám na tom i svoji vinu, protože jsem si vybral svého nástupce Špidlu, postihlo to, že osobnosti z jejího čela vymizely, nastoupili, jak nezdvořile říkám, šedivé myši, a ještě později jsem dodával, že pokud šedivé myši vyrostou, tak se z nich stanou krysy. No a z toho všeho vyplývá, že absence těchto charismatických osobností způsobila pozdější pád sociální demokracie, což ovšem nebylo na začátku revoluce, ale spíš její pozdější fázi.
0: Kdo byli, pane prezidente, ti lidé, kteří tobě a tvým nejbližším takzvaně drželi štangly, jak se říká hezky česky, neboli i v těch českých dobách byli ochotní s tebou?
1: No tak z těch tradičních sociálních demokratů to byl bez pochyby z těch lidí, které jsi znal, například Zdeněk Škromach.
0: Mm-hmm. A můžeš říct ještě některé další?
1: Ale ano, Milada Krtová, která byla lékařkou, poslankyní, a nechci je vyjmenovávat proto, protože bych na někoho mohl zapomenout a tím ho nechtít urazit. Takže proto uvádím jenom tyto dva příklady.
0: Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, jestli si Miloši ty stačil za tu dobu, kdy jsi byl ve všech těch možných funkcích od prezidenta, předsedy vlády, předsedy poslanecké sněmovny, ale hlavně předsedy velké politické strany. Jestli jsi stačil vychovat někoho, o kom by si dnes řekl, ano, to je člověk, který má moji školu a ten to může jednoho dne dotáhnout na prezidenta.
1: Víš, já bych zpochybnil samu tu tvoji tezi, že mám někoho vychovávat. Podle mého názoru ten člověk se má vychovat sám. Nedávno zemřeli Miroslav Macek, kdy si říkal, lídr buď je, nebo není. A z tohoto důvodu bych samozřejmě v sociální demokracii viděl řadu osobností, které by mě mohly nahradit. Zase aspoň jeden příklad. Právník Zdeněk Koudelka, ale nechci nikomu dávat ani polibek smrti, ani naopak polibek života, protože opakuji znova, ten, kdo by mě měl nahradit, se o to musí sám říci a musí to sám dokázat. A jemu nemůžeš dávat nějaké školení. To je iluze domnívat se, že když dostaneš na lejvárnu, jak se dělá politika, tak se stane z tebe dobrý politik.
0: Dobře, ale na druhou stranu uznej, že vedle Václava Klause roky působí jistý pan Macinka. A myslím, že velmi intenzivně a že to je spousty let a teď se ukazuje, že založil motoristy, že to má nějaký začátek, přinejmenším ty dva europoslance. Tak se ptám, řekl jsi někdy někdo o to?
1: Takže by si o to přímo řekl, to nemohu tvrdit, já jsem sám ty lidi jmenoval, aniž by si o to řekli, ale dobře, když hledáš analogii k Petrovi Macinkovi, no tak já jsem měl vedle sebe dlouhou dobu Jirku Ovčáčka, Vráťu Mináře, Martina Nejedlého, Vladimíra Krulíše a tak dále a tak dále a ti lidi se mnou v podstatě zůstali dosud, za což jsem jim samozřejmě vděčný. Vrátě Minář byl mimochodem zase ve srovnání s Macinkou také předsedou té strany práv občanů, takže tu analogii tady jistě najdeš.
0: Tak. Pojďme ještě k jedné otázce, k tomu našemu včerejšímu natáčení s Vladimírem Mečiarem, který mimo jiné v tom rozhovoru říká, Ukrajina už válku prohrála. Je na tom něco, pane prezidente?
1: Tak z vojenského hlediska se to blíží pravdě a bude záviset na tom, jak velkou pomoc dostane Ukrajina od takzvaného kolektivního západu. Představa, že by v nejbližší době v Rusku došlo k nějakému státnímu převratu a Putin padnul, je nepravděpodobná. To, že Rusko má velké rezervy, hlavně v živé síle, je zřejmé. Takže nemá-li Ukrajina prohrát, jsou dvě možnosti. Zesílit pomoc kolektivnímu západu, anebo přimět obě strany, tedy včetně Ukrajiny, aby zasedli za jednací stůl.
0: No a jak si vysvětluješ, Miloši, ten průzkum, který nedávno byl uveřejněný v českých médiích, že až 70% českých občanů si přeje konec té války na Ukrajině a to i za ztrátu, to i za cenu ztrát území, to znamená i za tu cenu, že by si prezident Putin nechal to, co chce?
1: No já jsem podobný názor zastával už v roce 2014 po anexi Krymu, protože konec konců tam bylo ruskojazyčné obyvatelstvo. A ze stejných důvodů, pokud jde o Donbaskou, Doněckou a Luhanskou oblast, no tak tam je také ruskojazyčné obyvatelstvo, takže proč ne? Daleko spornější jsou ruské nároky na Chersonskou nebo Záporožskou oblast, protože tam ty ruskojazyčné menšiny nejsou tak silné, jako v tom Doněcku nebo Luhansku.
0: Takže něco na tom je, ale rozhodnuto samozřejmě není, říkáš.
1: No tak já si myslím, že jedna z válčících stran, které budou docházet síly, bude svým způsobem přinucena k jednání. Komu budou docházet síly, je otázka. Pravda je, a neříkám to s žádnou radostí, že pravděpodobnější je, že dříve dojdou síly Ukrajině.
0: Nepochybně si, Miloši, zaregistroval v médiích zprávu, že šéf Hamásu je mrtev, že nepřežil útok v Iránu. Co se nyní stane?
1: Tak zaprvé já jsem to asi před půl hodinou zaregistroval tady u tebe, od Jirky Ovčáčka.
0: Vidíš, jak je dobré sem chodit.
1: Je to pro mě překvapivá zpráva a i když nejsem krvežíznivý člověk, tak mě to potěšilo, protože jsem vždy říkal, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje a Hamas je bezesporu teroristická organizace.
0: Následky?
1: Následky, no tak, podívej se. Hamas v pásmu Gazy je v podstatě v posledním tažení. Takže to může mít určitý následek na další oslabení jeho sil a to je jenom dobře. Pokud jde o případnou iránskou odvetu, když se to stalo v Teheránu, tak my už jsme jednu iránskou odvetu viděli. to byly ty rakety a drony, které útočily na Izrael.
0: Ano.
1: No a Iron Dome to všechno dokázal se střelit. Takže bude-li odvota obdobného typu, nic hrozného se nestane.
0: Ještě jedna důležitá věc ze světa. Před pár dny oficiálně začaly olympijské hry v Paříži. Když sleduji, co o tom píší lidé na sociálních sítích, registruji v mnoha případech velkou nespokojenost, velmi mírně řečeno, protože se to celé nějak zvrhlo v očích lidí v jakousi aktivistickou akci ve prospěch LGBT a podobných věcí. Je to ta moderní cesta, nebo je to chyba? Jsou to ještě vůbec olympijské hry, tak jak je známe?
1: Já jsem tradicionista a levicový konzervativec, takže mě vždycky fascinoval ten obřad olympijských her. Počínaje zapalováním olympijského ohně. Teď jsem místo toho viděl zapálení balónu, což mě příliš nevzrušilo, nehledě na to, že to byl ve své podstatě podvod. Chápu, že každý, kdo nově organizuje olympijské hry, chce přijít s něčím novým, takže využití scény jako nového prostředí je docela zajímavé, nic proti tomu. Pokud jde o tu LGBT, zejména T komunitu, no tak já si myslím, že je to nesmysl. Ani ty sám by ses nepřál, aby atletky byly muži v ženské atletice, i když byly zaznamenány případy tohoto typu.
0: Ano, já bych si to velmi nepřál a já to dokonce považuji za velmi nezdravé pro celou tu společnost, s veškerou pochopení pro jinakost každého z nás. Ale včera jsem Vladimíru Mečiarovi kladl tu otázku, kde se bere ta síla, že se to dostane až na úvod olympijských her. Kde se bere ta síla, že všechny ty neziskovky, které se tímto zabývají, dostávají tolik peněz. Kde se bere ta síla, že politici, kteří řídí nejenom Českou republiku, ale třeba Evropskou unii, to berou jako hlavní téma. To je to, pane prezidente, čemu já pořád nerozumím.
1: Vzhledem k tomu, že to není můj svět, tak hledám odpověď velmi váhavě a s jistou pokorou a pochybnostmi. Když to vytknu před závorku, tak bych řekl, že to může mít přinejmenším dvě příčiny. Jednak, že příslušníci této komunity zaujímají vysoké funkce, což může platit například o francouzském premiérovi a nejenom o něm. Tak to je první hypotéza, protože když máš vysokou funkci, můžeš udělovat i různé dotace příslušným neziskovým organizacím. No a druhá, nikoli kontradiktorní hypotéza je, že tyto menšiny, v daném případě sexuální menšiny, vzbuzují soucit. Soucit, který je hypertrofovaný, a oni tímto soucitem v podstatě vydírají. To vidíš třeba u lidí, jako jsem já. Já jsem starý a občas nenápadně řeknu, že už se blíží doba, kdy brzo umřu. A toto je takzvané vydírání soucitem. Rozumíš tomu, Xavere? A stejně tak i tyto menšiny mohou vydírat tímto soucitem a mohou se dožadovat takzvaných nadproporcionálních nebo nadreprezentativních práv. Větších práv, než náleží těm ostatním. Mm-hmm.
0: Další zásadní téma z minulého týdne je nadevší pochybnost velká změna v České televizi, protože vedení České televize ruší pořad 168 hodin, té velmi prestižní paní moderátorky Fridrichové. A dokonce, teď už to není nic tajného, na 19. srpna je v této věci svolané mimořádné jednání Rady České televize. Znamená to, že asi někteří členové rady toto chtějí řešit, zvrátit, nebo Bůh ví, co má být výsledkem toho. Já za sebe si myslím, to musím dodat jako stále ještě radní, že ředitel si autonomním způsobem rozhoduje, co zruší a co půjde dál. Ale co si o tom velkém konci paní Fridrichové myslíš ty?
1: Já jsem pořád 168 hodin sledoval velmi, velmi okrajově. V zásadě mohu po několika málo pokusech říct, že se mě ten pořad nelíbil. Nedožadoval jsem se na základě toho jeho zrušení, co bych to dělal, ale prostě jsem ho přestal sledovat, protože se mě nelíbil. Považoval jsem ho za aktivistický, bulvární v tom horším slova smyslu, jednostranný, tendenční, cokoliv jiného můžeš o neprofesionálním pořadu říci. Takže to, že jsem ho potom ignoroval, svědčí o mém vztahu k němu. Jestli se má nebo nemá zasahovat, zakazovat, jestli má nebo nemá svoje diváky, to by mělo posoudit vedení České televize, teď je sledovanost libovolných pořadů. Já jsem teď viděl v časové řadě například, že sledovanost Otázek Václava Moravce má trvale klesající tendenci. Dobře, takže tohle může být impuls pro vedení České televize, aby rozhodlo pro zrušení nebo zachování nějakého pořadu.
0: Já se ještě ptám trošku na tvůj názor, jestli to vidíš tak, že zrušení jakéhokoliv pořadu má být impulsem pro svolání mimořádného jednání rady.
1: To asi ne, to je pravomoc, jak jsi sám říkal, ředitele České televize a do této pravomoci by mu asi nikdo neměl mluvit.
0: Na sociálních sítích jsem zaznamenal zprávu o založení hnutí hlas samospráv a zatím údajně stojí někteří lidé z okolí Miloše Zemana podle sociálních sítí. Do jaké míry je to tvůj nápad?
1: Vůbec ne. Já ti musím říci, že teprve dneska, protože od tebe jedu do své kanceláře, se zeptám některých lidí, kteří jsou s tím údajně spojeni, například Honzy Nováka, který má být dokonce předsedou této strany, co je na tom pravda. Ale šlo to mimo mě, do této chvíle o tom nic nevím a patrně se o tom dovím tak zhruba za 2 hodiny.
0: Takže ani ještě nevíš, jestli tomu budeš fandit, jestli to budeš podporovat, to se teprve ukáže.
1: To se samozřejmě ukáže díky případné činnosti této strany. Ono je k severu nesmírně obtížné zakládat novou stranu. A musí se sejít několik šťastných okolností, aby se tento pokus s úspěchem podařil. Nicméně zeptám se těch autorů, kteří jsou tam uvedeni, do jaké míry to myslí vážně, jaký mají koncept nebo představu budoucí činnosti této strany a podle toho se rozhodnu, jestli tomu budu nebo nebudu fandit.
0: Upřímně mě zajímá tvůj názor na takzvanou sanitární zónu v Evropském parlamentu. Myslím, že spoustu lidí, kteří hodili svůj hlas někomu, kdo se nakonec, nebo těm uskupením, které se nakonec octli za tou zónou, neboli ti nenávidění a ti, kteří nemají být připuštěni k nějakému rozhodování, tak těch voličů se to muselo dotknout a nebylo jich pár, byly jich určitě miliony. A co si o tomto myslíš?
1: Tak já si myslím, že je to především hloupost, negramotnost, neznalost politického řemesla, ve kterém přítomný protivník může být budoucím spojencem a naopak, to se v historii opakuje téměř na běžícím pásu. A tím, že vytvoříš tuto sanitární zónu, se přinejmenším ne-li zbavuješ možnosti, tak znesnadňuješ možnost se s dnešním protivníkem spojit.
0: Miloši, děkuji ti za dnešní povídání a těším se na příště a přeju krásné léto a hlavně hodně zdraví.
1: Ksevere, dneska jsi byl poněkud unavený, protože jsi mluvil hrozně pomalu, skoro jako já. Takže já ti popřeju, aby jsi trošku odpočinul, udělal si takzvaný oraz a příště mluvil nepatrně rychleji. Krásnou dovolenou, Ksavere.
0: Budu se snažit. Děkuji, Miloši, ahoj. Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak můžete taky udělat něco pro společnost a teď jste to četl,
2: to ne.
1: Jak tady před chvilkou, no. Podívejte se, kolik lidí se snaží tady ty naše XTV, streamy, toto podpořit, protože vědí, že my jdeme se srdcem na dlaní.
2: To já jdu.
1: My nemanipulujeme s ničím, my to necháváme, tady žvaníme ve Vilzonce pitomost někdy, ale v XTV to víte, navážno a dáváme prostor všem. Já to pořád zdůrazňuji, a ti lidi už to zaregistrovali. Mm-hmm. Ne, že ne.
2: Jo.
1: No, jenom ještě vysvětlete jednu věc. Já se chci vás ptát na Elona Muska za chvilku, jo? Ale aby to nezapadlo, to je důležité, ale ještě k té vládě. Všiml jste si, že někteří lidi z té vlády, včetně vašeho Ivči.
2: Mm-hmm. Mího?
1: Jo. Tak vy ho tak jako adorujete, ne?
2: Hodně, no. Hodně.
1: Vy jedete Ivču, já jdu Olinu.
2: Dobře.
1: Ale podívejte, že mlčej? Všiml jste si, že...
2: Že mlčej?
1: No.
2: No, nejen, že mlčej, oni jsou vidět, ne? Oni zmizeli někam. Já nevím, si, kam se zavřeli, nebo co se stalo s nima. Nevíte, oni zmizeli trošku jak Domča Feri, ne?
1: No tak...
2: Si nějak ne...
1: To se nedá srovnávat, tak no, Domča Feri
2: ale...
1: je zprostý podezřelý, jo. Tím ovšem nebyl odsouzen, tak na něm musíme pohlížet jako nevinného, ale toho schovali dobře, jo.
2: Ale řekněte, co on tak dělá? Si přemýšlel jste někdy? Domča?
1: Víte co, mě to... Vy se budete teď smát, protože vy jste cynik, jo.
2: Než.
1: Ale mě jeho líto.
2: Mě ho... Není za to teda, co se dozvídáme, líto úplně, protože...
1: No dozvídáme, my jsme u toho nesvítili,
2: ale
1: pane
2: počkejte,
1: Holče.
2: Já znám člověka z médií, který on s ním studoval na právnické fakultě, bydl s ním dokonce. Takže já mám z první ruky a on mi vyprávěl mě to zajímalo hrozně, tu genezi toho, jak on přišel z těch Teplic nebo z těch severních Čech do Prahy, stal se tak jako slavným až jako nezdravě idolem té mladé generace. On si na tom začal hrozně zakládat, začal mít samozřejmě, máte ve sněmovně nějakých 100 000 kruce měsíčně, takže si na to navyk, zamiloval se sám do sebe a začal být hrozně arrogantní a všechno prostě k těm holkám se začal chovat trošku jako čuně. A to myslím jako z toho, já jsem poslanec a Feri a prostě vy mi polipte nohy, jestli... Takže mě ho líto není, ale...
1: A každý někdy prostě se zachová jako idiot.
2: Někdy, ano, jako... ale když víte, co je rozdíl? Někdy, a když se začnete chovat systémově jako idiot, protože...
1: Ne, já ho musím...
2: Stanete arrogantně, prostě arrogantní blbec se z vás stane kvůli nějaký moci, penězům nebo něčemu.
1: Pane Holče, vydržte s tímto. Vydržte, Bůh ví, co se prokáže, Bůh ví, jak to bylo. A já
2: teď nemluvím o tom, jestli znásilnil někoho. Já jenom to mám poraný, jak se opravdu choval. A teď nejde, já nemluvím o tom, jestli opravdu někoho znásilnil, nebo osahával, nebo podobně. Ale jenom chování k holkám v baru třeba. O tom mluvím. Že se proměnil prostě v té Praze k horšímu. Jo, neříkám, jestli opravdu někoho znásilnil a podobně.
1: Proměnil v Praze k lepšímu.
2: To jste zjistil sám, nebo vám to někdo řekl?
1: Takovej test jsem si vyplnil na internetu.
2: Na internetu, jo, jste si.
1: Odpovědi ABC.
2: Jako covid test, takový ten donosu?
1: Pomohl byste staršímu občanovi odnést tašky z obchodu za A ano, za B ne, za C nevím. A tak jsem to tam odklikal a vyšlo mi to, že jsem docela hodný člověk.
2: Jo.
1: No ale ještě promiňte k tomu, Ferimu, jednu věc. Víte, to je tak dvousečný. Teď já bych počkal, protože to může tak být, že znásilňoval, jo. Ale já tu zkušenost nemám. Tady byl na rozhovoru v XTV a vůbec mě neznásilnil.
2: Vůbec. Fakt ne, nic? Ani žádný dotek přátelský?
1: Nic.
2: Co tady dělali?
1: No, bylo to úplně na čisto, takzvaně.
2: To snad ne.
1: Podívejte, Bůh ví, jak to bylo. Počkejme, až
2: rozhodne soud. Znovu říkám, já tohle to vůbec nesoudím. Já nevím, jestli někoho znásilnil. Já jenom mluvím, že mám z první ruky jeho chování a tu proměnu toho kluka, mladýho, možná i nadšenýho, který přišel do Prahy, možná chtěl něco změnit v politice. A
1: pane Holče, mládí patří svět.
2: Zakrátko, bohužel, už to byl jiný Domča.
1: Já vím, ale vy teď se bavíme o voze a o koze. To, co vy říkáte, je taková běžná, no prostě jasný. Jo. Mohlo se stát se z něho trošku nafoukaný týpek, sám to nezvládl úplně, ten přechod, může se všechno stát. Já jenom mluvím o tom, že ono to má ještě tu trestní rovinu, bohužel.
2: Já vím.
1: A tu bych zatím vynechal.
2: Já ji taky nesoudím.
1: No.
2: On se mimochodem k tomu, jako řeknu, neslušnému chování přiznal, že? A nepřiznal se k tomu, že někoho znásilnil, takže
1: to
2: já
1: už je...
2: ho nesoudím.
1: A jak se to teď vytahuje všichni? Já jsem zvědavý, kdy dojdeme k tomu, že budou někoho vykopávat z hrobu a říct, musíme, prostě nesmí v tom hrobě ležet, protože mě jednou plácnou po zadku před 150 lety.
2: No počkejte, o toho nejsem moc daleko, už se kácejí sochy. No tak jako vykopávat z hrobu, to může přijít.
1: Toto bych si vyprosil, pane Holče.
2: Co?
1: Toto, co jste teď řekl, kácej se sochy, ale na druhou stranu, řekněte i to B, jsou i zodpovědní občané, jako třeba vy, pane Xavere, jste měl říct.
2: To jsem úplně neměl na jazyku.
1: No ale to byste měl, protože jo? Jinak jste arrogantní stejně jako tam ten...
2: Fakt? Vážně? A proč?
1: No, protože já jsem poté, co Europarlament apeloval teda, aby v každé obci byl ten pomník.
2: To nevím. To musíte vysvětlit.
1: Já jsem to měl na streamu v pátek, kdybyste se na mě díval jako já na vás, tak byste to věděl.
2: Já jsem možná na chvilku usnul.
1: Evropském parlamentu bylo odhlasovaný zatím jenom takový doporučení, jo, aby v každé obci členských států Evropské unie byl památník Evropské unie. A já to najdu ve
2: vteřině. Jako památníček nějakej teda? Jako...
1: Počkejte, to teď někde mít. To vysvětlení, jo, už to. Vyzývá komisi, aby zvážila možnost podpory vytvoření památníku Evropské unie v každé obci, každého členského státu, který by byl pro občany, což jsme i my dva, pane Holče, vizuálním symbolem evropské integrace.
2: A
1: pozor, teď ta poenta. Já jsem šel příkladem.
2: A založil jste si stavební firmu nějakou?
1: Ne, mám tady pomníček.
2: Jo.
1: Já jsem ukazoval, pravda, je to taková mramorová, na mramorovém stojánku, z druhé strany Klement Gottwald, to tam pro jistotu nechám, kdyby se to ještě otočilo, tak otočím pomník jenom.
2: Tak.
1: Ze předu, nebo ze zadu bude vyryto na tom pomníku, s Evropskou unii na věčné časy a nikdy jinak. Mm-hmm. A tady v XTV u chodu bude podstavec a tam tenhle ten mini památníček Evropské unie bude stát. Takže já jdu příkladem.
2: To je dobře, tak tohle jsem netušil, že už jste takhle vpředu.
1: Netušil.
2: A tak teď je dobrý, že to víme. Tak toho Gottwalda můžete přemalovat.
1: Vy si říkáte novinář, jako reportér, tam tak v Reflexu všechno a nevíte...
2: Tohle mi uniklo u vás, ale můžete toho Gottwalda, hele, můžete ho namalovat na modro, ne, a dát mu hvězdičky žlutý třeba kolem,
1: no.
2: Co?
1: Ono to nejde, protože
2: to?
1: Ten Gottwald je na tom nalepený a je to z takové nějakého kovu na tom mramoru. Aha. Z té původní strany. Jenom jsem přemýšlel, že bych vzal vodovky a udělal tomu Gottwaldovi číro.
2: Mhm.
1: Jak měl Volte Karla. Vzpomínáte?
2: Jasně, starý kníže, mladý pankáč.
1: No, tak on tam má ty vlasy, on, to už jsme probírali, že vy jste vlastně velmi v obličeji na sebe podobní s Gottwaldem. A on se česal přesně jako vy,
2: jo?
1: Nebo vy se češete jako on. Což tak, vám tak sluší, je to, no. jemu nevím, tak je to odporný člověk, ten Gottwald. Ale zatímco vy jste prostě chlapík s tahem k věci a teď jste integrovaný tady evropsky, no máte všechno...
2: Všechno dobrý, ne? Všechny plusy.
1: Všechno plusy, až na ten účes je to geniální. A tak jsem si říkal, že bych modrou nebo žlutou nebo nějakou udělal číro, ale nevím, jestli by to nebylo zesměšňování. Zase.
2: No tak do té doby, než třeba vás někdo nenahlásí přátelsky. No,
1: no jo, ale teď vám to říkám, ono se to může ještě otočit, podívejte, kam to směřuje. A Piráti vydají nějaký ten, jak já to budu vysvětlovat na policii,
2: Ale tak smyšlení, víte, zase, hejte, teď se nám ten gotvalismus trošku sem vrací, ne?
1: Mám
2: tak by
1: pocit.
2: To mohlo být populární, ne? Dokonce bych řekl. No. Že by to mohli ocenit ve Strakovce. Co? Já myslím, že stejně, že tam, hejte, dokonce, já vám předpovídám, že do konce roku tam proniknete nějak. Když ne předníma dveřma, tak nějakýma zadníma.
1: Myslíte, jo? Mm.
2: Myslím, že máte spoustu talentů k využití.
1: No je... já to nemůžu říkat. Ale pane Holče, já jsem celý víkend přemýšlel, kdyby na to byly peníze, kdyby nám dala třeba Evropská unie nebo někdo a řekli by, tady máte prachy a najmět, vymyslete si ten památník nějaký. Něco, co byste chtěli jako zobrazit. Jo? Díval jste se na Arabelu? Znáte ten seriál?
2: No, znám, samozřejmě.
1: Muž slinící si prst a jeho přátelé. Vzpomínáte si, to jsou soši?
2: To tohle už ne.
1: No, já rozumím.
2: Tak byste se teď vrátil a do Karabel, ne?
1: Já jsem si říkal, že bychom mohli vytvořit jako bronzovou sochu a já jsem na ten námět přišel, pane Holče.
2: Jo.
1: Ale bojím se, že to tady řeknu a vy mě to ukradnete.
2: Helejte, jak to zatím poslouchám, tak si myslím, že neukradnu.
1: Přísahajte a já to řeknu.
2: Přísahám.
1: Že to neukradnete.
2: Zatím se mi zdá, že to neukradnu.
1: Tak byla by to bronzová, samozřejmě, že bronzová, aby jsme, se nemyslí, že půjdeme do nějaké. Bronzová socha, jako velká v životní velikosti. Byl by tam předkloněný muž, takhle, jo, držící v ruce takový něco neidentifikovatelného a bylo by to předseda senátu Vystrčil krmí telátko senem.
2: To je moc hezký.
1: A
2: to jde k vám úplně, ten nápad.
1: No, pozor. A to telátko by mělo vygravírovaný takhle EU. Mm-hmm. A on by byl v těch barvách a měl by ty hvězdičky třeba na tričku. Úplně to vidím.
2: To je moc hezký. Pokračujte, já jenom čekám nějakou důležitou SMS-ku, víte, tak to zkontroluju, ale dobrý.
1: Paní vám píše nebo kdo?
2: Ne. Z úřadu cenzury píšou.
1: Pro vyšetřování. No ne, tak vy si z toho pořád děláte, pane Holče, srandu, ale já vám musím říct...
2: Srandu?
1: Že, jo, já mám pocit, že na mě dolehly sankce.
2: Tak to si myslím, že od téhle vlády jsme sankcionovaní všichni, ne? Tak jako slušně.
1: No, nevím, já jsem to pocítil dnes, sankce.
2: Jako sedlo to, padlo to na vás?
1: Natáčeli jsme v XTV a oni nám sem někdy vozí obědy. A víte, co mi dali k obědu? Rýžový nákyp. Z rýžového nákypu se mě dělá nevolno, i když ho vidím z oken jedoucího vlaku.
2: A proč?
1: Já nevím.
2: A s čím byl? Jako sladký?
1: Já nevím, já jsem utíkal rychle pryč a protestně jsem se zavřel ve skladu na půl hodiny.
2: Rýže je zdravá, prosím vás.
1: Vyžehlil jsem to dvouma manérkama a... žádný už jako španělský ptáček nebo řízeček nebo něco. Tady máš sankce, rýžový nákyp. Hmm. Takže takhle jsem já dopadl. Hmm. A to nemluvím o cenách rýže vůbec.
2: Já vůbec nevím, kolik jsou.
1: Co?
2: Já vůbec nevím, kolik jsou.
1: No teď už se to nepočítá na kilogramy, už se to počítá na zrnka.
2: Jo.
1: Tak zrnko rýže, tak korun 10, myslím. Mhm.
2: A nebude nějaký...
1: Teda včetně DPH, abych to
2: nepřijal. A nebude na příděl, že třeba?
1: No nevím, já musím vám říct. To vás pobaví. Já už znám druhého člověka, který si normálně doma vytváří zásoby. Jednak jeden slavný herec, nemůžu oprásknout, který má normálně, a vím to pozitivně, sám jsem s ním o tom mluvil, v domě ve sklepě normálně sklad, jak kdyby se chystal otevřít makro.
2: Jako s jídlem, jo? S potravinama?
1: 30 kilo mouky, 20 kilo cukru, konzervy, takový makový, bonduel všude a tak dále. Jo. Ale teď už znám druhýho, což není člověk z mediální branže, což je relativně příčetný známý. A my jsme se tom bavili a on říká, to je, my máme taky.
2: A to mají v souvislosti s válkou na Ukrajině?
1: Bojí se války, říká, já mám starý rodiče, prostě rodičům je přes 82, no tak nám to tady vyprávěl. A takže máme, a teď oni se ptají, kdyby něco, tak máme rýži a vše,

0: zkuste vůbec jezdit k nám, no. Ušetřte si klidně cestu, až neprojedete benzín drahej. A my bychom vás jinak samozřejmě rádi viděli.
1: Teď vás vyznamenám lidsky. Pane Holče, já víc věřím vám, než tomu premiérovi.
0: Jo.
1: Takže já bych se raději spolehnul na tu pomoc u vás.
0: Jo?
1: Jo, jo, jo. A nemusí to být nic, jako občas nějakou tu krevetku dáte pravou svíčkou nebo něco. Nemusí to být nic Nobel. Jako.
0: Tak já bych to viděl na tu rejžičku nějakou. No.
1: Rejžičku může být, ale nesmí to být nějakým, na sladko.
0: Něco vymyslíme.
1: To by se vám pan Xaver na terase mohl poblinkat.